0: nás Andrej Babiši a Babišovi a jeho vládě dali občané už v těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. Vzkázal to izraelský ministr obrany syrskému prezidentovi. Tel Aviv, obsazenou oblast, která mimo jiné zahrnuje dřívější demilitarizovanou zónu pod dohledem OSN, označuje za takzvanou bezpečnostní zónu. Ta má zajistit bezpečí obyvatel severního Izraele. Se stejnými cíly a minimálními změnami v kádru vstupuje do nové sezony Třinecký hokejový klub. Oceláři chtějí také pokračovat v atraktivním herním stylu, se kterým získali v posledním ročníku stříbro. Kádr ocelářů se také moc nezměnil. Přivedli reprezentačního obránce Filipa Pirochtu a ze Švýcarska se vrátil útočník Daniel Voženílek, jeden ze strojců třineckého titulu v roce 2024.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví také slabé přehánky. Teploty budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy to ale místy může být až 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna hlasy vládní většiny schválila novelu stavebního zákona. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a teploty ve čtvrtek půjdou místy až ke 23 stupňům Celsia, pršet bude spíše na horách. A u zpráv od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Kritika z opozičních hlavic dál míří na koaliční novelu stavebního zákona. Sněmovna večer hlasy vládní většiny přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN tvrdí, že jde o promarněnou příležitost, která se dotýká všech.
2: Podle mého názoru můžeme hovořit opravdu o ohromné nenaplněné příležitosti pro modernizaci českého stavebnictví a ten tisk bohužel neřeší ty reálné problémy. Prostě pod tlakem pražských developerů tu máme něco, čemu nikdo nerozumí a je v tom ohromný zmatek. A ani sami vládní představitelé se netají tím, že si to ti developeři napsali sami v mnoha ohledech.
1: Novela hlavně zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Kritici tvrdí, že nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Předlohu teď dostane k podpisu ještě také prezident republiky. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený vítá, že ministerstvo životního prostředí chystá sanaci celého kontaminovaného prostoru v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Serveru irozhlas.cz řekl, že po objevení sudů v jednom z bunkrů v roce 2020 park situaci do roku 2023 řešil a sanační společnost Dekonta na možnost dalších podobných míst upozornila. Jejich průzkum a sanaci ale komplikovaly hlavně vysoké náklady. Na středomořském pobřeží, které je oblíbené mezi turisty, turecká policie zadržela Brita za poplivání vlajky. Uvedla to agentura AFP s odkazem na tisk. Muž byl obžalován podle tureckého trestního zákoníku, který počítá s trestem až 3 let odnětí svobody za zneuctění nebo poškození tureckých státních symbolů. Britské velvyslanectví zatím záležitost nekomentovalo. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který si připsal gól a 5 asistencí a podílel se tak na všech brankách ocelářů. Ti do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech. Vítkovice o den později přivítají Kladno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy místy může být až stupňů 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: To zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Alena Schillerová odmítla senátní úpravy EET. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. A teploty ve čtvrtek budou kolem 20 stupňů Celsia, na horách místy může zapršet. A od mikrofonu vás zdraví Ondřej Albrecht. Senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Evidence by tak nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí nebo ochrany poctivých podnikatelů, řekla Schillerová ve sněmovně v úvodu dnešního opětovného schvalování vládní předlohy. Koaliční většina s největší pravděpodobností prosadí původní znění návrhu zákona. Kvůli návrhu státního rozpočtu chtějí lidovci svolat mimořádnou schůzi sněmovny a vyvolat hlasování o důvěře vládě. Koalice podle nich postupuje v rozporu s vlastním programovým prohlášením. Aby ale návrh uspěl, musí podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka postupovat opozice jednotně, jak sám řekl v našem presklubu.
2: Za mě je podstatné, aby v tom opozice byla jednotná. V případě, že bude, tak do toho budeme rádi všichni společně. Já ale si třeba i myslím, že mnohem podstatnější by bylo to, aby ten jasný vzkaz Andreji Babiši a Babišovi a jeho vládě dali občané už v těch volbách, které nás čekají, komunálních a senátních.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne. Vzkázal to izraelský ministr obrany syrskému prezidentovi. Tel Aviv, obsazenou oblast, která mimo jiné zahrnuje dřívější demilitarizovanou zónu pod dohledem OSN, označuje za takzvanou bezpečnostní zónu. Ta má zajistit bezpečí obyvatel severního Izraele. Se stejnými cíly a minimálními změnami v kádru vstupuje do nové sezony Třinecký hokejový klub. Oceláři chtějí také pokračovat v atraktivním herním stylu, se kterým získali v posledním ročníku stříbro. Kádr ocelářů se také moc nezměnil. Přivedli reprezentačního obránce Filipa Pirochtu a ze Švýcarska se vrátil útočník Daniel Voženílek, jeden ze strojců Třineckého titulu v roce 2024.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví také slabé přehánky. Teploty budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy to ale místy může být až 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Sa musique.
1: Sa musique.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sněmovna hlasy vládní většiny schválila novelu stavebního zákona. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a teploty ve čtvrtek půjdou místy až ke 23 stupňům Celsia, pršet bude spíše na horách. A u zpráv od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Kritika z opozičních hlavic dál míří na koaliční novelu stavebního zákona. Sněmovna večer hlasy vládní většiny přehlasovala Senát, který předlohu v srpnu zamítl. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček z klubu STAN tvrdí, že jde o promarněnou příležitost, která se dotýká všech.
2: Podle mého názoru můžeme hovořit opravdu o ohromné nenaplněné příležitosti pro modernizaci českého stavebnictví a ten tisk bohužel neřeší ty reálné problémy. Prostě pod tlakem pražských developerů tu máme něco, čemu nikdo nerozumí a je v tom ohromný zmatek. A ani sami vládní představitelé se netají tím, že si to ti developeři napsali sami mnoha ohledech.
1: Novela hlavně zavádí centralizovanou soustavu státních stavebních úřadů. Kritici tvrdí, že nahrává developerům a jde proti zájmům obcí i veřejnosti. Předlohu teď dostane k podpisu ještě také prezident republiky. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený vítá, že ministerstvo životního prostředí chystá sanaci celého kontaminovaného prostoru v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Serveru iRozhlas.cz řekl, že po objevení sudů v jednom z bunkrů v roce 2020 park situaci do roku 2023 řešil a sanační společnost Dekonta na možnost dalších podobných míst upozornila. Jejich průzkum a sanace ale komplikovaly hlavně vysoké náklady. Na středomořském pobřeží, které je oblíbené mezi turisty, turecká policie zadržela Brita za poplivání vlajky. Uvedla to agentura AFP s odkazem na tisk. Muž byl obžalován podle tureckého trestního zákoníku, který počítá s trestem až 3 let odnětí svobody za zneuctění nebo poškození tureckých státních symbolů. Britské velvyslanectví zatím záležitost nekomentovalo. Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který si připsal gól a 5 asistencí a podílel se tak na všech brankách ocelářů. Ti do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech. Vítkovice o den později přivítají Kladno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno. Na horách se ojediněle objeví slabé přehánky. Teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy místy může být až stupňů 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil znovu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme vám hezké ráno.
3: Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, dozvíme se, jak moc se o prázdninách zdražovalo. Slavia Protilens vstoupí do Ligy mistrů. Bude oblačno až polojasno a teploty kolem 20. Dnes se dozvíme, jak moc se v srpnu změnily ceny v obchodech. Červencová inflace byla 1,7% a zkrátka ji držely hlavně ceny potravin. Druhý prázdninový měsíc zřejmě mírně rostly, řekl to pro Frekvenci 1 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
5: Očekávat, že srpnová inflace se lehce zvýší na úroveň 1,9%. Nejvíce ke snižování cen pomáhají aktuálně potraviny, nicméně tam se situace může v závěru roku zhoršovat kvůli suchu, drahým hnojivám a energiím. Naopak nejvíce inflaci navyšují ceny pohonných hmot, které zdražují kvůli situaci na Blízkém východě.
4: Podle Křečka lze očekávat, že během zbytku roku se inflace přehoupne přes 2%. Hradec Králové dá opět změřit hluk z dálnice D11 na západním okraji města. A to v městské části Svobodné dvory, kde dálnice vede od roku 2021. Výsledky měření hodlá využít pro jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případné dodatečné výstavbě protihlukových stěn. Na středomořském pobřeží, které je oblíbené mezi turisty, turecká policie zadržela Brita za poplivání vlajky. Muž byl obžalován podle tureckého trestního zákoníku, který za podobný čin počítá s trestem až 3 let vězení. Britské velvyslanectví záležitost nekomentovalo. Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita. Čeká se vyrovnaný zápas. Utkání v Edenu začne v 21 hodin.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Teploty se pohybují mezi 9 až 13 stupni, na šumavské Kvildě je 0, většinou je jasno, je na východě ještě místy doznívá déšť. Přes den bude oblačno až polojasno, přeháňky dnes čekejte jen ojediněle, a to na horách. A nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Zpomalte na D5 se na 9. kilometru u Loděnice ve směru z Plzně do Prahy stojí porouchané auto, tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A krátce po 6. hodině startuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem, Lubkou Ponížilovou.
2: Jsme tu, přejeme vám hezké ráno.
6: Krásné ráno. Tak včera se zásadně, ale zásadně ochladilo. A vypadá to, že takové počasí jako fakt vydrží. Ale pozor, vrátí se nám léto už na víkend.
2: Ale...
6: Takže dneska a zítra ještě kosa kosenka. A o víkendu krásných 24.
2: Teď jsem myslel, že řekne 40.
6: Jak se 40?
2: O víkendu krásných 40.
6: Ne, to už fakt jako nechci. 40 už fakt ne, ale 24 je docela hezkých. A potom v pondělí zase hnusně. To dlouho nebylo. Dlouho nebylo, že bychom měli na víkend krásně. A pak se prostě v pondělí jako to zase pokazilo.
2: No já
6: se
2: zařídil toto.
6: Já vím, modlitbička k Jezulátku.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi. Za chvilku si dáme vtip pro dnešní ráno. Pokud máte něco v záloze, tak klidně posílejte. Můžete použít k tomu naše Instagramy, to znamená moderátor na cestách, anebo Lubka Ponížilová, anebo můžete poslat klidně SMSku na 736 300, nebo tak nějak to bylo. Vidíte, no. Ale já tady nemám Lubku. Lubka totiž utíkala si pro kávu. A já prostě, jo, 736 304 44. Teď si dáme horoskopy, hezké ráno.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Svátek slaví Irma a Krasava. Gratulujeme. Merkur vstupuje do vah, rozvíjí pozitivní myšlení a postará se o svižný průběh dne. Starosti vám mohou přidělat jen děti. Co čeká pany? V profesních záležitostech to vypadá na celkem úspěšný den. Na pracovním poli vás čeká překvapení. Váhy, od nápadu k činu u vás nyní zřejmě nebude daleko. Letních lásek se vám nakupí víc a vy se budete muset rozhodovat, komu dát přednost. Štíři, chcete dělat spoustu věcí najednou a neustále nestíháte. City jsou jednou prudké a jindy zase chladné. Vyleďte se do středové polohy. Střelci, někdo vás za něco pochválí, což pro vás bude obrovskou vzpruhou a dá vám neobyčejnou chuť do další práce. Kozorozi, vaše upřímnost bude zesílena, vše budete prožívat velmi intenzivně. Jste-li nezadaní a toužíte po lásce, bude zapotřebí, abyste pomohli náhodě. Byla by škoda zůstat jen u snění. Vodnáři, dnešek je přející. Okolnosti a situace se mohou rychle měnit a platí to nejen pro lásku. Opatrní buďte pouze na cestách. Ryby, rozum a srdce vám často velí v naprostém protikladu. Snažte se jednat rozumně a účelově. Zatímco duše přímo křičí po emocionálním vybití, lehké podráždění visí ve vzduchu. Berani, hvězdy slibují živou komunikaci a oživení partnerských vztahů, ale jen když nebudete své city schovávat pod pokličkou. Víci, na pracovním poli se daří. Pokud změníte image, styl oblékání, účes, máte šanci i oslnit osobu svých snů. Blíženci, štěstí máte na dosah ruky. Pokud jde o city, ale je nutné dořešit nějaké resty. Buďte ve střehu, nepodceňujte protivníky. Podvolte se tomu, co si dnešek žádá. Radci, dnes se cítíte lépe než včera. Nepochybujete o svých záměrech a dobrých myšlenkách. Jednejte rychle, dokud je šance. Lvi, tvůrčí období je před vámi. Je možné, že něco změníte. S jakým efektem se doberete k výsledku, je pouze na vás. Ochota a podnikavost bude ceněna. Milí přátelé, boj nebo kompromis, to je otázka, o které musíte často rozhodovat. Jste citliví a zároveň i draví. Jste schopní prosadit si za všech okolností svou. Společenská povaha se spojuje s podnikavou chutí do života. Nesnažte se ale tlumit své emoce. Přinesou vám více štěstí. Přeji úspěšný a pohodový den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 6 hodin, 16 minut, přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Krásné ranko.
0: Pojďme si to udělat veselější.
1: Pojďme si to udělat.
0: Lukáš mi včera poslal zásobu vtipů, já jsem za to samozřejmě moc rád. Je tu jeden takový, který se hodí akorát do té školy, když nám začíná opět ta předvýchova divé zvěře.
1: Dobře, ano.
0: Jo? Tak takové konstatování jenom. Jo? Jak můžou rodiče chtít, abychom se chovali slušně? Když,
1: jasně.
0: Tarzan žije na půl nahý, Popelka se vrací domů o půlnoci, Pinokio stále lže, Batman jezdí 480 km v hodině, Šípková růženka pořád spí a Sněhurka žije se 7 chlapy. Ta je nejhorší.
1: Ta je hrozná.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Chladné, podstatně chladnější než včera.
1: No, noci jsou zde chladné. Ano. Abych si vzal teplé spodní prádlo.
0: Ano, je krovky, tak.
1: U nás bylo 10 stupňů ráno.
0: No, právě. A včera na některých místech bylo 22, takhle po ránu 24, dokonce myslím, že bylo v Teplicích.
1: Tropická noc vlastně.
0: Je to tak. Dneska teda opravdu i 8 stupňů 6 a podobné teploty hlásíte z dnešního rána. Jak bude přes den, tak nejchladněji na Liberecku. Zdravíme k Michálkům doma. Pomaličku vám začíná topná sezóna.
1: To mi to už všechno pomrzlo na té zahradě. Podívej se, vem si něco. Já to nepoberu, matko. Ne, vem si ještě a tady ještě něco.
0: Hele, vy byste si měli vysadit víno, protože vy ho máte. Vy máte fakt? Tak to
1: máme,
0: bude ledový.
1: Máme, letos poprvé vysadila víno, máma, ale chcíplo.
0: Bylo.
1: Není to úplně asi jako nejlepší kraj.
0: No počkej, ale teplo mu být muselo i v Liberci. Ne, jako letos.
1: Na druhou stranu já jsem projížděl na kole loni Labskou stezku a tam si myslím, že někde u Míšně,
0: ano.
1: Meissen, tak tam jsou nejsevernější vinice v Evropě.
0: Aha.
1: A to je, myslím si, že asi tak ve stejný vlastně, no.
0: No tak vidíš, hele, tak jako letos se to nepovedlo, maminka to vychytá, příští rok máte ledový i slámový. No. Takže na Liberecku dneska odpoledne 15, nejtepleji na Jižní Moravě, tady 22, jinak většinou v průměru okolo 20.
2: Soutěžte s celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Za minutu bude půl sedmé a jsou tu krátké zprávy. Lucka Černá, teda Černá, ta druhá, Šedivá, Šmídová.
0: Seš na tankým levě, víš to?
1: No, už jsem pod ledem.
0: Už to ruplo. Hele, ale furt dobrý, furt seš ludská, dobrý.
5: No ale, co je on?
1: Dobře, počkej, já mám nápad, přátelé, ještě stejně není půla.
0: No.
1: Tak hele, jo, pozor. A teď je přesně půl sedmé, začínají zprávy na Frekvenci 1 a Lucie Šmídová.
5: A přeju vám všem hezké ráno. Poslanci by ve druhém čtení mohli projednat novelu zákona o pozemních komunikacích. Od příštího roku má zastavit pravidelné zdražování dálničních známek o inflaci. Počet plavidel v Hormuzském průlivu ve středu mírně klesl na 7. Vyplývá to z předběžných údajů o sledování lodí. Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie spolu s červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu byla téměř 17 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: Zdržíte se na D1.
6: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionů stojící v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 180. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Kývalka až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: A přejeme hezké ráno, přesně o půl sedmé. Mně se moc líbilo, jak jsme měli ve zprávách v celou. Dozvíme se, jak moc se zdražovalo.
0: To se dozvíte.
1: To myslím, že k tomu skoro nepotřebujeme rádio. Já jsem dneska ráno tankoval, přátelé, po asi 3 týdnech. Já moc autem nejezdím. A říkal jsem si, no, pane, jo, jako...
0: Tankovala jsem včera a říkala jsem si, no, pane, jo, teda.
1: Ty jsi říkala to samý, co já? Kdy budeš tankovat ty?
5: Já budu tankovat za týden a to budu úplně v háji, co?
1: Třeba to do té doby někdo zařídí.
0: Hele, já si myslím, že jo, že stačí, jako aby se dobře vyspal pod červenou kšiltovkou a ono to zase na chvilku zlevní.
1: To se mi dneska dobře spalo pod červenou kšiltovkou,
0: tak,
1: jo?
0: Tak, dneska bych to mohl jako zlevnit. Tak pošéfovat burzy, pak to zlevním.
1: Mm-hmm.
0: A až jsou pošéfovaný burzy, tak to zase zdražím.
1: V rychlosti podat ruku Trumpovi, až bude procházet, třeba se to vylepší.
2: Míra
3: Jirka Michálek
2: a Lubka Ponížilová.
5: Ahoj, tady Eva Farna. Přeju vám hezký závěr léta z Frekvenci 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Orlík vyschnul. Vodu ve Vltavě začaly poprvé v historii doplňovat slapy. Co vy na to?
2: No, to je nepříjemný. No, tak to sucho je strašný, dlouhý. A tak je to vidět taky. A vlastně ty přehrady jsou rekordně prázdný. Jsem četl, co se tam všechno objevuje. No, tak musíme doufat, že teď s příchodem podzimu se to doplní.
1: Je až fascinující, co se tam najednou teďka
2: vypopuluje. No, já vím. No, tak bodej, tak ono to sudy. Celý léta nebylo k vidění.
1: No.
2: Jo, ty tam hledají ty sudy s těma zavražděnýma některý lidi. To je takový první, co přitahuje pozornost, ale tak to je ohromný kus krajiny zatopený, který byl obytlený, že jo. Takže ono je to zajímavý. Na druhou stranu za tu prohlídku to je poměrně drahý vstupný tím nedostatkem vody, ale doufejme, že to nebude trvat dlouho.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: A s vámi je Frekvence 1.
1: Krásné ráno.
0: Pojďme si, přátelé, prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak, Lubka připravená. A
1: zde.
0: Řekl jsem záměrně to, že je dnes 10. září, protože se to k tomu dnešnímu dni váže.
1: Ano.
0: Dnešní den má co dočinění se slovem magion? To samozřejmě každý ano. z naší generace si představí Standu Hloška okamžitě.
1: Ano, ano.
0: Jo, ale... Já se tě ptám, co vlastně magion je původně? Věděla bys si, co je původně magion? Případně, co to slovo vlastně jakoby znamená?
1: Já to vlastně vůbec nevím. Já vím, že my jako děti jsme si z toho...

0: je Magion? To byla otázka.
1: Prapůvodně. Všichni to máme spojený s tím dětským pořadem.
0: Ano.
1: S období socialismu. Ano. Většina z nás na tom vyrostla. Předpokládám, že to v 90. skončilo, teda nevybavuji si, jak dalece to pokračovalo potom ještě dál. Ale to je jedno. Co je Magion? Ty jsi říkala, že asi

0: něco teda jako vesmírnýho.
1: No, asi.
0: Tak si jako typla. Ale víš co? Zasloužíš si ohromný potlesk. Protože, přátelé, Magion
1: ano.
0: byla vůbec první československá družice, kterou my jsme poslali do vesmíru.
1: Ne, ne.
0: No jo. A startovala 24. října roku 1978.
1: Mm-hmm.
0: A právě fungovala do dneška roku 1981. 10. září to zabalila a schořila v atmosféře. Mm. Takže úplně prapůvodně Magion tedy byla...
1: Vesmírná družice.
0: Byla vesmírná družice. A Magion... Ono jí bylo víc teda, mm-hmm. ale ten název znamená, že to je družice pro výzkum magnetosféry a ionosféry. Takže mag, jako z toho magnetu.
1: A ion.
0: A ion, takže Magion.
1: Říkali magický oko tenkrát, že jo?
0: No ale to je zase panák zelený, hozenej do piva. To se nemotej.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vy... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Platí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Týdeník květy, každý týden jiná témata, každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění, unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy, navíc s TV magazínem zdarma.

0: Jedna s vámi za chvíli 7. Řešili jsme tady před malou chvilkou Magion, kdo ho vlastně jakoby moderoval. Já k tomu pustím takhle tu znělku.
1: Ano.
0: Ať to máme jakoby originální. Trošku jsme se v tom zamotali, jestli Standa Hložek nebo kdo, ale těch osobností bylo víc.
1: Hložek což, byla Vega.
0: No, což zjistíte hned záhy, pozor, dáme tajemný hlas. Co? Mm-hmm. Tak pojďme, jo? Poslouchejte.
2: Ahoj a nazdar, všichni vás pěkně vítám.
0: A je to jasný, ne?
2: Posledního zářijově.
0: Tak on byl Sarak,
1: asi ten úplně první. Pak byl Petr Jančeřík, takže oni byli spolu. Rostislav Kuba, to si vůbec nevybavím. A Michal Jagelka.
0: Jo.
2: Potom dáme slovo hostu magického oka. Podíváme se na další.
0: Víš, magický oko, měla si pravdu.
1: No, magický oko se
0: zajímavý je, že tahle ukázka, nevím z jakého je to roku, ale překvapilo mě, že Honza Rosák, který tam je evidentně jakoby hodně, hodně mladý ještě, tak má na sobě značkový tričko a kosty. Což jsem si teda říkal, wow, asi přijel z golfu nebo?
1: Asi z golfu, ale počkej, já jsem se fakt dívala 84. až 96.
0: Jo, takže to mohl mít, už to bylo po revoluční.
1: To už bylo po revoluční.
0: Jo, to bylo od Poláku, tady Pan Gráci koupený na tržnici.
3: Vše, co potřebujete. Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Najdete v Kauflandu například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kostí kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
14: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
15: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme vám hezké ráno, jméno pro jistotu. naše krásná zprávačky, řekni radši ty.
1: Lucie Šmídová.
0: Jo, tak takhle to je. Hezké ráno.
16: Hezké ráno. Zdražují hlavně paliva, ceny potravin zůstávají. Salmonelu objevili v kuřecím mase na jihu Čech. Kolony hlásí zde jedničky z Prahy na Brno. Český statistický úřad dnes zveřejní inflaci za srpen. Jak Frekvenci 1 řekl ekonom David Marek, druhý prázdninový měsíc byl ve znamení vyšších spotřebitelských cen. V červenci byla inflace 1,7%. Zdražují podle něj hlavně paliva. Nízké zůstávají ceny potravin.
17: Nicméně stále zůstáváme pod 2%, což je taková hranice považovaná za přiměřenou inflaci, nebo přijatelnou inflaci. Aktuálně těmi faktory, které stojí v pozadí, jsou opět stoupající ceny pohonných hmot, protože ohnisko geopolitických problémů na Blízkém východu se nepodařilo zcela uhasit, tak ceny ropy vystoupaly opět nad 100 dolarů za barel a bohužel kvůli tomu stoupají i ceny pohonných hmot v Česku. Proti tomu působí nadále klesající ceny potravin.
16: Vysoké ceny zůstávají i ve službách. Pozor, jestli v mrazáku nemáte závadné balení kuřecích prsních hřízků. To objevila kontrola státní zemědělské a potravinářské inspekce v jihočeském supermarketu. Maso v Penny Marketu v Netolicích obsahovalo bakterii salmonely. Datum použitelnosti do 16. června 2026. Inspekce na to upozornila prostřednictvím webu Potraviny na pranýři. Nález se týkal jedné šarže výrobku, která už v obchodě podle vedení není. Už v pondělí opět vyzvednou korunovační klenoty. Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z korunní komory v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si budou moc prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Po dvou úspěšných domácích zápasech se pardubičtí hokejisté pokusí přidat třetí vítězství v Lize mistrů ve Finsku, kde odehrají hned dva zápasy. Dnes nastoupí v 17:30. V soutěži startují vedle českého šampiona také Plzeň a Liberec. Třetí duely oba celky čekají v pátek.
18: Frekvence 1. Počasí.
16: Teploty ráno klesly většinou na 13 až 9 stupňů, na šumavské Kvildě na 0. Většinou je jasno, na východě ještě místy doznívá déšť. Přes den ale bude oblačno až polojasno a přehánky dnes čekejte jen ojediněle na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
18: Frekvence 1. Doprava.
16: A podíváme se na ranní provoz.
19: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionů stojící v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 180. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr. Tedy zhruba mezi exitem Kývalka až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
20: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
16: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponišovou.
0: To bylo celý, jo.
1: Krátké, stručné, výstižné.
0: Údernice.
1: Údernice. Údernice Lucie Šmídová.
0: Údernice.
1: Údernice.
0: Tak jo, 3 minuty po 7 hodině. Hezké ráno.
1: Krásné ráno, jak mluvil kolega z dopravního servisu teďka na konci, jo. Tak úplně jsem si vybavila včerejšek. Jela jsem do Plzně. Já nevím, kdy se ti to naposledy stalo.
0: Že jsem jel do Plzně. Jsem stává celkem často.
1: Tak jestli jsi často
0: horší, no?
1: Do Plzně, tak víš, že na D5 se není moc benzínek. Jako za Prahou je první na 36. kilometru. A jak jsem jela do Plzně včera, tak mě normálně kolem 20. kilometru se začalo chtít strašně spát. Jako byla jsem najednou hrozně, hrozně unavená. A věděla jsem, že benzínka je až za těch 16 kilometrů. A normálně jsem fakt odpočítávala ty kilometry, abych tam dojela. Abych se tam na chvilečku lehla. A říkala jsem si, jak je to hrozný, že vlastně takhle jako ve 2 hodiny odpoledne, přesně, máš jako tendenci k mikrospánku.
0: Takže stáváš ve 4, ono to má celkem jako logiku, ne?
1: Víš, kolik chlapů tam spalo za volantama, mě to překvapilo.
0: No
1: a
0: ty tam spí, protože doma tvrdí, že mají fušku.
18: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Za 8:04. Hezké čtvrteční ráno vám všem.
1: Krásné ráno, přátelé, pozor, našel se.
0: Našel se. Tak schválně kdo, jo?
2: Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla.
0: Ten anděl se našel.
1: Přesně. Já jsem právě čekala,
0: vypadá,
1: já jsem právě čekala, než řekne anděla, tak jo. Více než 350 let starý barokní anděl přežil střelbu vojáků i desítky let skrývání a teď se vrátil do kostela v Ostrově na Karlovarsku. A pozor, pravděpodobně je to právě tenhle anděl. Uh-huh. Ten anděl Karla Kryla. A proto
0: prosím. Myslím, že to je on, jo? Teda já vlastně se přiznám, že nevím, odkud Karel Kryl byl.
1: To je úplně jedno, odkud byl. On byl totiž... On tu sochu...
0: A kdeže to je? Protože ten kostel podle mě byl někde na Ústecku.
1: Ostrov na Karlovarsku. Mm-hmm. Jo. A on byl tenkrát na srazu bývalých spolužáků, Karel Kryl, a viděl tam tuhle tu sochu toho anděla. Měl polámaná křídla a přežil střelbu do oltáře.
0: Aha, takže se to dá předpokládat, že to teda opravdu je ten anděl.
1: A
0: jo?
1: On byl na tom srazu. Mm-hmm. Na tom srazu těch spolužáků a chvíli na to vznikla právě písnička Anděl.
0: Písnička Anděl je úplně první, kterou jsem se učil na kytaru.
1: Jo, jo.
0: Škoda, že nikdy nemám ten záznam. To by možná i Karel přišel.
1: Přišel.
0: Jednou by mi fláknul.
1: Ten by vstal a řekl, no tak tohle ne.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Pojďme na to, soutěž o peníze na Frekvenci 1 hned dvakrát za ráno, není jich málo.
3: Přesně tak, je jich konkrétně 13 000. Na telefonním čísle 257 400 999.
2: Fuj, 13. Tu nechci.
3: Tu chci.
2: Uvidíme, nechme se překvapit, kdo chce nebo nechce 13. Tady Míra s Lubkou, hezké ráno.
4: Dobrý den, Dáša od Kroměříže.
2: Dášo, moc vás zdravíme, do jaké nálady jste se dnes probudila?
4: Dobré nálady.
3: Jo, tak dovolala jste se, to hned zlepší náladu, ne?
2: To ještě nejlepší, ano, ano. No a jste v práci nebo doma?
4: V práci.
3: V práci, tak ať nezdržujeme, pojďme na to.
2: Tak, větu nám tu nechal Bořek Slezáček.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Tak co myslíte?
4: Nápady.
3: Pojďme to prověřit, nápady.
2: Zkusme to.
5: Na zahradě rád sbírám.
2: Ne. Ani nápady to nejsou.
3: Bohužel, nedá se nic dělat, no.
2: Mějte se moc krásně, zdravíme.
4: Taky,
2: naslyšenou.
4: Taky, děkuju, naslyšenou.
3: Přihodíme 500.
2: Vymyslel jsem spoustu nápadů.
3: Pak jsem je se sbíral. Tak, 13 500, o které hrajeme ještě jednou dnes ráno.
6: A zadny jsou tady.
7: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
8: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
7: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
6: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
7: Z každého

0: to vlastně docela sedí. A tak nám vzali nebe.
1: Jo, jo.
0: Modrý nebe. Teda.
1: Modrý nebe.
0: Ono se má vrátit, pozor.
1: Přesně jo. Tak, má se vrátit o víkendu, ale je pravda, že dneska se sluníčka moc neužijeme, ale za to nebude ani moc deště. Své o tom ví meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, ochlazení dnes budeme skloňovat ve všech pádech, tak se na to připravte a společně s ochlazením se nám budou měnit i chutě k jídlu. Jinak ale bude převládat oblačno až polojasno a pokud se nějaké dešťové přehánky budou vyskytovat, tak budou velmi ojedinělé a to zejména v horských oblastech. Ale i tam se srážkové úhrny zastaví nejčastěji do 1 litru na metr čtvereční. No a teplé oblečení to jistí, v ranních minimech totiž ojedinělé teploty klesaly i pod 8 stupňů Celsia i v těch nejnižších nadmořských výškách. No a v odpoledních maximech to budou teploty od 15 stupňů v Libereckém kraji po 22 stupňů Celsia na jihu jižní Moravy. V Praze a v jejím okolí očekáváme odpolední teploty nejčastěji na 20 stupních Celsia. Nicméně jsou to teploty, které odpovídají dlouhodobému teplotnímu normálu. Až o víkendu půjdou mírně nahoru.
2: Víc prostoru pro...
0: A je přesně 7:30, čas na krátké zprávy, Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, nedaleko přílep na Kroměřížsku se pohybují podle odborníků minimálně 4 vlci. Vedení obce varuje obyvatele, aby byli na procházkách v lese opatrní a psy nepouštěli na volno. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Mluvit mají hlavně o roli organizace v budoucnu. Americký prezident Trump si kupuje voliče. Na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000 v přepočtu asi 104 tisíc korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na plzeňské dálnici.
5: Dopravní nehoda se řeší na 48. kilometru dálnice D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Pražský okruh vlivem silného provozu brzdí mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Minuta po 7:30, pojďme se podívat, co píšou dnešní noviny. Už jsme to tady s Mírou prolistovali a máme přehled, tak ať jste v obraze i vy. Uhum. Srpen byl nejteplejším měsícem v historii měření, tedy od roku 1940, od kdy má služba Kopernikus k dispozici příslušná data. A pozor, rekordně teplé byly i světové oceány.
0: To je všechno lež. To už jsme tady slyšeli.
1: Globální oteplování neexistuje. A co když tu je?
0: Ochranáři potvrdili medvědy v Beskydech. Tak teď jsme tady měli vlky.
1: Teď jsme chytli vlka.
0: Teď tady máme medvědy. Co nás ještě čeká? Ochranáři vydali varování pro obyvatele a starosty v beskydském regionu. A zrovna minule jsem to v hospodě řešil. Jako co dělat, když potkáš medvěda?
1: No.
0: Ono se říká nedělat nic, medvěd to udělá za tebe všechno.
1: Já jsem teďka někde četla, no. S někým jsem se tady o tom bavila. S tebou jsem se o tom bavila, jak tam bylo napsáno, utíkejte pozadu.
0: Utíkejte pozadu. No, my jsme narazili na to, jestli mu koukat do očí nebo ne. Nekoukat.
1: On to bere jako výzvu, že jo? No.
0: A nemáme se leknout, když si stoupne na zadní, protože to není symbol k útoku, ale on blbě vidí.
1: Co pro to je?
0: No a on se jenom potřebuje pořádně rozlídnout, takže on si stoupne na zadní a koukne se.
1: A řekne si, jo, jsem větší.
0: Kašlu na něj.
1: Hele, tak když se ti líbí zvířátka, ještě jedny zvířátka tady mám.
0: A co pak?
1: Zapomeňte na Vídeň nebo Mnichov. Brno bude mít největší akvárium ve střední Evropě. Vznikne na výstavišti a bude mít pozor objem 2,5 milionu litrů. A žít v něm budou tisíce živočichů.
0: A vsadím se s tebou, že tam bude nápis neťukat na sklo.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Maďarsku se konal tradiční závod v kopání hrobů. Zvítězila dvojice s časem 1 hodina 21 minut. Co vy na to?
2: Já myslím, že se to v jednom období dělalo i v Česku, možná někdy v 90. Já si to myslím proto, že jsem to s jedním hrobníkem probíral, ale možná jsem to s ním probíral jenom z ryzího zájmu.
1: Aha.
2: Že jsem se optal na tu disciplínu jako takovou, to byl takový venkovský hrobník. A dodneška si pamatuju to, jak mě říkal, že zásadní rozdíl je, jestli umřete v létě nebo v zimě, že v zimě to kopat je utrpení. A že to jde hrozně pomalu, protože to je stvrdlý, že jo?
1: Jasně.
2: No a pak mě zase vysvětloval, že teď jde o to, kolik vás v tom hrobě je, protože tam se to dává jaksi po patrech, že jo. To poznáte na nájemným taky. U hrobu, když tam někoho pochováte, tak platíte nájemný, to jakože z toho ubytovala. A když pak tam pohřbíte dalšího člena rodiny, no tak je to jakože tam bydlej dva. Nemusíte teda platit energie, ale jinak platíte nájemný. No a ten hrobník mě říkal, že pokud by umřelo několik lidí v rodině najednou, takže je to pro hrobníka úplná katastrofa, tak on musí kopat tu hloub a oni mají nějaký předepsaný normy, jak daleko nad sebou musí být ty těla těch zesnulých. Takže mě právě vysvětoval, že nějaká rodinná epidemie je pro hrobníka katastrofa možná větší než pro tu rodinu.
1: Zlatý urničky, víte?
2: No. No.
1: Vy jste měl u vás v show, že jo, ten komposter takovej.
2: No, tam byly tyhle ty ekofunebračky, který říkají, že k tomu svět spěje, že se tyhle ty starý způsoby vlastně se eliminujou nebo vyeliminujou a budou takový humánější. Za prvé, že se teda ten popel dá třeba ke stromu nebo tak, ale končí to úplnýma ekologickýma orgiema, kdy tělo zesnulý hodíte na kompost, zahážete nějakým celerem ze zahrádky nebo tak a on se stane součástí vaší výživy. Tam nějak jsem ztrácel vědomí, takže si to nepamatuju.
1: Vám se to nelíbí?
2: Nelíbí,
1: jako hnojení je důležité.
2: Takhle, nechtěl bych, aby někoho pohřbíval soused, takhle například. A už vůbec ne v létě, ale jinak nic proti tomu.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: A dobré čtvrteční ráno vám přejeme, opět vyrážíme na cesty, respektive to za nás dělá náš kolega Tomáš Fíla. My jsme celý týden na základních školách a nejezdíme tam sami, společně s námi jede taky svačinka od Bobíka.
1: Přesně tak, dnes už v pořadí čtvrtá základka. Otázkou samozřejmě, kam dneska Tomáš zamířil. Jsme ve spojení, my tě zdravíme, slyšíme se, Tome, ahoj.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji, slyšíme se perfektně, tak dneska jsem vyrazil já mlíčka jahodový, vanilkový, čokoládový, kávový do Litomyšle. Jede se mnou i Bobík. Musím říct, je to teda fantastický mu nakládat tu hlavu. Počkej, tady přes celý zadní sedačky, takže já z toho auta vidím úplný prdlajs, ale jako když přijedeme na místo, to je pecka.
0: A ty máš korbu, tak jsem ho měl nechat. Má kožich, ne? Tak...
2: Má kožich?
0: No, tak...
2: Takže vozejcká.
0: Na korbě.
2: Vozejcká Bobíka
1: na korbě.
0: To by vypadalo fantasticky, kdyby tam stál třeba, víš?
1: No, bacha,
2: otázku,
1: kluci.
2: Jak dlouho?
1: Bacha, kluci, zítra mají být tropický třicítky, takže to nevím, jestli ten kožich zrovna je výhra, no, ale každopádně to Bobíkovi to sluší, že
0: ale
1: jo?
0: Ale chce se s ním každý vyfotit.
1: Jasně.
2: Je to tak, no. Je to tak, hele, to je strašný tahák, jako, a pozor, i paní učitelky se s ním fotí.
1: S Bobíkem? Takže dneska kde teda, ještě jednou?
2: Takže prosím tě, dneska zdravíme z Litomyšle, základní škola Litomyšl, Zámecká ulice, tak tam dneska jsme. Tak odsud zdravíme a samozřejmě předpolednem zprostředkujeme atmosféru.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: A my jenom připomínáme, to je zásadní, že vedle těchto mlíček, které my vozíme, bestseller, úplně jasný, smetanový krém Bobík z Bohušovic, tak to je absolutní legenda pro několik generací dětí, které už nejsou děti.
1: Přesně tak, jo? Přesně tak. Kromě oblíbené vanilky a kaká má teď Bobík také novou příchuť dražší ovoce, kterou si vybrali sami děti, takže neváhejte a ochutnejte taky.
0: Bobík, ryze český výrobek z rodinné mlékárny, neobsahuje žádná éčka a proto je skvělou volbou pro vaše děti.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
6: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
5: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
3: Stra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Grand. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za chvíli bude 8. Venku svítí sluníčko, říká, že má být hnusně dneska, podívej.
1: No, jako no, zataženo zima. Až polojasno a chladno, no.
0: No, ale na víkend se to má zase opravit všechno, tak pokud se chystáte někam vyrazit, tak můžete ještě nahodit kolo třeba před ukrytím.
1: Nahodit kolo na střechu auta, někam vyrazit.
0: Myslet na to, až pojedete pro rohlíky, že máte na střeše kolo.
1: Kamarádi za náma takhle jeli, no, a chtěli nám ještě něco koupit.
0: Mhm. Jo, jako překvapení, nějaký dárek. A stálo je to kola.
1: Stálo je to
0: držák,
1: kola na střeše.
0: Střechu. No, tak máme pro vás zprávy, za chvilku v příští hodině taky hrajeme o peníze.
2: Aktuální zpráva. Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
4: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
9: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jdeme krásné 10. zářijové ráno.
1: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
15: A já dneska
0: končím.
15: Jdu domovážení.
0: Jo? No se, pokud jste naladili teď, tak už se nám to stalo po druhé. Nejdřív se to stalo mně v 7, že jsem Lucii Šmídové řekla, že Lucie Černá, ale je vás tady prostě moc, je to sama Lucie.
1: Lucie Šmídová.
15: Kdybyste řekli Lucie, tak...
1: Tak hele, pojďme to ustálit.
15: Vyhráno, rovno.
1: Pojďme říkat Lucie, zprávy a Lucie.
0: Zprávy a Lucie.
1: Pak bude mít problém Katka, až tady bude.
0: Tak pojďme na to.
15: Láďa, co bude říkat. Necháváme si posílat o polovinu méně balíčku z Číny. Slavia proti Lens vstoupí do Ligy mistrů. Nehody hlásí z D5 směrem na Plzeň, D46 směrem na Olomouc a D7 směrem na Prahu. Do Česka chodí méně levných balíčků z Číny. Příliv odpadl po zavedení cla na začátku prázdnin. Během jednoho měsíce si Češi objednali o polovinu méně levného zboží. Asijští obchodníci se nyní začali postupně přesouvat do evropských skladů. Podle české celní správy nejde o obcházení nového cla. Zboží musí při hromadném dovozu do Evropské unie projít standardním celním řízením. Dnes se dozvíme, jak moc se v srpnu změnily ceny v obchodech. Červencová inflace byla 1,7% a zkrátka ji držely hlavně ceny potravin. Druhý prázdninový měsíc zřejmě mírně rostly. Řekl to pro Frekvenci 1 ekonom Štěpán Křeček.
16: Očekávat, že srpnová inflace se lehce zvýší na úroveň 1,9%. Nejvíce ke snižování cen pomáhají aktuálně potraviny, nicméně tam se situace může v závěru roku zhoršovat kvůli suchu, drahým hnojivám a energiím. Naopak nejvíce inflaci navyšují ceny pohonných hmot, které zdražují kvůli situaci na Blízkém východě.
15: Podle Křečka lze očekávat, že během zbytku roku se inflace přehoupne přes 2%. Známý rybník na Svitavsku je téměř bez vody. Podepsalo se na něm letošní suché léto.
17: Do rybníku Rosnička ve Svitvách od jara nepřitekla žádná voda. Místo vodní plochy je tam na mnoha místech prakticky louka. Přilehlá pláž je opuštěná a rybník se zmenšil zhruba na třetinu. Svitavy teď budou neplánovaně znovu vysekávat trávu jako při takzvaném letnění rybníků. Situaci letos vedle sucha zhoršil i fakt, že plocha byla vypuštěna kvůli odbahnění za 53 milionů korun, aby tady bylo lepší koupání. Na to ovšem ani nedošlo. I to málo, co sem totiž přiteklo, odpařily vysoké teploty. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
15: Fotbalisté Slavie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní ligy mistrů. Pražané se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita. Čeká se vyrovnaný zápas. Utkání v Edenu začne v 21 hodin.
14: Frekvence 1.
7: Počasí.
15: Přes den čekáme oblačno až polojasno a dnes to bude většinou bez deště. Přeháňky čekejte jen o jediněle na horách a nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
7: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Nehody hlásí zde sedmičky, D46 a D5.
18: Dopravní nehoda se řeší na 48. kilometru dálnice D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Neztratíte u nehody na 38. kilometru dálnice D46 směrem na Olomouc. Bouralo se také na 40. kilometru D7 na Prahu a i tady je to bez držení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: Téměř 4 minuty po 8 hodině pokračuje Ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Konečně jsi to řekla správně. To nejde pokazit, jo? Nečím mít originální jméno.
1: Vy si to píšete, že? No, ale jako je to no? Samozřejmě i tím. No.
15: Ne, já se na vás dívám, když to jméno říkám.
0: No my na tebe taky, ale nám to, jako jak vidíš, prdplatný. Tak, hezké ráno přejeme.
1: Krásné ráno. Asi jste zaregistrovali kauzu televizí, které odposlouchávají, i když jsou vypnuté.
0: Všechno odposlouchává.
1: Tak já mám takový pocit, že mě odkoukává. Mm-hmm. Odkoukává můj mobil.
0: Soused.
1: No. Ne. No, protože mě včera přišla reklama, kde bylo napsáno, jeden tak tričkem udělá víc než filtr. A šlo o to, že si máš vyčistit čočku, jo, než
0: začne. Jsi stále, nebylo to tak tričkem nahoru k bradě?
1: To by rozhodně ten, to jako si myslím, že ten filtr je v některých případech lepší než tričko nahoru k bradě. No. Ale holky moje tomu říkají mama filtr. Uh-huh. Takovým těm jako...
0: To ženy ve vašem věku mývají.
1: Zamaštěnej ten. Hele, hromada ženských na tom udělala na Instagramu kariéru, že tam dávají takový jako divný, umaštěný, rozmazaný videa.
0: Jseš si jistá?
1: Jo. Jsem, tak jako pubertáci to sledujou právě jako, že podívej se na to, jak je trapná.
0: To ale sledujou víc z nás, víš?
7: Míra Michálek
14: a Lubka Ponížilová.

0: Takže přátelé, na Frekvenci 1 jsme opět ve třech. Dnes s námi vysílá herečka Hana Kustnierová. Dobrý den.
1: Výborně, dobrý den. Gratuluju.
0: Je to těžký. Je to na rozmluvení.
2: Je to těžký. No tak jsme rádi, že jste si udělala čas, protože vy máte školáka už, ne?
1: Já mám, ano, školačku. Jde do druhý teďka.
2: Bylo takový to těšení. O prázdninách, ne.
1: Ne, ne, ne.
2: Už je racionální člověk,
1: jo? Případ rozhodně se do školy netěšila. Jediný, co jí teď vlastně zvedlo náladu, je, že už bude jako druhačka, takže už má rok odkroucený.
0: Jo, jako, že už se to krátí vlastně. Jako.
1: Jo.
2: A aktovku má novou, nebo pořád zůstává ta z té první třídy?
1: Ne, zůstává. To určitě zůstává. Ona nám taky moc nevyrostla, takže není moc důvod měnit.
2: Tak a já využiju toho, že jste řekl správně.
0: Ne, já se toho bojím právě. Herečka Hanka je s námi na dneska.
1: Já vám řeknu chyták, jo? No. Nebo chyták, pomůcku. Pomůcku, jo, no. Jako E s háčkem, čte se to jako E s háčkem.
2: Kusnierová.
1: Ne, není háček nad S, ale nad E.
0: Kusnierová.
2: Kusnierová. Napiš to tam, počkej.
0: Tak když škrtnu, jo, jako, a dám tam háček, tak Kusnierová vlastně.
1: Kusnierová, ano.
0: To je hezký.
2: Je to snažší. Ale já si to napíšu, je to o hodně snažší. Hlavně, když to člověk takhle jako napíš, tak teď už nemám ale právo to zkazit.
0: Dobře.
1: Ale jo.

0: Frekvence jedna s vámi, herečka Hanka Kusnírová je tady dneska s námi. Proběhl někdy nějaký rozhovor, kde se to vaše příjmení neřešilo?
1: Asi jo, myslím si, že to většinou ale byly ty, co se nenamlouvali, který šli nějakou psanou formou. Jo.
0: A nějaká verze vašeho příjmení, která vás fakt pobavila?
1: Asi ne, asi žádná. Většinou to skončí na tom, že ty lidi řeknou pak už se dál nenastanou, protože se bojejí cokoliv vlastně říct.
0: Teď si představte, že byste byla Klára Kusnírová. To by bylo
2: Nekomplikuj nám to.
0: Ne.
2: Hanka Kusnírová s námi dnes na Frekvenci.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Klubu.
1: Teď je přesně 8:30, začnou krátké zprávy, ještě se podíváme za počasím.
2: Oblačno až polojasno, takový bude dnešek, jen slabší přeháňky na horách, ráno chladnější než včera, odpolední maxima na Liberecku 15, na jižní Moravě až 22.
1: Tak pojďme na krátké zprávy, je tu Lucie Šmídová.
3: Hezké ráno, poslanci by dnes mohli projednat novelu zákona o pozemních komunikacích. Od příštího roku má zastavit pravidelné zdražování dálničních známek o inflaci. Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie spolu s červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu byla téměř 17 stupňů. Řidič v Austrálii dostal pokutu v přepočtu přes 16 000 korun za to, že si za volantem během jízdy mazal housku s máslem.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A podíváme se na hlavní tahy.
5: Dopravní nehoda se řeší na 48. kilometru dálnice D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. Nestratíte u nehody na 38. kilometru dálnice D46 směrem na Olomouc. Bouralo se také na 40. kilometru D7 na Prahu a i tady je to bez držení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A přejeme hezké ráno, teď minutu po 8:30.
2: Krásné ráno, je 10. září, svátek mají Irma, Krasava a Krasomila.
1: Krasava, to je tahle.
6: Co si o sobě myslíš?
1: Čeho?
6: Jsem princezna. A zavázat mi střevíc by si pokládali za čest i královi.
2: To je Krasomila, ano. Hele, naposledy v českém kalendáři byla v roce 1961.
1: Poslouchá nás nějaká Krasomila, prosím.
2: A nebo Krasava. U nás se vždycky říkalo, ty jsi teda Krasava.
1: No, to není úplně tako.
2: No, právě. Chutí,
1: ale Krasomila.
2: Krasomila je krásná.
1: No, tak lidi nám napište SMS číslo 736.
2: 304-44 a jdeme dál. Rok 1846, patent na šicí stroj.
1: Mm-hmm,
2: rok 1990, první internetový vyhledávač s názvem Archie.
1: By mě zajímalo, kolik toho našel tenkrát.
2: No nic moc, on prohledával jenom archivy FTP, www stránky ještě tenkrát nebyly. No. Potom něco, to podle mě chytne každýho. Mm-hmm. Premiéra seriálu Akta X 93.
1: Akta X. Mimochodem, včera jsme tady řešili dobrodružství kriminalistiky.
2: No,
1: všimli jste si někdy, přátelé, že úvodní melodie Akta X je hrozně podobná jako dobrodružství kriminalistiky?
2: Je to pravda, no.
1: Jo, hele.
2: No jasně. Pravda,
1: no,
2: je tam venku.
1: Máš?
2: No, no a pak tady mám Hartla. Prosím tě, dneska 50. narozeniny.
1: Patrik má kulatiny.
2: Ale krásný. Jo. Zásadní.
1: Všechno nejlepší, Patriku.
2: Krásný narozky.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dolarová mince s podobiznou Trumpa se vyprodala během pár hodin. Co vy na to? Já vás jenom upozorňuji, chtěla jsem vám jim koupit, ale vůbec jsem to nestihla.
2: No to jsou bizarní suvenýry, ty táhnou disky, taky to nebylo tak drahý, takže to je jaksi bizarní kousek, no tak jako, on má hodnotu už tou bizarností.
1: Ano, ne? Ano. 25 mincí tam bylo v tom balíčku, no, právě, jako. No. Ale měli i 100 mincí, jo? Tam byly i centy teda k tomu nějak.
2: To bych doporučil, ať to zkusí třeba český politici prodávat mince se svou podobiznou, jaký bude zájem. On by to byl dobrý předvolební průzkum. Kolik mincí, který z nich prodal se sebou. A zdali vůbec.
1: Ale tam nevím, koho bych vám tak jako koupila, kdo by vám udělal.
2: Ne, to bych navrhovala, že by si udělali všichni, jako v rámci předvolební kampaně by si třeba 20 politiků udělalo své mince a sledovali by ty prodeje z toho, aby viděli, jaký jsou preference. Samozřejmě za předpokladu, že by měli stejnou hodnotu a tak dále, že jo?
1: No právě, no.
2: No, jako myslím si, že čím větší hodnota tý mince by byla, tím menší prodejnost samozřejmě. Ona jako legrace něco stojí, ale zase to nemůže být přehnaný, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hana Kusnerová je dneska s námi na Frekvenci 1. Samozřejmě vás známe z Bílé labutě, ordinace, ale teďka aktuálně...
1: Z Bílý, ne, ze Zlatý.
0: Ze Zlaté labutě.
2: Chytáček, viď? My si děláme jaký na schvály, jo? Jak si píšeme ty rozhovory, ty přípravy, tak tam vždycky někdo z nás podsune nějakou kravinu.
0: Chybku. A je tam.
1: Je pravda, že kdokoliv, kdo je z Prahy a zná Bílou labuť, tak tomu seriálu vždycky říká Bílá labuť,
2: jistě.
1: Jo, takže jasně. Samozřejmě.
0: Ale ono podle mě to tam jako je nějak provázaný, ne?
1: Je
0: historicky.
1: Je to vlastně ten, je to seriál vlastně z toho prostředí a je to ten obchoďák.
0: Je to tak. No tak teďka aktuálně teda po Labí.
2: To je dobře, jo?
0: Točili jste teďka v létě.
1: Točili jsme i v létě, ano.
0: My jsme totiž celé léto hlásili, nejtepleji bude v Polabí.
1: No.
0: Jako
1: no.
0: Fakt to tak jako vycházelo. A vy točíte v Polabí, nebo ne? Jako, točí se seriál Polabí v Polabí?
1: Některý exteriéry ano. Exteriéry ano, samozřejmě, ale interiéry se točí kousek za Prahou.
0: Takže každá ta voda, která tam je Labe? A nebo je to třeba někde, já nevím, dejme tomu Sázavá, Vltava, která se vydává?
1: Takhle, ptáte se člověka, který za celou dobu toho seriálu, což jsou už 2 roky, co to točíme, já jsem měla dohromady asi tak 5 exteriérů a z toho všechny byly někde u nějaký vily. Takže já jsem zrovna ta postava, která všechno točí v bytě nebo kolem bytu.
2: Takže nejste úplně jako úplně v terénu, no?
1: Ne, nejsem úplně v terénu, ale myslím si, že to je opravdu Polabí. Občas tam je možná nějaká Berunka, ale je to spíš to Polabíčko, no.
0: Kolikátou sezónu jste v Polabí vlastně?
1: Já nevím, kolikátá sezóna se točí, upřímně řečeno, ale jsem tam od začátku.
0: Takže to je asi třetí, ne, myslím.
2: Takže všechny, to je bych všechny.
1: Ano, odpověď správná, odpověď je všechny.
2: A celou dobu manželka policajta,
1: je to
2: se nic nemění. Ho?
1: Je to tak, ale samozřejmě nová sezóna přináší nové situace a nové životní okolnosti a nechci prozrazovat nic samozřejmě, ale nebude to takový úplně růžovoučký a není to úplně jistý, jak to dopadne.
0: Policajt zlobí?
1: Policajt zlobí vlastně celou tu dobu toho seriálu. My vlastně se všichni dost divíme, že ta Lenka drží, takže ano, policajt dál zlobí.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Herečka Hanka Kusnerová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Pořád odkládáte. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
6: Prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, hrajeme o dost peněz už. Přehoupli jsme se tento týden přes 10 000 korun.
3: 13,5 tisíce pro vás máme dneska na stole.
2: Ráno byla teda smolná třináctka.
3: Nevyšlo to, no. A tak v podstatě ono to fakt záleží na jednom jediném slově. No tak hledej ho, že jo. Kolik má čeština slov?
2: Dost. No. Tak, koho tam máme? Tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo pak, odkud?
4: Miluška od Skutče.
2: Miluško, moc vás zdravíme ke Skutči. Pojďme rovnou k věci, Bořek Slezáček nám tady nechal tuhle větu.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Tak co myslíte?
4: Zkusíme listí.
3: Listí, prověříme listí.
2: Jsme to 13,5 tisíce korun ve hře.
5: Na zahradě rád sbírám.
2: Ne, Miluško. Ani listí.
3: Bohužel ani listí, no.
2: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
3: My přihodíme 500.
2: Taky pěkný předpodzimní typ, ale bohužel. Takže pětistovka. Přičtená.
3: 14 tisíc ve hře, které posíláme pro dnešní dopoledne Robinovi.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: pokračujeme i po 9. hodině. Miloš, a já vlastně ani nevím, kde je, člověče.
1: Na dovolený, podle
0: počkej,
1: mě normálně.
0: Počkej si čak, až se vrátí.
1: Podle mě někde jezdí na motorce.
0: Na motorce,
1: říkal něco takového,
0: tak
1: že
0: možná
1: jede
0: mi
1: někam,
0: něco takového říkal. Možná jsem ho jenom neposlouchal. Tomu je říkej. Tak máme pro vás samozřejmě po 9. hodině to nejlepší z muziky. Pokračujeme, jsme tady tři na vás, takže žádný strachy. A další zprávy budou za chvilku.
2: Stavebniny dek při... Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
3: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
2: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Naší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ještě jednou v severské čtvrteční ráno.
1: Jakože nezapneš mikrofon občas nám. To je jako, ale že ho nezapneš ani sobě.
0: A kdybych byl, přátelé, truhlář teďka, tak už nemám dva prsty, jo?
1: Přesně. Jsou to zprávy a Lucie Šmídová.
17: Hezké ráno. V pondělí opět vyzvednou korunovační klenoty. Obce v Česku varují před medvědy a vlky. 20 minut se zdržíte v dopravním omezení na D1 před Zručí směrem na Prahu. V druhé polovině září můžeme opět vidět korunovační klenoty. Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z korunní komory v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si je budou moci prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Na Kroměřížsku se pohybují vlci. Obec vydala varování. V Beskydech pak ochranáři potvrdili výskyt medvěda.
18: Ochranáři už odeslali informaci s varováním o pohybu medvěda nebo medvědů pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji. Odborníci doporučují, aby lidé neodhazovali zbytky jídla v přírodě a aby byli obezřetní při procházce v odlehlých místech. Další šelmu pak potvrdili nedaleko přílep na Kroměřížsku. Má jít minimálně o 4 vlky. Lidem ale žádné výraznější nebezpečí nehrozí. Vlci patří obvykle k plachým zvířatům. Pokud se s ním přesto náhodou potkáte, zachovejte klid a udržte si odstup. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
17: Jičín se znovu proměnil v jednu velkou pohádku. Odstartoval tradiční pohádkový festival.
19: Největší pohádkový festival rozjel svůj 36. ročník. Tentokrát má podtitul Hája já a potrvá až do neděle. Podtitul přehlídky odkazuje k postavě pohádkového skřípka Hájaji, který se v roce 61 stal symbolem rozhlasových pohádek. U jejího zrodu stál Václav Čtvrtek, autor knihy o Runcajzovi, Křemílkovi s Vochomůrkou a Makové panence. Od jehož úmrtí v listopadu uplyne 50 let. Ale festival je také o hudbě, když například v Zámeckém parku probíhají koncerty na Žižkově a Valštejnově náměstí, v Zámeckém parku i v Husově ulici zase probíhají po celou dobu festivalu trhy. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
17: Po dvou úspěšných domácích zápasech se pardubičtí hokejisté pokusí přidat třetí vítězství v lize mistrů ve Finsku, kde odehrají hned dva zápasy. Dnes nastoupí v 17:30. V soutěži startují vedle českého šampiona také Plzeň a Liberec. Třetí duely oba celky čekají v pátek.
2: Frekvence 1. Počasí.
17: Přes den bude oblačno až polojasno. Přeháňky dnes čekejte jen ojediněle na horách. A nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
17: V dlouhé koloně budete na D1.
20: Práce na silnici uzavřely pravý jízdní pruh na D1 na Prahu a způsobily kolonu na 20 minut mezi 62. a 55. kilometrem. Dopravní nehoda se stala na D1 u Rohlanky na 207. kilometru. I tady je to směrem do Prahy. Před nehodou je kolona na 15 minut. A Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni mezi 10. a 19. kilometrem na 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
17: Ráno na Frekvenci 1 pokračuje s Mírou Michálkem a Lubkou Ponišovou.
0: No, jsme tu, přejeme hezké ráno. Na silnicích bych ještě chvilku zůstal. Lucka o tom dneska mluvila, že řidič v Austrálii dostal pokutu celkem vysokou za to, že si za jízdy mazal housku máslem.
1: Já jsem nad tím ale přemýšlela, to přece nejde, ne?
21: Jo, držel prý volant nohama.
0: Nohama, no, takhle chytíš to s tím stehnem, normálka, ne? No,
1: když jste řekli nohama, já jsem si představila ty tlapky, ne? A říkala jsem si, a co měl když na to?
0: Bez ruky Frantík, ten člověk nohama jedl, nohama psal. Ne, tak takhle ne, ze spoda tím stehnem si jenom přidržíš vlastně ten volant a normálně si mažeš housku a pak tě zastaví policajti a namažou si tě na chleba.
1: Takže konečně chápu, proč řidič ten tvrdý chleba má, jo?
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dnes je tu s námi herečka Hana Kusnerová. Vidět ji teď můžete tedy v Polabí, ale my uděláme taky větší skok o kousek jinam. Mm-hmm. Byla jste na Islandu?
1: Byla. Byla jsem na začátku prázdnin, jsem byla týden na Islandu.
0: Jenom týden, je, to je
1: jenom
0: škoda.
1: Týden, no, ale lepší
0: pěšky,
1: týden autem, než žádný týden.
0: To, bylo to pěšky, nebo...
1: Bylo to auto, no tak letěli jsme samozřejmě, jistě, pěšky no, jsme tam no. Ale pak jsme jezdili autem a měli jsme hrozně hezký ubytování a opravdu jsme si to tak užili hodně na rekreaci a na regeneraci s kamarádkou Ninou Špitálníkovou, což je koreanistka, moc jí zdravím. Takže Island byl na nádherný a shodli jsme se na tom, že rozhodně to nebylo naposledy, že se tam určitě chceme vrátit.
0: A počasí vám vyšlo, jo?
1: Počasí bylo neskutečný. Nám tam prostě 4 dny z týdne nám opravdu jako svítilo sluníčko a bylo to teda dokonalé.
0: To je právě to, no, že proto říkám, že týden je vlastně celkem málo. Je lepší tam jít na 3, aby aspoň jeden vyšel.
1: Ano. Ano.
2: A vám vyšel ten týden?
1: Nám vyšel krásně ten týden, ale vlastně je to fakt skvělý v tom, že za ten týden my jsme si to přesně zkusili, co to obnáší. Je to opravdu specifický cestování, specifická země. Takže za ten týden jsme si přesně řekli, aha, tak příště nebudeme takhle plánovat to ubytování a nějaká obytka lepší a vlastně jako mít víc variant, protože samozřejmě to počasí ovlivňuje i to, kam se dostanete nebo co vidíte, že jo, protože kolikrát se vám stane, že nic nevidíte, protože to počasí je takový, že vlastně jako nejde jít třeba na hodně vysoký nějaký vodopády, protože to je opravdu jako nebezpečný, když jsou třeba velký deště nebo velký vítr, takže Island byl, to bylo splněný můj sen. Takže...
2: 2 holky na vlastní pěst.
1: No, tak to není asi nic neobvyklý.
0: A tam je bezpečno hrozně.
1: No, tam se nic neděje. Tam jenom fouká nepředvídatelný počasí a nikdo tam moc není, ale jinak.
0: Dobře, já když jsem odjížděl, jak jsem si to právě zjišťoval, jako, že tam se nekrade, tam není tam žádná kriminalita, jako nic vlastně, ale byl tam napsaný občas na utržené kře připluje lední medvěd. A jak jsem tam byl pod stanem, tak jsem z toho nadšený úplně nebyl.
2: Hanka Kusnerová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. We'll be right back.

0: A dnes s námi na frekvenci jedna herečka, Hana Kusnírová. Když jsme tady řešili ten Island, vy jste zmínila obytku. Ještě máte obytňák?
1: Mám, tak ona to není úplně obytňák, je to prostě, je to Caravella Long 4x4, ke který jsem si teď k narozeninám loni pořídila vyklápěcí střechu, takže už je
0: plnohodnotně. Už se tam dá stát, jako jo?
1: Už se tam přesně dá stát, takže je to takovej můj mazlíček, starý mazlíček, který mě stojí neskutečně peněz, ale hrozně mě baví a teď jsem to řešila nedávno s kamarádem, že se ho nemůžu zbavit, protože to pociťuju jako součást své identity. Takže tak to jsem sklidila výsměch, ale je to tak, je to prostě nějaký statement, mám pocit životní a jako ta možnost té svobody, když je prostě hezky si zajet, zakempovat prostě kamkoliv, i kdyby třeba na jednu noc někam kousek od domova, tak to prostě za to stojí a baví mě třeba i paradoxně víc v té dodávce vařit, než třeba doma. Jako, jak je to ten one life, že vlastně je to navázaný na to, že vlastně moc nepospícháte a je tam nějaký klid, přece jenom jste vytržený z každodenního života, z běžného prostředí, tak to mě baví hodně a nedovedu si moc představit, že bych se toho nějak zbavila.
2: Takže plynový vařič?
1: Mám tam velkou plynovou bombu, mám tam plynovou bombu a vařič a mám tam takový šuplíky a to je vždycky, každý, kdo potom má taky dodávku, tak každému kouká vždycky do toho auta, jo, jo. Co má, jak to má. Je to takový specifický druh života a zájmu, no, takže dodávka pořád je.
0: Společně s námi dnes na frekvenci jedna herečka Hana Kusnírová.
3: Tohle si nenechte ujít.
4: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
4: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
3: V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého

0: Hezké ráno přejeme, za chvíli bude 9:30 na frekvenci 1, se podíváme teďka za počasí, má být hezky teda relativně, ale Lubka tady strašila, že má být zima, ale o víkendu se to má zase opravit, tak já nevím, v tom, aby se prase vyznalo v té tvý předpovědi.
1: Jak v mý předpovědi, já říkám to, co říká Dáša. Takže na Liberecku dneska 15, na Jižní Moravě 22 a jestli tě zajímá víkend, tak 24 v průměru.
2: Tatart vyhlašuje...
0: Teď je přesně 9:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
3: Dobré dopoledne, v srpnu šly ceny nahoru. Meziročně inflace v Česku zrychlila na 1,9%. Potvrdil to dnes Český statistický úřad. Lanovka na Pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou v 7 ráno, uvedl to dnes dopravní podnik. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Mluvit mají hlavně o roli organizace v budoucnu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
5: Práce na silnici uzavřely pravý jízdní pruh na D1 na Prahu a způsobily kolonu na 20 minut mezi 62. a 55. kilometrem. Dopravní nehoda se stala na D1 u Rohlanky na 207. kilometru. I tady je to směrem do Prahy. Před nehodou je kolona na 15 minut. A Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni mezi 10. a 19. kilometrem na 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. V brněnské hospodě se pohádali budoucí tchyně. Rozvášněné rodiny museli krotit strážnici. Takže přátelé, napřed se do sebe pustili matky budoucí nevěsty a ženicha, jo?
0: Jasně, jo.
1: A potom se do toho připletly celý rodiny. Normálně museli. Šlo o peníze.
0: Překvapivě.
1: Kvůli čemu jinému by se zhádal, že jo, šlo o prachy. Ale normálně tam včera večer musela kvůli tomu zasahovat policie.
0: No tak to je začátek, to je hezký
1: péče,
0: začátek.
1: RK. Svatba nebude.
0: Svatba jako zemen.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: vůbec nedabovala, vlastně vůbec, takže se těším, čeká mě nějaký seriál, nějaká průběžná tam role, tak to jsem ráda, protože jsem si teď dlouho nezadabovala a už jsem si myslela, že jsem na nějakém blacklistu prostě, protože to jako do toho nevidíte vůbec a jenom klasicky čekáte, až vám zazvoní telefon, takže jsem si úplně říká, Ježišmarja, tak já nevím, tak jsem někde něco řekla, nebo jsem přišla pozdě, nebo mi to hodně nešlo někdy naposledy, pak jsem přemýšlela nad tím, s jakýma režisérama vlastně spolupracuju a pak jsem říkala, no teď oni už to nedělají, oni už se věnují vlastně jiným věcem a no, takže teď mě zavolali a jdu dabovat nějaký seriál právě asi na Netflix nebo na nějakou takovou platformu.
1: Ale zadabovat si zní dobře. To jsem si dneska hezky zadabovala.
0: To zní, je to jo, dá se.
1: Jste možná vlastně první daber v historii, který má obě sluchátka.
2: No, jo, tady u nás.
1: Když přijde herec, tak udělá rovnou tohle a jede na jedno ucho.
0: Mně to je příjemnější, protože no, je mi to příjemnější.
1: Protože se ráda poslouchám.
2: Herečka Hana Kusnírová byla s námi na Frekvenci 1. Díky moc.
3: Celý tento týden jezdí Modera. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Tor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
4: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
3: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
5: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: Frekvence 1 s vámi, za chvíli 10, přejeme hezké ráno, tak tento týden naskočili jsme do něj s neúplně veselou zprávou, co se týče české hudební scény, že nás opustil Richard Tesařík. Zrovna mi tady přišla pod ruku Karvina, tak jsem si říkal, že bychom si ji mohli dát.
1: Vzpomínka.
0: Termín posledního rozloučení myslím ještě nikde nezveřejnili.
1: Hele, s naším, už to vidím, s naším drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 16. září v 11 hodin ve velké obřadní síni.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Teď je extravár.
5: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
6: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
5: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Kaslev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Slyšíš to, co to je?
14: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
16: Tak to je pecka.
14: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
16: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
14: Podmínky akce u obchodníka.
17: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
19: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
19: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
19: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
1: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Zprávy s Lucií Šmídovou. Krásné dopoledne.
5: Dobré dopoledne. U tratě u Harachova ležel zraněný muž. Poslanci mají na stole zastavení zdražování dálničních známek. 20 minut se zdržíte v dopravním omezení na D1 směrem na Prahu. Kvůli zraněnému muži, který ležel vedle tratě, se zastavil dnes ráno provoz na železnici mezi Kořenovem a Harachovem. Co se mu stalo, policie na místě zjišťuje. V tuto chvíli to vypadá na pád ze skály. České dráhy podle informací na webu očekávají, že regionální vlaky tímto úsekem budou moci začít jezdit každou chvíli. Sněmovna by ve čtvrtek měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Inflace v srpnu mírně zrychlila na 1,9%. Zdražily hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny zlevněly. Hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák pro Frekvenci 1 odhadl, jak na tom budou spotřebitelské ceny za celý letošní rok.
3: Za celý letošní rok lze podle mě očekávat průměrnou míru spotřebitelské inflace v rozmezí 1,9 až 2,2%. V dalších měsících se meziroční inflace postupně vrátí na 2%. Jádrová inflace zůstane zvýšená a relativně stabilní blízkosti 3%.
5: Krátkodobý vývoj celkové inflace budou ovlivňovat podle Nováka hlavně ceny potravin a paliv. Pondělí začne oprava silnice 10 a 35 v úseku z Turnova do Ohrazenic. Na cestách musíte počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru na Prahu bude jezdit jen jedním jízdním pruhem, zatímco opačným směrem zůstane bez omezení. Více k opravám řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
20: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
5: Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy.
21: Frekvence 1. Počasí.
5: Přes den bude oblačno až polojasno a dnes by nemělo pršet. Výjimečně čekejte přehánky jen na horách. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
21: Frekvence 1. Doprava.
5: V dlouhé koloně budete na D1.
22: Práce na silnici uzavřely pravý jízdní pruh na D1 na Prahu a způsobily kolonu na 20 minut mezi 62. a 55. kilometrem. Dopravní nehoda se stala na D1 u Rohlanky na 207. kilometru. I tady je to směrem do Prahy. Před nehodou je kolona na 15 minut. A Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni mezi 10. a 19. kilometrem na 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
23: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: 9:55 zprávy končí a já se ptám, co se děje s Martou Jandovou. Hezké dopoledne. Já se to vždycky těším.
24: Děkuju, Lucinko. Přeje taky všem krásné dopoledne dnes, 10. září, máme 9:55. Svátek mají všechny Irmy, jak jim popřejeme, že jo, krásný svátek, děvčata. A já mám na vás takový speciální téma, jsem totiž hrozně zvědavá. To ženy jsou, že jo, většinou, ale i muži, co si budem. Já s váma totiž chci mluvit o hollywoodských hvězdách, protože Prahu a vůbec naší zem milujou produkce světových trháků a proto se k nám právě sjíždějí různý zvučný jména, jo. Teďko zrovna se u nás natáčí Tajemství všech tajemství, vlastně podle knížky Dana Browna, která přesně před rokem vyšla. Já jsem to tady před rokem přesně říkala, byly neuvěřitelné fronty na tady tu knížku, Dan Brown tady dokonce byl sám, aby právě tu knížku podepisoval a ani ne o rok vlastně později, no přesně o rok později už jsou scény některé natočené. No a otázka na vás je, jestli jste někdy potkali takhle při natáčení nebo třeba i v kavárně nějakou hollywoodskou hvězdu u nás na naší české zemi, v Čechách, na Moravě. Napište mi, jestli jste někoho potkali a jaký jste měli z nich pocit, jestli byli příjemný nebo nepříjemný. Já mám taky takovou jednu historku, já jsem potkala, a nebo že to bylo krásný. Já vám to řeknu ale za chvilku, bylo to a naše oči se setkaly, mám musím říct. Ale s kým, to vám řeknu až za chviličku. Mezi tím to nejlepší z muziky, já vám posílám náš pověstný vitamín F1, no a s kým tady je Madonna, nebo Kejnán, dáme si Kejnána. Waving Flag na Frekvenci 1.
21: Co se děje?
25: Co se děje?
21: S Martou Jandovou.

0: byl Mr. Big na Frekvenci 1 a my začínáme. Já jsem vám už vyprávěla o tom, že se v Praze natáčí další filmový seriál podle knihy Dana Browna, která vyšla přesně před rokem. Jmenuje se Tajemství všech tajemství. No a natáčí se už vlastně od září. Hrají tam Morgan Spector, Rebecca Hall a není to vlastně poprvé, co se veliký produkce stěhují do Prahy. Za prvé je to tady asi levnější než v jiných zemích a za druhý je to prostě nádherný. Nejenom Praha, ale vůbec všechny místa po naší krásné České republice. No, tak se sem sjíždějí herci, že jo, byli tady několik měsíců, někdo i třeba roku, než se prostě všechno dotočí a my je pak můžeme potkávat v hospůdkách, v restauracích, v parcích, v divadlech dokonce a tak prostě různě. Například tady byl nedávno Leonardo DiCaprio, tak jestli někdo, prosím vás, máte nějaký příběh s ním, to by mě opravdu moc zajímalo, jestli je fakt milej i na dívky, kterým je víc než 18 a na muže všech věků. Taky třeba tady byla Jennifer Lawrence s ním, že jo, Mads Mikkelsen. Letos tady prý byla i krásná Monika Bellucci, jo. A nebo taková ta skvělá britská herečka, která vlastně má svůj největší úspěch posledních 5-8 let. Hannah Waddingham, která vlastně exceluje v seriálu Ted Lasso a teďko má svůj vlastní seriál, který prý jako se děje v Itálii, ale natáčí se kompletně v Praze, nebo natáčel. Taky si pamatuju na fotky Orlanda Bluma, že jo, ten tady taky točil nějaký seriál a hodně chodil ven a dokonce moje kamarádka ho potkala a má fakt fotku, kde jako mají hlavy u sebe a smějou se prostě jak dva knedlíčci, takže to vypadalo, že byl opravdu hodně milej, byl tady dokonce s Katy Perry, se kterou tenkrát vlastně chodil. Já mám dokonce jednu osobní zprávu, jo, o setkání s jedním francouzským hercem, poslouchejte.
1: Dobrý den, paní Marto. Někdy před rokem 2000 jsem měl možnost se potkat s panem Pierre Richardem, když natáčel nějaký starý film u nás. Mm-hmm. Hezký den a nashledanou.
0: Mm-hmm. Pierre Richard. Toho jsem taky teda potkala úplnou náhodou a tam se ani oči naše nesetkali, ale bylo to fajn se na něho podívat. Opravdu, že jako člověk zná od malička z těch různých filmů, kde ještě hrál třeba s Depardiem a tak. No, já jsem potkala taky jednu hvězdu. Je to fakt 15 let zpátky. Jo. Jsem potkala zrovna mýho manžela, začali jsme jako randit a on mě vzal do restaurace a sedíme si prostě v restauraci, vrkáme si tam a byli jsme docela brzy. Takže jako v té přední části té restaurace ještě nikdo neseděl. A my jíme a začalo se to nějak zaplňovat, ale já jsem prostě si nevšímala, kdo tam do té restaurace chodil. A najednou zvednu oči a byl tam Pierce Brosnan sám. A i když mě ty hezouni nikdy moc nepřitahovaly, tak musím říct, že teda jsem teda úplně zčervenala, až na zadek jsem zčervenala. On byl tak hezký, jako. A já jsem řekla manželovi, prosím tě, hlavně se neotáčej. On v té hlavě stopořil hlavu a koukal, co, kde, jak, proč. A já, Míro, nech toho, prosím tě, nekoukej se. A řekla, jsem tam sedí, a jako se nevěděla, jak to mám říct, protože na jeho jméno slyšel dobře určitě, že jo, ale i na James Bond, to taky, a je to taky hodně zvučný. No každopádně jeden moment se setkali naše oči a musím říct, to zajiskřilo, byl krásný. Tak mi pište, koukám, že chodí zprávy, koho jste potkali a jestli byli milí. Děkuji, čau.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepšejší. Chtěla jsem vám to psát, říkám ne.
3: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: Train od Soul Asylum na frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dneska tady řešíme takový zábavný téma vlastně, protože v Praze se natáčí spousta různých amerických seriálů, filmů a tak dále. Jak už jsem řekla, například tady nedávno byla Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio. To se teda přiznám, že mám kamaráda, který dělá catering a on samozřejmě je úplně jako nepotká, že by s nima jako kecal, jo, ale říká, že byli opravdu milí, že hezky jako vždycky slušně pozdravili a já si myslím, že i tady to je důležitý. Třeba když se mě někdo ptá, jako jaký to je být slavná, nebo tak já říkám, hele, je to úplně stejný, člověk stejně jako by měl být slušnej a to mi jednou říčně někdo poradil, nebo poradil, někdo, jeden kamarád mi jednou řekl, hele, počítej s tím, že každého člověka potkáš určitě minimálně dvakrát. Takže když poprvé člověk je nepříjemný, tak ten člověk se na to pamatuje. A třeba když jsme začínali s mojí kapelou a jezdili jsme po festiácích, já jsem se vždycky hrozně styděla a zdravila jsem všechny kabeláky, co tam jako táhali ty naše věci, táhali kabely a tak. A vždycky, když jsme přišli na ten festival znova, tak mě všichni už z dálky zdravili, protože věděli, že to není ta namyšlená, rozumíte, jak to myslím. A americký herci, oni spousta z nich, jako spousta z nás normálních lidí, taky můžeme být třeba stydliví, nemáme rádi být ve velké skupině lidí nebo být jako moc na pozoru. Já třeba jako poslouchám audiobiografii vlastně od herce Anthonyho Hopkinse, který říká, že byl hrozně stydlivý a že vlastně, když někdy byli lidi, tak on spíš utíkal do kouta, kde nikdo nebyl. Tak koho jste potkali vy? Mám tady zprávu od Petra z Plzně. Ahoj Marti, při Dovče na Korzice jsme si počkali na zpěvačku Alize před jejím tanečním studiem v Ajaccio. Byla strašně ochotná se s náma vyfotit a dodnes z toho žijeme. Měli jsme ji jenom pro sebe. Nádhera. Píše Péťa. Děkuju Petře za zprávu. A pak tady píše, ne, tady vidím jméno Johnny Depp. Zdravím Marti, od 90. chodím na zámek Hrádek u Nechanic jako hasič na hasičský dozor při natáčení filmů. Na prvním natáčení jsem se potkal s Bruno Kramerem, s Maigretem a taky například s Johnny Deppem na natáčení From Hell. No a byl fajn, Johnny, byl fajn. Alenka ještě píše, mě se poštěstil, že jsem byla v New Yorku pozvána na otevírání butiku Sarah Jessica Parker. A byl to teda zážitek. Ale největší zážitek byl, když jsem potkala v té době ještě prince Charlese. A nebo, když jsem byla na audienci u papeže v Římě. Hezky, Aleno, prosím vás, napište mi, já chci taky takové jako být pozvaná na takovýhle místa. Jak to děláte? Že vy jste taky nějaká známá, slavná, nebo důležitá, inteligentní a krásná určitě k tomu samozřejmě. Já vám moc děkuju za zprávy, my samozřejmě jdeme dál. Teďko tady je veliký prostor zase pro to nejlepší z muziky, taky pro dopravu a potom budu přát k narozeninám. Tak pokud máte nějaké přání, ještě pište na 736 300 444. Budu se těšit, zatím čau.
2: Jsi fanoušek Marvelu?
3: Práce na silnici uzavřeli pravý jízdní pruh na D1 na Prahu a způsobili kolonu na 30 minut mezi 62. a 55. kilometrem. Práce na silnici a porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu způsobili 30-minutovou kolonu na D1 také směrem na Brno od 45. po 50. kilometr. Obousměrně počítejte s 10-minutovou kolonou na Pražském okruhu u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Je to tady. Mě tady pořád ještě chodí zprávy, koho jste všeho potkali, ale já už to potom dořeším s Robinem, protože tady čtu i jméno. Čtu jméno. Ježiš, to vám neřeknu. No, Jean-Paul prostě. A to uvidíte potom, který, protože těch je víc, že jo. A pojďme ty narozeniny. Dneska slaví narozeniny dceruška Deniska Andrýsková. Má 36. narozeniny a její maminka jí přeje zdraví, štěstí, lásku a co nejvíc si přeje, ať se splní, tak jí mám vzkázat, že jí má maminka Vlaďka moc ráda. Takže Deniso, milá Deniso, k 36. nám všechno nejlepší. A tu lásku a zdraví samozřejmě. Ještě jedno přání, milý Filipe. Celá stavební parta ti přeje všechno nejlepší k 51. narozeninám. A kdo? Péťa, Víťa a Ivoš. Přeju Filipovi. Filipe, slyšíš mě? Filipe, všechno nejlepší, posílám pusu a obětí, tak jo. Narozeniny dneska slaví i naše česká herečka, komička, vlastně skoro i tatérka, numeroložka, ne skoro, určitě tatérka, numeroložka, Kajra Kateřina Hrachovcová, tak přejeme všechno nejlepší. Ale taky kytarista kapely Aerosmith Joe Perry.

0: 10. září se narodilo dalších spousta skvělých chlapů, například režisér skvělých bijáků Guy Ritchie, jo, takže taky blahopřejeme. Taky herci třeba Ondřej Pavelka, jo, velký fanoušek Slávie, taky herec Colin Firth, toho dokonce za svoji roli koktavýho krále Jiřího, toho královna Alžběta mu dala řád britského impéria, jo, tak všechno nejlepší. No a narozeniny by slavil i slavný návrhář Karl Lagerfeld. Takže pokud slavíte i vy dneska narozeniny, tak aspoň víte, v jaký společnosti se nacházíte. Já vám přeju nádherný den, samozřejmě všem Irmám k svátku ještě a hlavně se usmívejte, protože s úsměvem jde všechno líp.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
4: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
5: Tak ne. Co to je? Proč znáte to?
3: No nemůžem.
5: Jo, to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a

0: osoba.
1: Anna K., která je v údolí včel.
2: A já jsem poslední král.
1: Ty jsi poslední král v údolí, ne, na vrcholu hor.
2: Na vrcholu vitamínu F1.
1: Ano, přesně tak. Já právě přemýšlím, co se rýmuje na včel.
2: Včel?
1: No, to je jako včil. Pojď sem včil. No. A nebo počkej, včel.
2: Biel, šel.
1: Jo, a ty jsi král, kdo za ní, který za ní šel.
2: No tak, to je nádhera.
1: Který
2: tak, a já se chci vyjádřit k tématu.
1: Ano, který zřel.
2: Tak, to tak buď jsem se s ní třel.
1: A nebo...
2: Nejdřív jsem mi zhřel a pak jsem se s ní přel. Tak.
1: A pak si odešel.
2: A pak jsem odešel. Já jsem se chtěl vyjádřit k tématu, protože mě zaujalo. A chtěl jsem říct všem, kteří nás poslouchají, že jednu evropskou hvězdu vlastně potkávám každý den od pondělí do pátku v 11 hodin. Je docela fajn, žádné manírky, taková empatická, hodná, trošku bláznivá, je s ní jako sranda.
1: Jsem hodnej, děkuji ti. Tak, neúplně mě to potěšilo.
2: A tahle ta hvězda potkala. Já nevím, jestli to můžu říct jako takhle, jo? Ať to nevyzní, byl by ještě větší hvězdu. Je, jestli teda může být ještě větší hvězda.
1: No.
2: Tahle ta evropská hvězda poznala totiž světovou hvězdu a tou hvězdou byl Pierce Brosnan.
1: No, Pierce Brosnan, to bylo úžasné.
2: Nebo Brosnan teda.
1: Brosnan. Ach, to bylo krásné.
2: No, a někdo ti říkal tady, že potkal Pierre Richarda.
1: Mhm.
2: Tak já bych chtěl navázat. Já jsem byl na takovém malém, ne, taky Pierre.
1: Aha.
2: Já jsem s ním vlastně strávil nějakou, no, tak jako řekněme, že jsme si povídali, ale nevím, co mi říkal. Já jsem vůbec nerozuměl. Ale já jsem byl na jednom takovém malém novinářském setkání právě s Pierrem a jeho sestrou. Nebylo nás tam moc v té místnosti, bylo to někde na Praze, nebylo to v centru a měl jsem vlastně tu čest mu tím pádem k podpisu podat do ruky všechno, co jsem měl po kapsách v ten den.
1: Jo.
2: Takže on si myslel podle mě, že jsem úplnej blázen, protože já jsem pořád něco vytahoval a ve finále jsem vytáhl třeba i zapalovač Zippo, a který používám dodnes, on mi ho podepsal.
1: Aha.
2: A
1: počkej, vlastně říkal s tím Zippem?
2: Já si jsem ti to říkal, já ho mám do dneška a musím říct, že za těch 20 let se jako ten podpis samozřejmě smazal, ale pozor, on se smazal teda už za týden, jo.
1: Mě se to nastříkat nějakým bezbarvým lakem.
2: No jasně, ale teďkom pozor, chtěl bych říct, že od toho dne mám láhev s vlastním vínem z jeho vinařství od Pierra Richarda. Od té doby tu láhev mám pořád doma, je podepsaná Pierrem, takže jestli nás poslouchá nějaký sběratel, dělám dražbu.
1: Tak napište robin.sobek@frekvencihra.cz.
2: Ano, protože mě je líto to vlastně otevřít po těch letech. Ten podpis tam je, je to z jeho vinařství.
1: Ale neprzní.
2: No jasně, že ne, ta láhev je prostě zavřena celou tu dobu, těch x let ji mám doma. Tak, takže takhle bych se chtěl tomu vyjádřit.
1: To je krásný, ale.
2: A ty tam, máš, ty tam máš ještě nějaké...
1: Já teda mám krásný zprávy, já jsem to vlastně předtím už trošičku nakousla. Pojďme taky do Francie, protože Pavel Slaný mi napsal, já mám fotku a krásný zážitek z Paříže, kde jsem se potkal, a závidím, s Jean-Paul Belmondem.
2: Ježíš, Belmonda miluju.
1: Ježíš, ten byl musel být úžasný.
2: Miluju, miloval jsem, když budeme se bavit v minulém čase.
1: No bohužel.
2: A doporučuji všem ten dokument o Belmondovi, pokud jste nevěděli, tak to je... To je krásné takové.
1: Fakt, dokument.
2: Jo.
1: To mě zajímalo, vidíš. Tady píše ještě Jitka, že před více než 20 lety pracovala na Staroměstském náměstí v obchodě s českým křišťálem a českými granáty. A zavítal k ním Kevin Costner.
2: Oh, Kevin, tak to je.
1: Že prej byl strašně příjemný, fotku neodmítl a ještě dnes cítí jeho ruku na jejím rameni, to je hezký. Pak tady mám jíte taky od Jeničky ze Švédska. Tady píše, dávno jsem potkala pana Svěráka u kina v Novém městě nad Metují. Ptal se, kde by našel toalety, byl úžasně zdvořilý a milý. Tohle je podle mě super hvězda, nejen v Česku, ale i ve světě. To teda je Janičko, to je super hvězda. Pak tam ještě někdo potkal, Daniel potkal Vina Diesla, že mu přivezl pečivo, on se ptal, komu, jo, a že ho odvedl do cateringu a byl úplně v pohodě, jo. A že teprve potom Daniel poznal vlastně, kdo to je. A to mě jako napadlo, kdo to tady byl nedávno, nějaká strašně slavná zpěvačka, herečka, ještě to jako nenapadne, šla do butiku někam v Praze, do nějakého toho slavného secondhandu.
2: Julia Roberts.
1: Toho secondhandu. A tam nebyla ta šéfová, ta zrovna nebyla.
2: Já vím.
1: Asistentka nějak neuměla moc anglicky a co to bylo, ona nějak nemohla pomoct a neprodala jí něco. Ona jí něco nechtěla prodat.
2: Já vím.
1: A pak ty prodala, a to byla Julia Roberts, sakra.
2: No. Nic, Marti, musíme se loučit.
1: Ano, zítra opět se uvidíme. Ano, těším uvidíme, se uslyšíme. Na tebe taky, i na vás, taky. Milí posluchači.
2: Tak čau, to je Evropská hvězda, nazdar.
0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: A ty připravil Ondřej Albrecht.
11: Hezké dopoledne. Za 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank Škody za téměř 2 miliardy korun. Tenistky Kateřina Siněková a Taylor Townsendová postoupili do finále 4 na US Open a stále se zdržíte ve větší koloně na dálnici D1 na 38. kilometru na Brno. Za 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank Škody za 1,9 miliardy korun, což je meziročně o 79% víc. Počet útoků přitom vzrostl o pětinu, na víc než 62 tisíc incidentů. Průměrná škoda na jednoho klienta se také zvedla na 30 335 korun. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace, prezentovaných na dnešní konferenci. Podvodníci se letos podle asociace pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Bank kam se ale podařilo zachránit více než 8 miliard korun, tedy přes 4/5. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Ten čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Mluvčí městského soudu informaci nepotvrdila. Středeční rozhodnutí podle ní dosud nebylo doručeno všem účastníkům.
12: Případem by se tak musel znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Obžaloba v případu tvrdí, že Ferry měl na podzem roku 2015 ve svém pražském bytě s dívkou nejprve souhlasný styk s kondomem. Ferry si ho podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Ferry obžalobu opakovaně odmítl. Obvodní soud exposlance v polovině května nepravomocně osvobodil. Podle soudce v té době platila jiná definice trestného činu znásilnění. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
11: Muž z Chomutovská si chtěl přivydělat převáděním peněz, které ale zřejmě procházely z trestné činnosti. Odměnu měl procento z převedeného asi 250 000 korun. Za transakci tak dostal 2450 korun. Teď ale čelí obvinění z praní špinavých peněz a za to mu hrozí až roční vězení. Policisté z Kadaně na Chomutovsku podezřívají tohoto muže z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elis Mertensová 6-0 a 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek, kdy narazí na domácí dvojici Montgomeryová a Krigrová, která porazila druhý nasazený kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefaniová 4-6, 6-4 a 7-6.
10: Frekvence 1.
9: Počasí.
11: Kolona na několik desítek minut je stále na dálnici. Pardon, teďka ještě počasí, aha. Tak jo, tak dnes budou teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 13, bude oblačno až polojasno a právě jen na horách se výjimečně dnes vyskytnou slabé přehánky.
5: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Tak teď už na ty silnice, kolona se stále tvoří na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno na 38. až 49. kilometru. V opačném směru potom v tomto úseku necháte zhruba jen asi 15 minut. No a stále se zbrzdíte také v koloně na Pražském okruhu. Za sjezdem z D5 ve směru k D1, tam budete popojížet po 16. kilometr zhruba 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu, ideálně s frekvencí 1 a Robinem Sobkem.
10: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Tak ještě jednou krásný čtvrtek, hezké dopoledne, 10. září, 4,5 minuty po 11. Co nás čeká, tak určitě poslední slovo. V 11:30 budeme hrát o 14 000 korun. Tak držíme palce a aby toho nebylo málo, ještě jednou v této hodině vám uděláme radost, lépe řečeno prvňáčkům, protože náš kolega Tomáš Chvíla by měl dnes právě ve čtvrtek vyrazit směr základní škola Litomyšl, kde by měl rozdat svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do školní hlavic. Jak to všechno dopadlo? To se dozvíte okolo 11:45, protože se s Tomášem propojíme. Do té doby třeba Espen Lind, Green Day nebo taky Ava Max. Hrajeme to nejlepší z muziky. Hezkou zábavu.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Proč se nám při pohledu na někoho, kdo zívá, chce taky zívat? Může se člověk nakazit zíváním, nebo je to jenom nějaký pozůstatek z pravěku? Že by pozůstatek z pravěku bylo zrovna zívání?
2: No jako já teda si myslím, že to je pravda, no, že opravdu je to na každý, že když někdo zívá, tak ty začneš taky zívat.
1: No jasně, no. A já jsem nikdy člověče, teď opravdu nikdy jsem nevychytal, jak je to možný. Od dětství jsem se tím trápil. Podle mě to jsou nějaký vzkazy mimozemštěnů nebo něco takového.
2: No tak to bez tomu pravěku to, jako jestli to nebyl nějaký opravdu signál, no. Jako takový, jako mají třeba delfíni, takový ty nebo psy, tak vlastně se to vysílalo tím zíváním a pak to přešlo, prostě evolučně se to vlastně stalo fyzickou věcí a takové věci je spousta, že jo, proto máme třeba dvě ruce a dvě nohy, že to vlastně postupně, že už předtím měli dvě ruce a dvě nohy a že se to postupně tak jako vžilo, že to je správný počet nohou a rukou.
1: Jo. No, protože my jsme zkoušeli, že se jako nedíváš a někdo si zívnul a ty jsi taky zívnul, když ho nevidíš. Takže jsem zjistil, že to musí být nějaký, jako nějaký vlny. Nebo nějaký
2: echolokace,
1: signál.
2: To musíká, echolokace, mají to vlastně netopíři. Netopíři orientujou, horníci jako že sebe zívají v šachtě, že?
1: No,
2: ještě oni zívají teda hodně, protože je to docela dřina v té šachtě.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, R.E.M. z Pestřili čtvrteční dopoledne. Za chviličku, za minutu, 11:30, my si dáme poslední slovo a budeme hrát o 14 000 korun. Tohle je aktuální banka. Ptáme se na to, co rád sbírá na zahradě Bořek Slezáček. Už teď mohu napovědět, že to nejsou ani nápady a ani listí, jak jste typovali dneska ráno u Lubky s Mírou.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Anet, řekněte to za celebritu.
0: 257-400-999, kdo se dovolal jako první? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Václav.
0: Václav, odkud?
3: Karvina.
0: A zdravíme tímto směrem a možná do Karviné dneska budeme posílat 14 000 korun, Václave, co vy na to?
3: To by bylo krásné.
0: Bylo by to krásné, určitě. Já držím palce, aby to vyšlo. Připravena hru, jdeme na to.
3: Ano.
0: Dobře, pouštím větu Bořka Slezáčka, zní takto.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: Co to může být, Václave?
3: Žampiony.
0: Žampiony. Tak pojďme zkusit, co nám udělá toto slovo.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: Zase to nevyšlo.
3: Nevyšlo, no.
0: Nevyšlo, no. Tak to se dá dělat, no. Tak přihodíme.
3: Ano.
0: Tak jo. Ale nebuďte smutný, Václave.
3: Nejsem.
0: No, jak se to říká? Smůla ve hře, štěstí v lásce, nebo tak nějak, já nevím.
3: Jo?
0: Že jo? No. No, a už tam slyším vaši ženu. Venco.
3: No.
0: No, vidíte, teď vy jste to vyhrál na plné čáře. A tak já vám musím zatleskat za to, že máte skvělou ženušku. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce, za to mu říká, no, už jsem si na to vzpomněl. Tak jo, tak se tam mějte v Karvině, opatrujte se, pozdravujte ženu, dejte si něco dobrého k obědu a my v půl páté budeme pokračovat s částkou 14 500 korun, jo?
3: Děkuji, naschle.
0: Naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Práce údržby na dálnici D1 u Divišova zpomalují provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy do Brna na 48. kilometru zúžení do jednoho pruhu. Kolona začíná před sjezdem do Šternova na 40. kilometru, doba zdržení 50 minut. Podobná situace také ve směru na Prahu. Zúžení do jednoho pruhu na 56. kilometru a do kolony brzdí řidiči už na 61. kilometru. Zdržení přesahuje půl hodiny. Nesouvislé kolony popojíždí na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu zpomalují poprvé u 9 křížů. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle Paul McCartney, za chviličku 11:45 na telefonu už netrpělivý kolega Tomáš Fíva. Ještě než zvednu sluchátko, tak musím prozradit, že dneska by se Tomáš měl vydat směr základní škola Litomyšl, kde rozdával opět svačinku od Bobíka, aby dětem zpříjemnil návrat do školních lavic a přivítal tak prvňáčky v jejich první školní dny. Jak říkám, Tomáš už netrpělivě čeká, tak povídej, jak to tam vypadá, ale začni klidně tím, a kde tě konkrétně máme. Hezké poledne.
1: Hezké poledne přeji. Dnes jsme dorazili s Bobíkem do základní školy v Litomyšli Zámecká, no a máme tady u sebe všechny prvňáčky. Ahoj, jste tu?
2: Jo!
3: Máte rádi Bobíka? Chodíte rádi do školy?
2: Jo!
3: Těšíte se na domácí úkoly?
2: Jo!
3: Těšíte se na zkoušení?
2: Jo!
3: Těšíte se na písemky?
2: Jo!
1: Nebojte, ono vás to přejde. Tak, v každém případě, máte rádi jahodovýho, vanilkovýho, čokoládovýho a spousty dalších Bobíků?
2: Jo!
1: Chtěli byste je?
2: Jo!
1: Tak pozor. My je pro vás máme, my vám je i dáme. Ovšem, budeme za to chtít písničku. Zaspíváte nám ji?
2: Yeah!
1: Zbore, připrav se. 3, 4.

0: ¡Sí! No, a my už stejneme rozdávat, s vámi se loučíme, přejeme dobrou chuť k obědu a ahoj z Litomyšle!
1: Skvělá atmosféra, ostatně jako každý den, takhle v čase oběda zdravíme z Prahy do Litomyšle. Ještě doplním, že Bohušovická mlékárna vyrábí také smetanové a tvarohové krémy. Vyrábí se výlučně z českého čerstvého mléka od lokálních zemědělců, ze kterého je následně získána poctivá smetana a tvaroh. Je zcela bez éček, no a také Bobík z Bohušovic ideální svačinkou pro děti.

0: Michael Jackson, to nejlepší z muziky, už jsme to tady řešili. 3. září v roce 96 přiletěl do Prahy a 7. na chlup vlastně přesně tím pádem od tohoto data. Je to 30 let, kdy tady měl vlastně koncert v Praze na Letné, já tady mám ještě a to jsem vyhrabal 2 SMSky právě k tomu koncertu, které nezazněly v našem éteru a rád je přečtu. Kateřina napsala: na koncertě Michaela Jacksona jsem byla v 17 s mamkou a větší zážitek bylo ještě ho vidět vlastně z chodníku, když okolo mne jel k hotelu, neměla jsem slov ho oslovit. Kateřina. A pak ještě druhá Katka: ahoj do rádia, všichni, co posloucháte, byla jsem na koncertě Michaela Jacksona, dostala jsem to k 15. narozeninám od rodičů. Byl to krásný zážitek a dárek, na který nikdy nezapomenu a rodičům moc děkuju. Michael byl úžasný člověk, co měl srdce na pravém místě. Pořád ho poslouchám doteď, Katka. Tak díky ještě za tyhle vaše zprávy. Ano, poznali jste správně, to už jsou Roxette, které si dáme hned po zprávách a zahráme taky česky. Protože budou Buty a František. Přejeme hezké poledne, zprávy už za chviličku.
1: Vše, co potřebujete.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Najdete v Kauflandu například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, my jsme připraveni na zprávy. Bude servírovat k obědu Ondřej Albrecht.
10: Dobrou chuť a dobré poledne. Firmy na dekontaminaci chemikálií na Šumavě má vybrat ministryně financí. Hygienici dočasně omezili ubytování v léčebném domě Praha v Lázních Luhačovice a zdržíte se na dálnici D1. Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové, aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá voda na Klatovsku. Novinářům při odletu na jednání v Bratislavě řekl na dotaz k postupu motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže, že nemá rád monopolní dodavatele.
11: Mně se nelíbí, že je tam jedna nabídka a řekl jsem paní Schillerové, aby se podívala na ministerstvu financí, které firmy by ještě mohly dělat tu sanaci. A proto to bylo přerušeno a proto se k tomu vrátíme, i když to není chyba ministra Červeného, my jsme to zdědili nějakým způsobem od minulé vlády, nevím, proč se to neřešilo předtím, takže se ještě k tomu jako vrátíme.
10: Červený v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku v prostoru Národního parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku tak přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Onemocnění velkého počtu klientů a návštěvníků gastroenteritidou, lidově střevní chřipkou, se letos v létě objevilo také v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku v Olomouckém kraji. Na palubě nákladní lodi plující pod zahraniční vlajkou v čínském přístavu Qingdao dnes vypukl požár, který si vyžádal velké ztráty na životech. Prezident země Xi Jinping vyzval k okamžitému pátrání po pohřešovaných a zahájení záchranných prací. Podle agentur požár vypukl na nákladní lodi společnosti Beihai Shipbuilding během jejího pobytu v přístavu v provincii Shantung. Bližší informace o počtu obětí ani o jejich totožnosti čínské úřady zatím nezveřejnili. Po dvou úspěšných domácích zápasech se pardubičtí hokejisté pokusí přidat třetí vítězství v Lize mistrů ve Finsku, kde odehrají hned dva zápasy. Dnes nastoupí o 17:30 večer na ledě celku Saipa Lappeenranta, pak se přesunou do města Kouvola.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: Teploty dnes budou jen kolem 17 až 21 stupně Celsia. Na jižní Moravě to může být o něco více, ale maximálně 23. Bude spíš oblačno až polojasno. Pokud se vyskytnou slabé přehánky, tak to bude většinou na horách.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: Na dálnici D1 počítejte se zdržením, a to konkrétně na 62. až 56. kilometru. Ve směru do Prahy tam necháte zhruba nějakých 20 minutek. V opačném směru se pak zdržíte přes hodinu na 42. až 52. kilometru. Aktuálně se tvoří kolona taky za Prahou, a to ve směru na Brno na 9. až 25. kilometru. A kolona je potom taky na D5 při příjezdu do Prahy od 8. kilometru a pokračuje dál i na Pražském okruhu až po 16. kilometr okruhu směrem D1, tam necháte zhruba 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
0: Pojďme na to, ještě jednou krásné poledne, dobrou chuť, skoro 4 minuty po 12. Snad k chuti přijdou i dvě ukázky z českých filmů. Čeká nás filmový odborník už za pár minut a v půl přijde i Petr Jablonský. Dáme si to nejlepší z jeho nedělního lifeu. Do té doby Roxette, jak jsem sliboval, ale ještě předtím Eros Ramazzotti nebo Leony. Hezký čtvrtek.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Audioodu a taky Roxe, to nejlepší z muziky za chviličku čtvrt na jednu odpoledne. Volejte frekvenci 1 na 257 400 999. V případě, že si chcete odnést titul filmového odborníka i dnes ve čtvrtek 10. září, hodně štěstí.
1: To je to, 16, taky jednou, vyber.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Mám tady pro vás dvě pěkně vypečené ukázky a už teď můžu říct, že se společně podíváme do 70. a 80. let, takže nebudeme zas tak moc cestovat v čase. Ale jenom abyste věděli už na úvod, kde se tak zhruba asi budeme pohybovat. Tak, 257 400 999, volejte frekvenci 1 právě teď. Já se ptám, kdo tam? Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
4: Jejdo. Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo je tam?
4: Já musím zastavit, Tomáš.
0: Tomáši, ty jsi normálně zaskočen, že ses dovolal, nebo je to překlep, nebo jsi chtěl volat do banky, nebo co jsi chtěl?
4: Ne, chtěl jsem volat filmového odborníka.
0: Super, mám z tebe radost. Je to poprvé?
4: Je to poprvé,
0: super. Jsi taky v traktoru jako včerejší účastník?
4: Nebo? Jo.
0: Počkej, jsem, fakt? No.
4: Fakt.
0: Ty krásu. To je druhý den normálně po sobě, co mi volá někdo z traktoru. To je super. Dobře,
4: je super.
0: Ten včerejší, ten byl někde na poli a sbíral kameny. Ty děláš co v tom traktoru?
4: Já nesbírám kameny, ale...
0: Ne?
4: Tak se tady projíždím.
0: Jo, takhle, jenom ses byl projet prostě v traktoru.
4: Ne.
0: Dobře.
4: Tam nasetí.
0: Jo, jasně. No tak jo, mám tady pro tebe nádherné ukázky. Já myslím, že ses dovolal vlastně úplně parádně, protože dneska by si ten titul mohl fakt odnést, jo. Poslouchej pozorně, není to vůbec složité. Ta první ukázka zní takto.
5: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
6: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak mi řekne.
7: Žavil Béďa, žavil drát.
0: Rožavil ho, Tome, akorát, tak.
4: No, to rožavil.
0: No, rožavil.
4: Rožavil.
0: No, a mě ani samozřejmě nezajímá text té písně, to si pochopil, ale název toho filmu.
4: Název toho filmu, to asi nedám.
0: Ty to nedáš? Jakože to je z básníků, to víš, nebo nevíš? To tě taky nenapadlo.
4: Asi jo, no. Jo, básníci.
0: Ty jsi úplně velmi.
4: Nevím.
0: Tome, prosím tě, ty máš prostě ten traktor a pohodičku. Hele, tak tohle je, jak básníci přicházejí o iluze. Nebudu tě samozřejmě nějak napínat, zdržovat. Bylo několik těch dílů, že jo, takže je to...
4: Bylo, mě to nikdy moc nebavilo.
0: Nikdy tě to nebavilo? Aha, to mělo velký
4: moc úspěch. Ne, ti básníci moc ne.
0: Tak já jsem to měl úplně naopak.
4: Ale viděl jsem je, samozřejmě.
0: No jasně. No nic, tak to je československá komedie z roku 1984, kterou dělal Dušan Klein s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem. Pojďme na druhou ukázku, která zní, soustřed se, to by si mohl trefit, takto.
8: Kdo mi to tu chodí na perníček?
9: Já, maminko, že to na mě neřekneš, že jsi mi načapala.
0: No, to je všechno.
4: Jo, to je všechno. Tak momentíček, už to vím skoro.
0: Jo? Už si to jako hledáš, jo? Nebo co?
4: Ne, nemůžu si vzpomínat na ten název.
0: Nemůžu si vzpomenout, aha.
4: Jo. Holí, že?
0: To je blbý, tak počkej, já ti dám ještě pár sekund, časomíru pouštím teď.
4: Tomáš Holí.
0: Tomáš Holí si řekl správně, tak řekni název.
4: Jasně. No, neřeknu.
0: Ne.
10: Klevíde.
0: Musím říct, že s tebou je švanda. Bohužel. Normálně, volej častěji.
4: Bohužel.
0: Jo?
4: Volám. Já vím. Volám do soutěže, tam se nemůžu dovolat.
0: Tam se nemůžu dovolat. Hele, možná to je dobře, protože jestli by to probíhalo tímto způsobem.
4: Tak
0: nevím. Ale Tome, počkej, já ti řeknu samozřejmě správný název, protože ty znáš ten film a viděl jsi ho podle mě nejednou, jmenuje se Jak dostat tatínka do polepšovny.
4: Ano, do polepšovny, no, super.
0: Marie Poledňáková natočila československou komedii v roce 1978.
4: Já jsem se tak zaskočil, že jsem se dovolal, omlouvaj, jsem si na nic nespomenul. Na nic,
0: ale počkej, zas, jo, aby jsme to vedli na pravou míru, vzpomněl jsi na jméno Tomáš Holý, tak aspoň tohle tam dál.
4: Ano, jo, no, tatínka do polepšovny jsem chtěl říct.
0: No jasně, Jana Prajzová, Franta Němec a tak dále. Tak, jasně. Do traktoru ti budu hrát to nejlepší z muziky, jak se říká, super. Pěkně volume doprava, vyhul si ty bedny v tom traktoru, jo?
4: Jo, jo, jo.
0: A komu to pošlem, komu to chceš věnovat, tu píseň?
4: Ty pošlem to všem posluchačům,
0: jo?
4: Samozřejmě.
0: Dobře.
4: A taky, do traktoru.
0: A do traktoru.
4: Tím, jsou v traktoru.
0: Přesně, včera no. Taky myslím, že frajer říkal
4: jsem to neslyšel, všem
0: traktoristům, no.
4: Jo,
0: tak jo. Tak jo.
4: Teď zkusím ještě soutěž.
0: No to jasně, v půl páté potom může zkusit poslední slovo. Tak se měj a buď více úspěšný než u mě,
4: díky.
0: Jo? Tak zatím, čau.
4: Jo, ahoj, čau.
11: Tohle si nenechte ujít.
12: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
11: V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
15: Frekvence 1.
16: To je to nejlepší z muziky.
15: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
16: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Eurovízie se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Simply the Best, taky Tina Turner spatřila čtvrteční odpoledne. Tady u nás na frekvenci 1 máme 2 minuty po půl jedné odpoledne. Před námi Gazebo Buty, jak jsem sliboval, František Alex Varen. Taky aktuální doprava, nesmí chybět ani odpolední tip na výlet. Dáme si tohle všechno už v následujících minutách, ale přednost má náš kolega a bavič Petr Jablonský, kterého můžete poslouchat každou neděli mezi 13. a 14. zde na frekvenci 1, a to v nedělním liveu Petra Jablonského.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady Honza Protivín.
1: Honzo, já vás zdravím.
2: Tak, taky.
1: Kdo to bude? Kdo to bude? S kým si budeme povídat?
2: Pana Okamuru bych si ptal.
1: No, tak já vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Takže já jsem připraven na vaše dotazy. Doufám, že budou zajímavé.
2: Já mám dva dotazy. Vy jste ten předseda poslanecký sněmovny.
1: Ano, to je pravda. Já to neraz zdůrazňuji, ale jsem předseda poslanecké sněmovny, ale jsem jinak obyčejný člověk, který jezdí v úplně obyčejném ojetém autě po Pekarové, takže v pořádku.
2: No, to, já to nevím a to je váš problém.
1: No, to jistě, no, to je problém. Tak my šetříme, takže...
2: To takhle, kdybyste uvažovali o změně názvu České republiky.
1: Tak teď vám úplně nerozumím, jak to myslíte, jestli byste to tady upřesnil.
2: No, že bychom se to mohli jmenovat Česká Ukrajina nebo Ukrajina Česká.
1: No tak prosím vás, že to říkáte zrovna mě, tak víte, že hnutí SPD, včetně mě, tak je proti všem Ukrajincům, proti všem, kteří tady jsou na černo a tak dále. Takže to je přece moje doména, jako my se snažíme to celý, co nejvíce jako... eliminovat, regulovat. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že tady je spousta Ukrajinců.
2: A no ale jsou tady na černo a jak tady můžou být na černo?
1: No jistě právě, tak to je hrozné. Kdyby tady byli aspoň na žluto, ale na černo to je příšerné. Takže opravdu tak vy mi ale mluvíte, doslova mi to berete z ústa, prosím vás, nepředušujte mě. Teď já to říkám za vás. Já taky Ukrajince nemám rád. Samozřejmě, nejsou to Češi ani Moraváci jako třeba já. A Ukrajina je prostě jediný stát na světě, který je přesvědčený, že za všechno tedy nemůžou Židé, ale Rusové. To tak každý ví, že je to úplně naopak. Takže já to samozřejmě vím. A oni pořád prostě sem lezou, oni tam. Prosím vás, proč sem lezou? Když oni tam takových let už, jako já nevím, prostě žijí vlastně v chudobě, že jo, v problémech. No a doufám, že já jsem doufal, že už si zvykli. No a oni prostě jako vyprovokují válku prostě, jo, rozumíte? Jako chudák Putin prostě, jo. Takže opravdu jako já s vámi naprosto souhlasím. Já bych je hnal svinským krokem.
2: Jo, dobře.
1: Mějte se krásně, skládejte básně a hezky česky.
2: To neumím.
1: No, tak se to naučte, protože to bude důležité.
2: Jo, jo, dobře, já se naučím možná.
1: Tak jo, tak jo. Mějte se krásně, naschánou.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Vím, to se vyplatí.
6: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
7: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
8: Už dnes v 16.40.
6: Jen na frekvenci 1.
8: Frekvence 1.
6: Doprava.
9: Údržba na dálnici D1 u Divišova zpomaluje provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy do Brna na 48. kilometru zúžení do jednoho pruhu. Kolona začíná před Ostředkem na 32. kilometru, zdržení přesahuje hodinu. Podobná situace je i v protisměru na Prahu. Zúžení do jednoho pruhu na 56. kilometru a do kolony brzdí řidiči na 64. kilometru, zdržení přesahuje půl hodiny. Nesouvislé kolony hlavně kamionů popojíždí na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. V pravém pruhu se zpomaluje poprvé u 9 křížů, plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky je Gazebo, I Like Chopin, frekvenci 1, 2 minuty po 3/4 na 1. Pojďme se podívat na výlet.
1: Na výlet s frekvencí 1.
0: Konkrétně na 23. ročník slováckých slavností vína a také otevřených památek. A to v Uherském Hradišti. Všechno startuje vlastně už zítra v pátek 11. září. A potrvá vlastně celý víkend až do 13. září. No a pro koho ta akce? Pro vinaře, jarmarečníky, pro vás, pro všechny, kteří máte chuť na něco dobrého, kteří máte chuť se i pobavit. Budou tam i lidoví řemeslníci, budou nabízet své zboží přibližně ve... vypadá to na takových plus minus autobus 300 stánků. Počítám to tady, ale počítám to marně, ale takhle to aspoň vidí organizátoři. Ty stánky budou samozřejmě rozmístěné po celém městě. Pro kulturní vystoupení připravují organizátoři taky několik pódií a stanovišť. A to slavnostní zahájení, tak to se uskuteční, jak jsem říkal, zítra 11. září, to znamená v pátek, a to na Masarykově náměstí, kde od 20 hodin večer vystoupí slovenský lidový orchestr. Zlaté housle vám tam zahrají. Jinak, co se týká sobotního a nedělního programu, tak ten bude nabízet jarmark, vystoupení folklorních souborů, cymbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů, taky hudebních a tanečních skupin. Jedním z vrcholů slavností bude v sobotu dopoledne průvod krojovaných účastníků, kterých každoročně bývá několik tisíc. No a do Uherského Hradiště se sjedou přibližně ze 70 měst a obcí v okolí, takže pokud nemáte plány na zítra, potažmo na celý víkend a nemáte to úplně z ruky do Uherského Hradiště, tak proč neochutnat vína? Proč vlastně neochutnat různá folklorní vystoupení, řemesla, jarmark, průvod s přehlídkou krou, jak bylo řečeno, na 23. ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek.
1: Business Party.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
3: O studiu na Metropolitní univerzitě Praha.
4: Už dnes 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
2: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
5: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.

0: Už se blíží čas sluhu, ano, už se blíží 13. hodina, další zprávy a po nich taky to nejlepší z muziky a dál budeme hrát česky. Vzpomínáte na No Guitars? Černá růže, to je píseň, kterou si dáme, ale taky pokoj v duši přejeme. Ale řečeno, Jana Kiršner vám popře po 13. hodině na frekvenci 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
13: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
12: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
13: Tohle si nesmíš nechat ujít.
12: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
14: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne. Zprávy připravil Ondřej Albrecht. Ano.
15: Hezké odpoledne, přesně je to tak. Inflace v srpnu mírně zrychla na 1,9%. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno. První prezidentská knihovna. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D1. Inflace v srpnu mírně zrychlila na 1,9%. Zdražily hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily. Hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák pro Frekvenci 1 odhadl, jak na tom budou spotřebitelské ceny za celý letošní rok.
16: Za celý letošní rok lze podle mě očekávat průměrnou míru spotřebitelské inflace v rozmezí 1,9 až 2,2%. V dalších měsících se meziroční inflace postupně vrátí na 2%. Jádrová inflace zůstane zvýšená a relativně stabilní v blízkosti 3%.
15: Krátkodobý vývoj celkové inflace budou ovlivňovat podle Nováka hlavně ceny potravin a paliv. Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Etická komise o tom informuje na oficiálním webu. Kluby se můžou do 5 dnů odvolat. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové, jak řekl šéf její správní rady David Dušek. Knihovna nové jméno rovněž zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu. Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka v La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a do Španělska dorazí postrhujícím vystoupení v Monze.
2: Frekvence 1. Počasí.
15: Dnešní teploty budou kolem 17 až 21, bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
15: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D1. A to hned za Prahou na 30. až 34. a potom ještě na 36. až 49. kilometru. Necháte tam až několik desítek minut. V opačném směru se potom brzdí na 62. až 66. kilometru. A počítejte s tím, že tam necháte také zhruba nějakých 20 až 25 minut. Tak šťastnou cestu, nyní už pokračuje Robin Sobek.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Vítejte, ještě jednou hezké odpoledne, 3,5 minuty po 13. Takovou malou anketu odpolední jsem pro vás připravil, na jaké téma, řekneme si za pár minut, do té doby Falco, Shakira nebo Gigi D'Agostino, pojďme hrát.
4: To nejlepší z muziky a Robin.

0: hast du geschrieben, hat sie dir gesagt. Falko, to nejlepší z muziky, máme skoro 1:45 odpoledne, podíváme se do světa filmů a na filmy, u kterých jste se báli. Jsou vůbec takové? Já jsem dělal takovou malou anketu a tady jsou vaše odpovědi.
1: Tak z těch starších asi ty ptáci a z těch novějších ten co, neboli ta pila. Tam jsem se bála hodně.
2: To záleží, kolik mi bylo let. Když jsem byl malej, tak dětská hra. Dneska je to film o daních.
3: Viděla jsem jich hodně, ale asi nejvíc to od Kinga. Jak je tam clown, tak to se prostě bojím. Já je nesnáším prostě.
0: Jo, někdo to tak má, to je vlastně pravda. Když je tam clown, tak se prostě bojí. 736-300-444. Jakých filmů jste se kdy báli vy? Napište nám.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci jedna těsně před půl druhou odpoledne. Řešíme tady filmy, u kterých jste se kdy báli. V životě píšete na 736300 444, ale třeba i namlouváte zprávy. Mám tady jednu takovou.
1: Tak nejvíc jsem se bál kriminálek asi. Těch, co prostě tam někdo umírá, nebo mají zabit. Třeba Čitnický Humaresky, jak tam je zabit toho převode. A nebo jak tam málem zastřelili někoho. Jsou ty napjatý scény.
0: Přesně, napjatý scény, úplně vím. A jasně, kriminálky, tak to je klasika. A jak to máte vy ostatní, Martina? Ahoj, Robine, tak na mě asi nejvíc zapůsobil film Mlčení jehňátek. No jo, a skvělý Anthony Hopkins. Ještě dlouho jsem ten film měla v hlavě, napsala Martina. Carlos tady vzpomíná na noční můru v Elm Street, ježiš, úplně jako bych to viděl. A bál se samozřejmě u toho prvního filmu, protože ty další díly už byly slabší. Hodně nepříjemný byl taky Silent Hill, myslím, a hustá byla i věc, jasně. Zdraví Carlos, tak díky za zprávu. Ahoj, já jsem se vždycky bála Bruny ze studny z Majora Zemana. A taky půjčme louna ze včelých medvídků. Pěkný den, Tereza. Tak to by mě nenapadlo, že by se někdo bál taky u večerníčku. No nic, klidně napište další zprávy. U kterých filmů jste se kdy báli? 736 304 44.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Několik kolon popojíždí na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. První zdržení začíná před mostem přes Sázavu u Hvězdonic. 10 minut navíc jedou řidiči v úseku mezi 26. až 29. kilometrem. Následně se brzdí před Ostředkem na 32. kilometru a v koloně se jede až k odpočívce u Střechova nad Sázavou na 52. kilometr. Příčinou zdržení jsou práce údržby a zúžení do jednoho pruhu. Doba zdržení se zvětšila na 2 hodiny. Nesouvislé kolony hlavně kamionů jsou na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se brzdí u Ostrovačic na 176. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jana Kršner a Pokoj v duši na frekvenci 1 za chviličku 1:45 odpoledne. Řešíme vlastně filmy, u kterých jste se kdy báli. Píšete na 736-300-444, že tady zařadíte i večerníčky nebo pohádky. Tak to jsem nečekal. Jako večerníček jsme tady četli vlastně před chviličkou, nebo řešili, ale teď píše Karel, ahoj, já jsem cvrkal do textilu u pohádky Čarodějů v účeň od Karla Zemana. Čau, Karel, Česka Třebová, zdravíme z Prahy do České Třebové. Karle, díky za zprávu. Taky jste mi tady poslali zprávu, že nejlepší horor je You On. Já to teda vůbec neznám, nikdy jsem to neviděl, ale je to údajně nějaká slavná japonská hororová série. Tak, jak vlastně to slyšíte, You_On, tak kdyby to někoho zajímalo, tak se to může dohledat a třeba se na to podívat. Pravděpodobně se u toho budete bát. Kuba z Liberce, ahoj Robine, mě stačilo slyšet úvodní znělka z Akta X a bylo vymalováno. Dneska je mi 35 a pokaždé, když to slyším, tak mi přeběhne mráz po zádech. Kuba z Liberce. Ježíš Maria, Kubo, tak teď si asi zakryj uši. Protože si nám tady vyvolal hezkou nostalgii a vlastně si mi připomněl tady Akta X, já na to úplně zapomněl, taky jsem to sledoval. Vzpomínáte, předpokládám, na tu melodii, já se omlouvám teď chudákovi Kubovi, doufám, že neposlouchá, že si zakryl uši. Protože ten, jak píše, musí mít mráz na zádech, anebo se mu kroutí prsty u nohou. No! Co si budem, opravdu hezkou melodii autoři vymysleli k tomuto seriálu. No nic, já myslím, že něco lepšího vás čeká teď v playlistu Frekvence 1.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak už, co to je? Proznáte to.
1: No nemůžem.
4: Jo, to pošuškejte do telefonu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Vyhrávali zprávy. Za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: A s nimi Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
12: Tak hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla téměř o 2 koruny. Minimálně 20 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Qingdao a zdržíte se na dálnici D1 při cestě do Prahy i z Prahy. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Nafta je pak nejdražší od letošního dubna. A vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
13: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
12: Cena benzínu Natural 95 stoupla na 44 korun 22 haléřů za litr. Nafta průměrně stojí 47 korun 79 za litr. Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, který začal koncem února. Na Kroměřížsku se pohybují vlci. Obec vydala varování. V Beskydech pak ochranáři potvrdili výskyt medvěda.
14: Ochranáři už odeslali informaci s varováním o pohybu medvěda nebo medvědů pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji. Odborníci doporučují, aby lidé neodhazovali zbytky jídla v přírodě a aby byli obezřetní při procházce v odlehlých místech. Další šelmu pak potvrdili nedaleko přílep na Kroměřížsku. Má jít minimálně o 4 vlky. Lidem ale žádné výraznější nebezpečí nehrozí. Vlci patří obvykle k plachým zvířatům. Pokud se s ním přesto náhodou potkáte, zachovejte klid a udržte si odstup. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Minimálně 20 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Qingdao, uvádí státní média. Po dalších 5 lidech záchranáři pátrají. S celkem 42 lidí na palubě se 12 podařilo evakuovat a 5 dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Jejich stav je stabilizovaný, píše agentura AFP. Prezident země Xi Jinping v souvislosti s požárem vyzval úřady, aby z incidentu vyvodili důsledky a důkladně prověřili a odstranili požární rizika. Před US Open měla Jelena Rybakinová obavy, jestli bude moci poslední Grand Slam sezóny kvůli problémům s kotníkem odehrát. Už je v semifinále a po turnaji v New Yorku se poprvé stane světovou jedničkou. V 27 letech se dočká jako druhá nejstarší tenistka historie a první reprezentující Kazachstán. Na trůn usedne jako 30. a médiím řekla, že hlavním cílem pro ní není žebříček, ale tituly a těch má zatím 13.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
12: Dnešní teploty budou kolem 17 až 21 stupňů Celsia. Do Česka tak dorazilo citelné ochlazení. Bude oblačno až polojasno, pokud se dnes objeví přehánky, tak to bude především výjimečně a hlavně na horách.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: Stále počítejte se zdržením na dálnici D1, a to při cestě z Prahy na Brno, konkrétně to je zhruba na nějakém 68. kilometru, kde se můžete zdržet pravděpodobně 10 až 20 minut. Ještě o něco předtím je už taky kolona na 44. až 47. kilometru, na místo míří policie České republiky. No a s komplikacemi v podobě kolony počítejte i na Pražském okruhu. Za sjezdem z dálnice D5 je hustý provoz a zbrzíte se asi o 10 minut. Tak šťastnou cestu. Jo, pokračuje Jana Knížková a Vojtěch Fler.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: A my jsme tady krátce.
11: Kávu si osladíme.
15: Kávu jsme si dali. Já bych si chtěla vrátit k těm zprávám.
11: No.
15: Jako představte si, že jdete třeba teď, jak vás pořád honíme do těch lesů, a jdete na houby a teď tam prostě mezi těma hřibama bude sedět ta medvědice, že? A bude tam počítat ty medvíděta.
12: Já bych asi ty hřiby nechal klidně.
15: Tak, no, medvíděta.
11: Ta, no, takhle, kdyby měla medvíděta,
15: tak to seš jako v pytli, no.
11: Hele, mě to připomíná jednu historku, to mi říkal kolega v divadle, on hrozně rád jezdil do Tater. A ptal se tam místního správce Tatranského národního parku, co má dělat, když potká v lese medvěda. Jestli platí to, že si má lehnout na břicho a kryt si hlavu, nebo jestli má utíct, nebo vylíst na strom. A ten člověk se prý tak jako zamyslel, napil se tý borovičky a říkal, víte co, já bych to nedělal. On medvěd celkem rychle běhá, obstojně šplhá, dobře plave. Já bych zkusil zdrhat.
12: Já jsem tam měl kamaráda, který taky tohle se tam ptal nějakého správce a ten mu zase říkal, no, keď stretneš medvěďa, je to na medvěďovi.
15: Tady udělala všechno, no.
11: No jasně, no.
15: A nebo se říká, že mu máš hodit do očí...
11: Sůl.
15: Ne sůl.
12: Pepř.
15: Ne pepř.
12: Pak lehce pečeme dvě hodiny na 220.
15: Ne, to je nějaký fond, to je nějaký fond, ne. Že mu máš hodit prostě do očí hovno a kdyby mi hovno, to se nestarej, to přijde samo.

0: Furtado, I'm Like a Bird na frekvenci 1 po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne. Před malou chvílí jsme hovořili o medvědech v českých lesích.
1: Brum.
0: Mě tak jako napadlo...
1: Beskydy, tam se pohybuje.
0: Beskydy, no.
1: A zpívá si beskydy.
0: Medvěd si pro tebe jde. No, takhle. Chtěl jsem se zeptat třeba našich posluchaček a posluchačů, jestli někdo z nich neměl tu čest
1: se
0: s medvědem potkat, jo? Protože...
1: Jako ve volný přírodě.
0: Ve volný přírodě, samozřejmě. Tak když jdete někam na zámek a oni tam jsou v příkopě, že jo, a koukají na vás, pust nás ven, my ti nic neuděláme, no. Tak...
1: A jsou takový méďové.
0: A máte pocit, že to je menšík v kostýmu, že jo, ještě k tomu.
1: No,
0: ale,
1: jasně, no.
0: Ale já totiž mám v rodině přízeň mýho bratrance, jednoho z mých bratranců, který se s medvědem potkal. A nebylo to tady, bylo to v Kanadě.
1: A říkáš mám, takže to dobře dopadlo.
0: Ano, pořád ještě mám bratrance.
1: Není tam minulý čas.
0: Protože on cestoval po západním pobřeží Ameriky, jel opravdu jakoby z jihu severoamerického kontinentu až nahoru na Aljašku. A v Kanadě tam jsou takový ty kempy obehnaný s děma, že jo? A že i když máš nějaký potraviny, nějaký zásoby, tak se musí dávat mimo ten kemp na stromy, že jo, právě kvůli medvědům.
1: Aha.
0: A tam jsou grizzlyové. A já nevím, co ho to napadlo, ale on si šel jednou takhle ráno mimo ten kemp zaběhat. A tak si běží po tom lese, po té stezce a najednou před ním grizzly.
1: Umí běhat rychle.
0: No, jsme se ho tehdy to, co si dělal, on říká, no, cvakalo mi všechno, co mohlo cvakat.
1: Si myslím.
0: A začal jsem dělat to, co jsem se někde dočet, že se má dělat. Začal jsem pomalu couvat a dělat brum, brum. No.
1: Jo, a pomohlo to, jo.
0: No a ten grizzly, jako jak on couval, tak on šel za ním. Takže vlastně ta vzdálenost mezi nimi byla konstantní, jo.
1: Jestli on ho tím brum nesváděl.
0: Ne, on dělal brum a toho medvěda to asi po 20 metrech přestalo bavit a normálně se otočil a utek do lesa.
1: Ty kráso, jako tohle je zážitek, který podle mě nechce člověk.
0: No to je zážitek na celý život.
1: No.
0: A na vyprání.
1: Ale celý ho dělal.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 ve 14 hodin 18 minut. Pojďme od medvědů k něčemu zajímavějšímu, nebo nevím, jestli to úplně zajímavý, ale mě to docela zaujalo. Prosím vás, v říjnu se vrací Naked Attraction. Takže taková ta svlíkací reality show, druhá série.
1: Já jsem koukal, protože já se znám s Monikou Tymkovou, jo, že jo, a sleduju ji na sociálních sítích, tak už jsem viděl, no, už jsem viděl, jak natáčej.
0: No, natáčí se, co mě zaujalo a co si myslím, že bude velký lákadlo, tak součástí té druhé série je účast známé osobnosti. Asi dvou známých osobností. A dokonce ty díly, kde budou, tak budou charitativní. Takže se to bude prostě...
1: Takže kdo je slavný single a potřebuje teďko trošku pozornosti, tak...
0: Tak nemusí
1: ty jména jsou jako známý?
0: Myslím si, že nemusí být úplně single, jako, ale něčím třeba zajímavý. Tady padaly jména. Asi vás napadne kdo, že jo?
1: Já nevím, mě nikdo nenapadá.
0: Nenapadá, ne. Jo, no, tak... Já to asi řeknu, prostě tady někdo vymyslel. Že třeba Petr Janda. Ne, Petr.
1: Dalibor.
0: Ne, to jsou takový fóry, to asi všichni víte, co se jako řeší takhle v bulváru. No, ale jména tady nejsou, no. Jména tady nejsou zveřejněný. Je tady jenom napsáno, že součástí budou dva charitativní díly, ve kterých se představí známé osobnosti. No. Takže se prostě bude svlíkat někdo, koho znáte zatím jenom od krku nahoru. A teď se stane, že ho budete znát i od krku dolů.
1: Jo. A od té doby, kdykoliv toho člověka v televizi uvidíme, třeba v nějaký dramatický roli, když to bude herec.
0: No, přesně, bude hrát třeba Hamleta.
1: Jako psychologicky složitou roli, že jo? A vy tam prostě uvidíte, jak se to takhle kejve, že jo?
0: No v tom lepším, že jo?
1: Tak jo, být či nebýt.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Selekcionu je to podobně jako s manželství. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
3: ne. To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
2: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme!

0: Whitney Houston na frekvenci 1 přesně v půl třetí.
1: Jsou tu zprávy a zprávy má pro nás Ondra, jdeme na ně.
2: Dneska odpoledne demolice zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotová. Bourání začalo 7. srpna. Dnes 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami strhl poslední část budovy. Na závěr se několik pater samozřítilo. Většina spojů příměstských linek v Praze a středočeském kraji, na které České dráhy nasadily v týdnu kvůli odstavení velkého počtu City Elefantů kratší vlakové soupravy než obvykle, už jezdí v obvyklém řazení a také s plánovanou kapacitou. Hostem presklubu dnes bude ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Romana Navarová se bude ptát na novelu stavebního zákona a zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Dlouhé zdržení vás potká na dálnici D1 při cestě z Prahy ve směru na Brno na 32. až 48. kilometru, a to zhruba na 3/4 hodiny. Na 15 minut je potom kolona těsně za Prahou na 18. až 25. kilometru a se zdržením počítejte také v opačném směru na 62. až 56. kilometru. Tam je zdržení zhruba na 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: A my vám za chviličku nabídeme příběh. Ten příběh bude o houpačce.
4: O houpačce.
1: Houpačka tam bude hrát.
4: A bude to taková ta závěsná houpačka, nebo taková ta ze strany na stranu, taková ta převáhnovací?
1: No, nech se překvapit.
4: Necháme se překvapit.
1: Za chvilku.

0: Imagine Dragons na frekvenci 1, 4 minuty, no skoro 5 minut po půl třetí, pojďme na ten příběh o houpačce.
1: Míříme do Kolumbie.
0: Do Kolumbie.
1: Do takového zábavného.
0: Vlastněhová houpačka.
1: Ne, je to takový, je to zábavný park a v tom zábavném parku byla jedna atrakce.
0: No.
1: Byla to vlastně hamaka, zavěšená hodně vysoko.
0: Jasně.
1: A lidi si do ní vlezli a mohli se tam houpat. Mm-hmm. Jo. A představte si, že prostě do téhle houpačky si vlezl jistý Kolumbiec. A co se nestalo? Evidentně tady to teda nepíšou, ale já si myslím, že asi hodně vážil. Se ho prostě nepřevážili.
0: To byl objemný Kolumbiec.
1: Jo, prostě přesně pustili ho někam, kam ho pouštět asi neměli. Jenomže co se nestalo? Prostě houpačka se protrhla, ale představte si, že jeho zachránila jeho rozvázaná bota, protože tkanička od bot se zamotala do té houpačky a on tam zůstal viset. A nakonec ho zachránili. Ale vlastně ho zachránila ta jedna jediná tkanička od bot, která byla v tu chvíli rozvázaná a úplně náhodně se prostě zamotala do té houpačky, takže tenhle vepřojc, co protrh tu houpačku, tak tam prostě visel za tu tkaničku a oni ho zachránili.
0: Takhle, pojďme na to logicky, jo? Hamaka pro lidi, kteří se můžou jakoby do ní natáhnout, ho neudrží. Ale udrží ho tkanička. Pravděpodobně ocelová teda. Já si myslím, že jsi to moc hezky vymyslela.
1: Myslíš, jo?
0: No.
1: Tak pozor.
0: Nekecej.
1: Ne. Tak ten obličej. Prosím vás, jako trošku jsem si to přebarvila samozřejmě. No. Takže vlastně se to nestalo, ale něco podobného se skutečně stalo. No. Bylo to spíš jako, protože to zachytila kamera, tak se to začalo šířit jako virál, protože skutečně prostě natočili nějakého Kolumbijce, který se zamotal do téhle hamaky a zachránila ho z pádu právě ta tkanička od bot. A fakt se to stalo, jako jo. Jenomže to nebylo, nebyla to žádná vysoká houpačka, vlastně mu jako nic nehrozilo.
0: Bylo to v podstatě 30 cm.
1: No, je to krátký video, který se šířilo prostě po internetu a lidi se tomu strašně smáli,
0: Kolumbiec,
1: protože 2021.
0: Hamace,
1: no,
0: 2021.
1: Rok a řeknu ti to v kolumbijské Pradeře. V nějakým kempu se to stalo.
0: Ne, tak tady člověče, Google nic, žádného Kolumbijce v hamace nenašel.
1: Ne, nenašel, no vidíš to, tak takhle. To, co jsem odvyprávila já, je prostě nesmysl.
0: Dobře.
1: Vojta uvažoval správně. Ale
0: děkuji.
1: Ten prazáklad, ten pravdivý je.
0: Ano, na každém šprochu.
1: Pravdy trochu. Hm.

0: Tohle je Nick Cayman na frekvenci na 14 hodin 40 minut a my se teď budeme muzice věnovat trošku víc.
1: Ano, píseň I Promised Myself od Nicka Caymana vznikla, když mi bylo 10. Píseň, o které bude mluvit Honza Dědek v 7 faktech, vznikla, když mi byly 4. V roce 1984. To je neuvěřitelné.
0: 84, to mě byly 2. To mě byly 2 roky. To je stará písnička, jako my jsme starý. Ale my nejsme starý.
1: Ne, my zrajeme.
0: My zrajeme,
1: přesně jsme zralí.
0: My jsme zralá žena, já se zní hrozně. Tak přátelé, pojďme na to. 7 faktů Honzy Dědka, písnička od Queenu, I want to break free. Angličtina mi vždycky šla.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Je to písnička, která vlastně nemá refrén. Klip k ní byl zakázaný v USA a text k ní zůstal nepochopen. Přesto se z ní stal hit. A to dokonce jeden z největších v repertoáru skupiny Queen. Singlu s ním se prodalo přes 1 000 000 kusů. I want to break free.
2: Zaprvé.
4: Tu písničku napsal baskytarista skupiny Queen John Deacon. A podle jeho slov jde o mužský pohled na hnutí za osvobození žen. To ovšem nebránilo africkému národnímu kongresu, aby si z ní nevytvořil hymnu svého boje proti apartheidu.
3: Za druhé.
4: I když se mnozí domnívají, že je v ní kytarové solo, ve skutečnosti jde o solo na syntezátory, které natočil Fred Mendel, údajně na přání Johna Deacona, který prostě ve své písničce žádné kytarové solo nechtěl.
2: Za třetí.
4: Nahrávka se na trhu objevila v dubnu 1984 a dobila 3. příčku britské hitparády. Výraznou měrou k tomu dopomohl kontroverzní videoklip, který nebyl nápadem Freddieho Mercuryho, jak si leckdo myslí, ale bubeníka skupiny Queen, Rogera Taylora.
3: Za čtvrté.
4: Klip režíroval David Mellet, který skupině Queen vytvořil třeba klipy k hitům Bohemian Rhapsody, I Want It All, Radio Gaga nebo Under Pressure. U tohohle se prý ale bavil ze všech nejvíc.
2: Za páté.
4: To video zachycuje členy skupiny Queen převlečené za ženy, což měla být parodie na britskou telenovelu Coronation Street. No a zatímco Britové se při jeho sledování královsky bavili, Američané ho označili za ostudné a na MTV se skoro neobjevilo.
3: Za šesté.
4: Podle Rogera Taylora byl právě tohle důvod, proč single v USA propadl.
2: A konečně za sedmé.
4: V roce 1992 zpívala písničku I Want to Break Free na koncertě věnovaném vzpomínce na Freddieho Mercuryho britská zpěvačka Lisa Stansfield, která, inspirovaná tím zmíněným klipem, přišla na pódium stadionu v Wembley s natáčkami ve vlasech a s vysavačem v ruce. Honza Dědek se loučí, že je Prima Dance Frekvenci 1. A tady už je nesmrtelná klasika skupina Queen a I Want to Break Free z roku 1984.

0: to byly Queen, I Want to Break Free, píseň, o které mluvil před malou chvílí Honza Dědek. Samozřejmě, pokud jste neslyšeli, Honzu Dědka najdete na webu frekvence1.cz.
1: Přesně tak, teď dáme ale prostor někomu jinému, je to náš kolega Tomáš Fíla, protože i ten dneska byl vlastně takový Ježíšek předčasný.
0: Ano, on už si to trénuje, na Ježíška Frekvence 1, bych řekl.
1: To je pravda, to je pravda.
0: On totiž jezdí celý tento týden za dětmi do základních škol, zejména tedy za prvňáčky.
1: No a nejezdí s prázdnou, což je jasný, žádný Ježíšek nejezdí s prázdnou, vozí totiž, přátelé, svačinky od Bobíka.
0: No a dnes byl v základní škole Litomyšl, no a jak už jsme říkali, stavil se i za prvňáčky.
1: Tak Tome, jak to dneska probíhlo, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme ze základní školy v Litomyšli Zámecká, kam jsme i dnes dorazili za prvňáčky. Ahoj, jste tady?
3: Yeah!
4: Máte rádi Bobíky?
3: Yeah!
2: Vanilku, jahodu, čokoládu a spousty dalších? My je pro vás máme. Ovšem, my bychom za to něco chtěli. Chtěli bychom písničku, zaspíváte nám?
3: Já!
2: Tak pojďme na to, milí sbore. 3, 4. Vy jste fantastický, to bylo dvojhlasem. Pojďte si zatleskát. No super! Chodíte rádi do školy? Máte ty nejlepší paní učitelky na světě? Tak řekněte, ahoj Frekvence! A zítra se uslyšíme zase od někud jinud, tak ahoj!
1: No a nakonec dodáme, že smetanový krém Bobík z Boušovic se stal téměř legendou pro několik generací dětí.
0: Vyrábí se z mléka od spokojených kraviček z okolí mlékárny, je z poctivého tvaru a smetany bez éček a je tak ideální svačinkou pro vaše děti.
1: A kam Tomáš pojede zítra, to se zítra dozvíte v raním vysílání.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Frekvence 1 zahraje.
1: Po 15. třeba Coldplay.
0: Taky bude Michal Hruza.
1: A nebo Kygo.
0: A budou zprávy za chvilku.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude ve srovnání s průměrem asi o 30% nižší. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby. A s komplikacemi počítejte stále na dálnici D1 v obou směrech. Letošní sklizeň hroznů v Česku bude ve srovnání s dlouhodobým průměrem asi o 30% nižší kvůli dlouhodobému suchu. Vyplývá to z prvních odhadů svazu vinařů. Lokálně se ale propady liší. Škody bez započtení ušlého zisku dosáhnou 500 000 000 korun. Dnes to řekl prezident svazu vinařů Martin Chlad. Dotázaní vinaři uvedli, že vinobraní, jehož hlavní část začala minulý týden, bude letos velmi rychlé, protože prakticky všechny odrůdy dozrávají současně. Už v pondělí začne oprava silnice 10 a 35 v úseku z Turnova do Ohrazenic, a to pouze v jednom směru. Řidiči a řidičky musí počítat s omezením. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Více k opravám řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
11: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
10: Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Evropská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50%. Centrální banka také upozornila, že konflikty na Blízkém východě dál vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace po delší dobu zůstane nad 2% cílem. S novým hlavním trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezony hokejisté Vítkovic. Ostravané třikrát za sebou vypadli v předkole play-off, tentokrát doufají ve vydařenější ročník. Zástupci klubu na dnešní tiskové konferenci uvedli, že hlavně v domácím prostředí se chtějí prezentovat lepším herním projevem a věří, že tým do extraligy i přes výsledkově nevydařenou přípravu vstoupí úspěšně.
1: Frekvence 1.
8: Počasí.
10: Teploty v noci budou kolem 14 až 10 stupňů Celsia, zpočátku bude oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo, k ránu na jihu a jeho východě místy může přijít také déšť. Zítra nebude o nic mnoho tepleji, teploměr má zítra ukazovat kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 12 až 16 a zpočátku nebude zataženo, místy opět zítra také zaprší.
12: Frekvence 1. Doprava.
10: Na dálnici D1 je hned několik míst, kde se zdržíte. Ve směru z Prahy na Brno je to už za Prahou na 9. až na 25. kilometru. Kolony ale pokračují dál. Největší zhruba na půl hodiny je aktuálně mezi 36. a 49. kilometrem. V opačném směru je zdržení taky půl hodiny, od 70. po 56. kilometr. No a brzdit budete taky před samotným Brnem na D1 na 180. až 190. kilometru. Asi čtvrt hodiny. Aktuálně je zdržení taky na 35. z Vysokého Mýta na Litomyšl na 155. kilometru. Tam je to zhruba na 20 minut kvůli koloně. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Jani a Vojta.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: 4 minuty po 15. Posloucháte Frekvenci 1. Hezké odpoledne přejeme. Já jsem se vás chtěl zeptat, přátelé, jo.
15: Ptej.
14: Máte občas takový ty chvilky, kdy se přistihnete při tom, že vzpomínáte na to, jaké to bylo, když jste byli třeba o kousek mladší a říkáte si, sakra, už jsem v době, kdy vzpomínám na mládí a asi už stárnu?
15: Mně se to ještě nestává.
14: Ne. A tobě se to stává, Ondra?
10: To to právě stává, no.
14: Jo. Mm-hmm. Tak pozor, mělo by se ti to stávat, Jani.
15: Proč?
14: Ondra je v pořádku.
15: Já jsem narušená.
10: Se vlevilo.
15: Ne, proč by se mi to mělo stávat?
14: Protože teďko získává velkou pozornost takzvaná reminiscenční terapie. A je to vlastně terapie, kdy člověk vzpomíná třeba na hezký věci ze svého dětství nebo z puberty. Aha. Měl-li někdo z nás v pubertě nějaké hezké zážitky, že? Tak je to prý proto, že vzpomínání na takzvané staré časy dokáže ulevit od chmurných myšlenek a depresí.
15: A já ale nemám chmurné myšlenky ani deprese.
14: Tak až přijdou.
15: No tak si vzpomenu, jak jsem si hrála se svýma 6 barbínama, ale jenom jedna měla prostě pravý klouby, že jo?
14: Jo.
15: Protože navíc naše neměla. To byste asi neměli,
14: takže co? Takže taky chmurný myšlenky, no vidíš. No, tak.
13: Jana Knížková

0: Kriminální Coldplay tady na frekvenci 1. Jdeme proplácet účtenku.
1: Ještě než proplatíme, tak bych chtěl říct, že jsem viděl teďko rozhovor s Chrisem Martinem a vzpomínal na to, jak tuhle píseň dělal s Avicim, protože Avicii je tam podepsaný a původně vznikly dvě verze a tohle je vlastně takový výsledný mix dvou různých písniček. Aha. Docela zajímavý, je to na YouTube, najděte si to.
0: To vím, že to bude v angličtině, že jo?
1: Jsou tam titulky.
0: A ty jsou taky v angličtině.
1: No, samozřejmě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
0: A ty jsou v němčině. Tak, komu voláme?
1: Zavoláme Denise do Hranic.
0: Hranic? Denise, vemte to, protože když to nevezmete, nedostanete peníze.
1: A že tam není málo peněz dneska na té účtence. Je tam docela dost, bych řekl.
3: Všechno, prosím.
0: Dobrý den, Deniso, které rádio platí za vás?
3: Frekvence 1?
1: No jistě.
0: Je to tak?
1: Dobrý den.
0: Kde jsme vás zastihli?
3: Zrovna jsem na školkovské akci.
1: Jo, tak já myslel, že děláte ve školce a vy jste tam jako maminka. Dobře, tak nebudeme zdržovat. Velmi rychle, vzpomínáte si, jakou účtenku jste nám poslala sem do rádia?
3: Já vás špatně slyším.
1: My vás slyšíme.
0: My slyšíme program vzadu.
1: My slyšíme konkurenci moderátorskou.
0: Přesně tak. Za co jste utrácela? Víte?
3: Jejde. No těch účtenek tam bylo víc.
1: Tak já vám to řeknu. 1500 korun 50 haléřů za benzín.
0: Za benzín. Ale všechno, co mělo být splněno, splněno bylo, takže tyhle peníze Frekvence 1 pošle zpátky. Užívejte školkovskou akci a ať se vám daří.
1: Naslyšenou.
3: Super, děkuju moc krát.
0: Naslyšenou.

0: Midway na frekvenci 1, 3 minuty po 4 na 4.
1: Tak, teď jeden takový příběh. Já nevím, jestli se vám to třeba stává podobně. Když si prostě potřebuješ někde v přírodě odskočit,
0: no,
1: tak seš najednou neviditelný. Jakože máš pocit, že prostě v tu chvíli, no, kdy to na tebe přijde, nikde určitě nikdo nebude.
0: Já mám spíš opačný problém, že když jsem v přírodě a potřebuju si ulevit, tak mám pocit, že i kdyby jako v okolí, v celém kraji byl jenom jeden člověk navíc kromě mě, tak bude na tom místě.
1: Tak já to teda naštěstí mám opačně. Ale minule se mi to prostě nějak nepovedlo. Šla jsem se svým psem na procházku a jdeme po takový obrovský louce. Obrovská louka, kolem louky vede taková silnice, ale ta silnice od té louky je oddělená křovím.
0: Jo.
1: No, takže klasika, že? Vlastně, tak si říkáš, v pohodě. No a jdeme a mě už se celou cestu strašně chtělo čůrat. Tak jsem si říká, tak prostě až dojdeme tady na tu louku, tak tam je to křoví, tam si vlezu a mě nikdo nemůže vidět přece. No, tak prostě nastala ta situace a já už když jsem jako lezla k tomu křoví, tak jsem si říká, tyjo, tady je někde nějaký motorkář. A ona si jede po té silnici. No, jako. A jak to, že ten zvuk toho motoru se jako ke mně blíží. Tak já tam prostě začubla a kolem mě jela čtyřkolka. Ale úplně kolem mě.
0: Jo.
1: Prostě po té louce. Po té louce, prostě po té louce v ten moment, kdy už se to nedalo utnout.
0: No.
1: A to nebylo jako to druhý, to bylo to menší, jako. Ale už se to prostě nedalo utnout. Najednou prostě projíždí čtyřkolka. Normálně stroj, který tam nemá co dělat. Že?
0: No jasně.
1: Proč má, není na silnici.
0: Má jezdit po silnici anebo po cestě. No.
1: A na té čtyřkolce seděli dva lidi. A teď jsme se jako střetli těma očima. Teď já jsem jako v tu chvíli samozřejmě jsem podle mě zrudla jak pomeranč. To je blbost. Jako rajče.
0: Jak ten šípek na tom keříku vedle.
1: No nic, no. Ale, tak jsem si jako říkala, no tak, ježiš, tak to neviděl asi poprvý, že jo.
0: Jestli jenom projeli.
1: Projeli.
0: Tak v pohodě. Představ si, že by zastavili. Jedeme správně na Vejprty.
1: A papír máte? No prostě
0: nepotřebujete pomoc?
1: Trapas. Prostě no. Trapas nad trapasy. No. Ale zase jsem si říkala, nejsem jediná. A nesmí se to tak brát? Jako ne. Ty lidi mě třeba vůbec neznají, že jo? Vidí mě poprvé v životě. Jako, víš, že nemůžeš se z toho prostě hroutit.
0: No hele, zas na druhou stranu, jakoby v těchto případech je to lidský, že jo? Je to přirozený, jako tahle potřeba. Všichni no, občas máme, i ti, o kterých bychom si řekli, že třeba tu potřebu nemají, tak jí mají.
1: Přece nepůjdu zbytek svýho vejletu 20-kilometrovýho prostě s mokrýma kalhotama.
0: No jasně, no, ale prostě jako je to úplně normální vlastně. Je to
1: a zadržovat moče prý nezdraví.
0: Biologický proces, jo. A teď si vem jako příklad z těch našich zvířátek, který jsou vlastně jako vychovaný, ale ostýchají oni se, když potřebujou tu nožku zvednout. Neostýchají,
1: no,
0: že jo.
1: To je pravda. Akorát náš pes teda, když vykonává potřebu, tak dává hlavu, abych jako na něj nekoukala, tak se jako kouká vedle.
0: No to dělají ale všichni psi.
1: Tak to já dělají taky budu dělat. Psi, no. Já jsem vlastně, já
0: měla
1: jsem, já
0: jsem přesně. Zrak.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Čoboj za Suburbia na frekvenci 1, je půl čtvrté přesně.
1: Za chviličku Dagmar Honcová, která nám prozradí, jaký bude konec toho pracovního týdne, tedy jak to bude vypadat zítra.
0: No a jak to bude vypadat o víkendu, to se dozvíme zase zítra.
1: Mně se nejvíc líbí hláška, jak bude zítra, dozví se zítra.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hezké odpoledne, pokud by Česká republika měla zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda okamžitě zakročí. V tuto chvíli stát situaci monitoruje. Dnes to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Proti plánovaným změnám struktury některých ústavů a kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes protestovali v centru Prahy stovky lidí, většinou studentů. Kolem poledne se účastníci protestu sešli u sídla rektorátu, odtud se vydali k fakultě na náměstí Jana Palacha. Hostem presklubu dnes bude ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Romana Navarová se bude ptát na novelu stavebního zákona a zeptat se budete most i vy po zprávách v 18 na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Kolony a situace na dálnici D1 se příliš nezlepšily. Počítejte s tím, že stále se zdržíte hned za Prahou už na 9. kilometru, kde houstne provoz a potom až po nějaký 25. kilometr pojedete v koloně kvůli zúžení. Navazuje na něj potom plynule kolona na 26. až 34. kilometru a potom dál na 38. až 49. kilometru. Celkem tam můžete nechat i přes hodinu. V opačném směru je kolona taky, a to od 68. po 54. kilometr, aktuálně zhruba na 30 minut. A když se už dostanete k Brnu, tak tam taky zbrzdíte už na 176. kilometru na dalších 20 minut v koloně ve směru na Brno. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát přináším předpověď počasí na pátek. Ten bude na většině území Česka pořádně ospalý. Připravte se na to, že index ospalosti bude praskat ve švech. Páteční počasí totiž s výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje bude ve znamení velké oblačnosti a tentokrát bude pršet zejména na Moravě a ve Slezsku. Tam dokonce může spadnout až 15 litrů na metr čtvereční. To v Čechách se budou přehánky vyskytovat pouze ojediněle. Až později v odpoledních hodinách bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání zrážek. Takže ve východní polovině našeho území na pátek deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. A pokud už přemýšlíte, co s víkendem, vyražte na houby, protože v Čechách rostou.
0: Takže víkend bude na houby, to je hezké, to je hezké. Já jsem objevil jednu zprávu, nevím, jestli si to četla. Mě to tady jako doslova šokovalo. Opilý slepec.
1: Já vím.
0: V Anglii ujel za volantem 240 kilometrů.
1: To já vždycky říkám, že já tu trasu Klášterec z Praha jezdím tak často, že bych ji dala poslepu. Což je blbost, jo.
0: No ale jako ve chvíli, kdy on prostě ztratil zrak, tak přece nemůže vědět, jak to vypadá aktuálně, nebo jestli tam není nějaká uzavírka, jo. A dočetl jsem se, že ten člověk vlastně tak učinil prý v zoufalství, protože se pohádal se svou ženou a cítil se doma být vězněm, tak zkratkovitě vzal klíče od auta a sednul do něj.
1: A on byl úplně zcela nevědomý,
0: no, jo. Nevědomý člověk.
1: A ujel 240
0: kilometrů.
1: A kdeže to bylo?
0: V Anglii.
1: A to tam je docela zákruty, jo?
0: No, a tak víš co, tak jako nejel vpravo, jel vlevo, tam se to ztratí, že jo? Ale já si říkám, to je, představte si, jako kdyby jsme my měli tady v rádiu kolegu, říkali bychom, on je skvělej, ten jeho čas, kdy on vysílá, je nejposlouchanější za celý den, ale hlavně, jemu nemáte co vytknout, on je totiž němej.
1: To je dobrý. No. Nebo dobrý.
8: Já vím o člověku, který vysílá na našem konkurenčním rádiu a ten je taky nevidomej.
0: No jo, jenomže to mluvíš, že jo?
8: To mluvíš, no, ale jako pravda je, živit se jako moderátor a být němej je no, prostě...
0: To je jako živit se jako řidič a být slepej. To, prostě...
8: to je jako živit se jako miska a být úplně hnusná. Nebo to se vlastně nedá porovnat.
0: To je subjektivní.

0: Kaigo, na frekvenci 9 minut po půl čtvrtý. Čím jsi chtěl být jako dítě?
1: Pilotem letadla.
0: Fakt?
1: Obsluhou lanovky, autobusákem, bagristou.
0: A nic z toho se ti nesplnilo.
1: A pak jsem se bohužel rozhodl, že budu herec. Bohužel pro českou kulturu, takhle.
0: Hele, teď si představ, že by si třeba řekl, že chceš být astronaut a ono by se ti to jako fakt splnilo.
1: No, teď to by bylo krásný přece.
0: Aleš Svoboda, asi všichni víte.
1: Jo, to jsem četl, že už mu začíná trénink.
0: Já tady právě koukám na tu tiskovku a jako mně to přijde úplně neuvěřitelný, že tenhle člověk, tomu je 40 let, tak jsem si tak jako představovala, když byl jako děťátko nebo jako kluk, že jo, 10.
1: Koukal na ty hvězdičky.
0: No a říkal si, tam se jednou podívám. No. Většinou je to prostě takový blábol, jo, tak nesmysl. A tomu člověku se to možná opravdu podaří. No, tam je teda ještě pořád jako nějaký ten otazníček, to ještě není úplně s jistotou, nebo aspoň tady se to teda píše, jo. Ale co je zajímavý, takže Aleš Svoboda bude pilotem kosmické lodi Dragon. Mm-hmm. Může se stát úplně prvním Čechem, který navštíví mezinárodní vesmírnou stanici.
1: No, s tím se prej počítá, že on tam bude, ne?
0: Čeká ho výcvik přímo pro konkrétní let. V USA si vyzkouší jiné nouzové situace, oblékání skafandru, nastupování do Dragonu, opuštění i kompletní simulace letu. Aha. Bude trénovat i chvíle, kdy automatika selže.
1: Což se může stát samozřejmě, že
0: jo? Se může stát. Výcvik bude absolvovat na několika ikonických místech, tak třeba SpaceX v Kalifornii, normálně, prostě tam se běžně, že jo? On prostě běžně jedeš, se podívat.
1: Tak jako když nemám o víkendu co dělat, kam myslíš, že jezdit, že jo?
0: Johnsonovo vesmírné středisko NASA v Houstonu. Mm-hmm. A pak zamíří v roce 2027 do Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Tam jsem byla.
1: Jo?
0: Tam jsem byla v rámci nějaký prohlídky. A byla tam právě i simulace vzletu té rakety.
1: No, to musí být strašný.
0: To bylo hrozný. Musím teda říct, že to je fakt hrozný. No. Hele, to je jako nejhorší atrakce z poutě. Jako.
1: Ale zas na druhou stranu, my si jako říkáme, tak se mu splnil sen. A mě by zajímalo, kolikrát během toho výcviku, což samozřejmě není sranda, že jo, chodíš na ty centrifugy, že jo, sportuješ prostě, no, skoro nespíš, zkoušíš si ten stav bez tíže, což není je na to tělo hrozný záhul. Kolikrát si ten člověk za tu dobu toho tréninku řekne, anebo že já měl tak blbej sen.
0: No, přesně. Proč já nechtěl být třeba tramvaják?
1: No, já jsem si vzpomněl, že jsem chtěl být ještě kombajner, jsem chtěl být.
0: Můj táta byl kombajner.
1: Jo,
0: že ho vyhodili ze školy, jak jsem dělal kombajner.
1: No vidíš, tak mlátil zrní, no.
0: No, tak nemusel tady do toho, že jo.
1: A z toho není blbě, aspoň.
0: Ale furt někomu překážíš. Teď už.

0: Michal Hrůza a jeho Pro Emu na Frekvenci 1. Přesně před 25 lety, 10. září 2001, se v jedné britské televizi strhla velká mela, protože poprvé někdo vyhrál v té britské variantě hry Chcete být milionářem, kterou se asi všichni pamatujeme, nejvyšší výhru. 1 000 000 liber. Wow. Tehdy to bylo v přepočtu 55 milionů korun.
1: To je hrozně chytrý člověk.
0: No pozor, ono se totiž přišlo na to, že ten člověk si tu výhru doslova vykašlal.
1: Cože?
0: No, vysvětlím, jo. Tam totiž došlo k tomu, že si někdo z bystrých produkčních všimnul, že je strašně divný, že člověk, který v prvním kole té hry, než se začal natáčet ten další díl, si vyplejtoval 2 ze 3 nápověd na

0: každá lež prostě
1: není lepší
0: vždycky...
1: se v té škole víc učit, aby vám to nikdo nerozkašlal.
0: No,
1: jako
0: no.
1: To je...
0: A jak se jmenoval ten film? Hrozně hezký film. Bylo to taky vlastně o soutěži Chcete být milionářem? Tam vybrali nějakého toho mladého kluka.
1: Milionář z
0: Chatrče.
1: To je nádherný film.
0: To my jsme si mohli dát tu písničku, viď?
1: Jai Ho, máme tady Jai Ho.
0: Jak se to píše?
1: Jai Ho. Zkus najít Jai Ho.
0: To je Jai Ho není, ale Jai Ho tady fakt není.
1: Jai.
0: Jai tvrdý?
1: Nevím.
0: A už to vidím.
1: Máme to.
0: No jasně, tak to Pussy Cat Dolls.
1: No jasně.
0: Tak co?
1: Dej to tam, dáme je to, to super. Tam.

0: Celý tento týden jezdí Modera. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Autor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
1: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
0: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce. Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.

0: Lady Gaga na Frekvenci 1 krátce před 16. hodinou.
1: A krátce po 16. uslyšíte na Frekvenci 1 třeba Sunrise Avenue. Bye, bye,
0: Hollywood Hills, taky třeba Big Mountain.
1: A nebo tuhle krásu od Lighthouse Family.
0: Za chvilku budou zprávy.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
11: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne. Firmy na dekontaminaci chemikálí na Šumavě má vybrat ministrně financí. Velká cena španělská Formule 1 se poprvé pojede na novém madridském okruhu. A s komplikací počítejte stále na dálnici D1 v obou směrech. Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové, aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá voda na Klatovsku. Novinářům při odletu na jednání v Bratislavě na dotaz k postupu motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele.
16: Mně se nelíbí, že je tam jedna nabídka, a řekl jsem paní Schillerové, aby se podívala na ministerstvu financí, které firmy by ještě mohly dělat tu sanaci. A proto to bylo přerušeno a proto se k tomu vrátíme, i když to není chyba ministra Červeného, my jsme to zdědili nějakým způsobem od minulé vlády, nevím, proč se to neřešilo předtím, takže se ještě k tomu jako vrátíme.
15: Červený v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Národního parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů nebezpečných chemikálií. Městský soud v Praze podle České televize zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Ten čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Mluvčí městského soudu informaci nepotvrdila. Středeční rozhodnutí podle ní zatím nebylo doručeno všem účastníkům.
17: Případem by se tak musel znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Obžaloba v případu tvrdí, že Feri měl na podzim roku 2015 ve svém pražském bytě s dívkou nejprve souhlasný styk s kondomem. Feri si ho podle obžaloby během sexu sundal, i když věděl, že si žena nechráněný styk nepřeje. Feri obžalobu opakovaně odmítl. Obvodní soud exposlance v polovině května nepravomocně osvobodil. Podle soudce v té době platila jiná definice trestného činu znásilnění. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
15: Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate se dnes poprvé od května dostala nad psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Zatímco severomořská ropa Brent se vyšplhala až do blízkosti $106. K růstu cen přispívá eskalace konfliktu na Blízkém východě, který narušuje dodávky suroviny na trh. Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka Lo Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem a do Španělska dorazí po strhujícím vystoupení v Monze.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: Dnes bude opět chladná, čekáme, že teploty půjdou místy až na 5 stupňů Celsia, průměrně budou kolem 10 stupňů, bude zataženo, místy může také zapršet. Zítra potom bude 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě Česka jen 12 až 16. A opět čekáme občasný déšť, během odpoledne potom už ale zítra budou srážky od západu ubývat.
14: Frekvence 1. Doprava.
15: Na dálnici D1 počítejte s velkou komplikací při cestě do Brna z Prahy. Na první kolonu narazíte už na 9. kilometru za Prahou a prakticky v nesouvislé koloně budete popojíždět zhruba až po 52. kilometr. Celkem vás to bude stát více než hodinu času navíc. V opačném směru se potom zdržíte při cestě do Prahy na 68. kilometru, asi půl hodiny až po 56. kilometr a zhruba na 20 minut je taky kolona před Brnem na dálnici D1 při příjezdu od Prahy. Začíná už na 180. kilometru. Další zdržení je potom na D11 při odjezdu z Prahy na Hradec. Mezi 6. a 16. kilometrem je kolona asi na 20 minut a s 20-minutovou kolonou počítejte taky na silnici 35 od Vysokého Mýta na Litomyšl. Tak šťastnou cestu a hlavně pevné nervy. Teď už pokračuje Jana s Vojtou.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A my jsme s vámi taky krátce po 16. hodině. Já bych se vrátila ke zprávám, které byly před hodinou. Ty jsi mluvil o tom, že bude málo vína.
15: Ano.
1: No, no.
0: Bude málo vína.
1: A teď ještě chtějí zdanit to tichý víno, že jo?
0: A ještě nám zdaní
1: tichý víno. Takže nejenom, že nízká úroda zdraží víno, ale ještě bude zdaněný. Teda jako nechci...
0: To tichý víno začne zvát, podle mě.
1: Já nechci šířit jako poplašnou zprávu, ale vím, že se o tom uvažuje, jakoby, že, že to někdo z nich řekl, že to zdanění...
15: On totiž nepije víno, ten, kdo to řekl.
1: No. A zajímavý je, že to řekla osoba, která je původně z Jižní Moravy.
15: Tak ona tam se i Slivovice docela pálí, víš, no, takže já třeba taky nejsem úplně jako vinný typ.
0: Ne, nejsi vinný typ.
1: A pozor, a my,
15: já jsem nevinný. Ne.
1: Ondra je nevinný, ale pozor, my máme sousedku.
0: Není, keca.
1: Máme sousedku a ta je vlastně kousek od Znojma a víno by si v životě nedala. Prostě když už tak panáka něčeho ostřejší.
0: Je zvláštní, že třeba můj děda je pocházel z Brna, taky Jižní Morava a pil pivo a rum. Pivo a rum prostě.
15: To jsem jak tvůj děda.
0: No, ty jsi Zlíňák a taky piješ pivo a rum. Mm-hmm. To je zajímavý, viď?
1: No, já nevím.
15: Ale i Slivovice samozřejmě.
1: Já nevím, jako v Brně pivo, jako to brněnský pivo. Hleda, že by pil nějaký importovaný, no.
0: No, tak přestěhoval se do Havlíčkova Brodu, tam máme Rebel, tak pil Plzeň, podle mě.
1: Je to Rebel.
14: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se nám při pohledu na někoho, kdo zívá, chce taky zívat? Může se člověk nakazit zíváním, nebo je to jenom nějaký pozůstatek z pravěku? Že by pozůstatek z pravěku bylo zrovna zívání?
3: No jako já teda si myslím, že to je pravda, no, že opravdu to na každý ví, že když někdo zívá, tak ty začneš taky zívat.
2: No jasně, no. A já jsem nikdy člověče, teď opravdu nikdy jsem nevychytal, jak je to možný. Od dětství jsem se tím trápil. Podle mě to jsou nějaký vzkazy mimozemštěnů nebo něco takového.
3: No tak to by v tom pravěku to, jako jestli to nebyl nějaký opravdu signál, no. Jako takový, jako mají třeba delfíni, takový ty nebo psy, tak vlastně se to vysílalo tím zíváním a pak to přešlo, prostě evolučně se to vlastně stalo fyzickou věcí, a takové věci je spousta, že jo, proto máme třeba dvě ruce a dvě nohy, že to vlastně postupně, že už předtím měli dvě ruce a dvě nohy a že se to postupně tak jako vžilo, že to je správný počet nohou a rukou.
2: Jo. No, protože my jsme zkoušeli, že se jako nedíváš a někdo si zívnul a ty jsi taky zívnul, i když ho nevidíš. Takže jsem zjistil, že to musí být nějaký vlny. Nebo nějaký
3: echolokace,
2: signál.
3: Se tomu říká, echolokace, mají to vlastně netopíři. Horníci jako sebe zívají v šachtě, že?
2: No,
3: ještě oni zívají teda hodně, protože je to docela dřina v té šachtě.
0: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: košu. Úžasná muzika. Richard Miller.
1: Úžasný Richard Miller. Učíš se cizí jazyk? Máš pořád ještě to Duolingo?
0: Mám, no.
1: Jo, a pořád pokračuješ?
0: Daří se mi hodně.
1: A taky tě pořád jako buzeruje to Duolingo?
0: Taky, no, ale já jsem si ty notifikace dokázala vypnout.
1: Jo.
0: Mně už to nechodí.
1: Já jsem se na to chtěl zaměřit, protože mě to obtěžuje. Ale proč o tom mluvím? Protože já jsem včera viděl úplně fascinující video, co se děje v mozku, když se učíš cizí jazyk.
0: Já ti něco řeknu, jo. No. My jsme se totiž s Vojtou vůbec nedomluvili, o čem budeme mluvit, no. Jo. S tím, že ty teda něco máš. A já jsem otevřela článek. Díky učení cizích jazyků mozek doslova mládne.
1: Ano, otevřeli jsme úplně stejný článek.
0: To si děláš srandu? Tak to je dobrý, ne?
1: Ale já jsem ten článek otevřel z toho důvodu, že jsem právě včera viděl to fascinující video, jak se vlastně budují nové propojky mezi neurony v tom mozku. A to vlastně, představte si, že máte takový ty dvě buňky, ty dva neurony, a z jednoho najednou takhle vyšlehne takovej ocásek a ten se jakoby spojí s tím dalším neuronem.
0: No.
1: A že vlastně díky tomu, že se učíte cizí jazyk, a je úplně jedno, jestli vám je 18, 15, nebo
0: 80,
1: nebo 47, nebo 80, tak vlastně díky tomu ten mozek tak nádherně trénujete, že nemá šanci zestárnout.
0: To je skvělý, no. Já to budu dělat dál, mě to jako hrozně baví, hlavně jako vlastně jsem zjistila, že k tomu potřebuju svých 15, 20 minut života, které já tady strávím v metru.
1: No.
0: A fakt mě to jako obohacuje a mám i pocit, jako že jsem taková pevnější v kranflecích, když na mě někdo mluví. Musí to být teda taky cizinec, jo, který mluví stejně lámanou angličtinou. Jakmile na mě promluví někdo jako rodilej, tak jsem z toho úplně perplex.
1: No a to si myslím, že i ti, kteří se učili na jedničky ve škole třeba 10 let v kuse.
0: Když mají podobně, že jo.
1: Když začnou, jako když třeba přijedeš do Anglie a učíš se tady vlastně tu angličtinu v tom klasickém školském systému, tak zjistíš, že ty Britové mluví úplně jinak.
0: Jinak, no.
1: A nebo se učíš německy a pak přijedeš nahoru do Saska.
0: Jasně.
1: A máš pocit, že oni na tebe šišlají.
0: No. Je teda jako zajímavý, jak některý ty lidi to tam mají přirozeně, no, že opravdu ani nemuseli do té ciziny. Třeba mám jednu kamarádku, která nebyla vlastně, předtím nešla studovat vysokou školu jazyk angličtinu, němčinu ani jednou v cizině.
1: Aha.
0: Jako po delší dobu. Ona prostě měla ten talent, nebo má ten talent, má ten dar, že to prostě naposlouchá sama,
1: jo,
0: a naučila se sama, aniž by chodila do nějaký jako školy cizojazyčný a mluvila s rodilejma mluvčíma, tak se prostě naučila ty jazyky a vystudovala ten pedák, tu angličtinu a němčinu, to vůbec nechápu. Vlastně to těm lidem trochu závidím.
1: Hele, já jsem tady dneska mluvil o bratranci, který utíkal před medvědem v Kanadě, jo, na začátku vysílání.
0: Help.
1: Ale pozor, on mluví asi 6 cizíma jazykama a další
0: se učí. Tak to je jeden z těch, no. Jo. To je jeden z těch.
1: No, on je magor.
0: Ale že jo, no, že má nějakou vadu jinou. No, podle mě má třeba srostlý uši, nebo já nevím. Nebo co má
1: srostlý žábry má.
0: Srostlý žábry, takže má...
1: To prostě nevydrží pod vodou.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: hodin na frekvenci 1, přátelé, budeme soutěžit.
1: Máme pro vás poslední slovo, respektive máme pro vás peníze za poslední slovo. A dneska už to je, prosím, pěkně 14,5 tisíce.
0: Takže volejte právě teď 257-409-99, za chvilku budeme soutěžit.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: A kdo pak to dneska řekne, nebo pokusí se říct za 14,5 tisíce? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den. Tady Pavlína Roudnice nad Labem.
0: Pavlína z Roudnice nad Labem. Tak 14,5 tisíce za poslední slovo je celkem kulantní nabídka, řekl bych.
2: Berete?
3: Jo.
2: Ještě jak nedáte. Dobře, jdeme na to. Tady je věta, kterou je třeba dokončit. Je to pořek Slezáček, hledáme jedno jediné slovo.
4: Na zahradě rád sbírám...
2: Tip.
3: Zvířectvo.
2: Zvířectvo. Zkusíme, jestli je toto slovo, co hledáme.
4: Na zahradě rád sbírám...
0: Není.
2: Pavlínko,
0: to je škoda, to je škoda.
2: Mějte se.
3: Naslyšenou.
0: Zítra ráno po 7 hodině 15 000 rovných.
1: Poslední slovo.
0: Aneb,
1: řekněte to za celebritu.

0: 3:45, minutka k tomu a my vám teď nabídneme praktické informace.
1: Neboli business party a ta je tento týden věnovaná hlavně těm, kteří se chtějí rozšířit vzdělání, přesněji řečeno těm, kteří zvažují to, že by studovali na vysoké škole.
0: A dneska to bude mimo jiné o oblíbeném programu Erasmus.
2: Business party. Posluchače business party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Marek Beneš. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Na úvod se vás zeptám na něco pikantního. Prý u vás na Metropolitní univerzitě Praha studuje Miss Czech Republic.
3: Není to až tak pikantní, ale ona už nestuduje, ona už dostudovala, absolvovala.
2: A dobře?
3: Dobře, je šikovná, je chytrá.
2: V Metropolitní univerzitě Praha existuje samozřejmě program Erasmus a vy jste v něm docela úspěšní.
3: Ano, my máme po celém světě asi 220 partnerských univerzit a studenti naši vyjíždějí teď čím dál tím víc na studium v zahraničí. A rádi.
2: Kolik těch míst je?
3: Míst máme ze všech soukromých vysokých škol v Česku úplně nejvíc. Prakticky každý, kdo chce vyjet, tak vyjede. To znamená, že každý rok vysíláme zhruba kolem 150 studentů.
2: Každý rok se tady povídáme o škole bez bariér. To znamená, máte studenty vozíčkáře. Jak probíhá výběr?
3: Oni se hlásí do tohoto programu, který je stipendijní. Oni vlastně dostávají stipendium ve formě 90% školného odpuštěného a oni musí před speciální přijímací komisi, kde v zásadě posuzujeme, zda mají pohybové postižení a jakou mají motivaci ke studiu a to je v podstatě všechno.
2: Získali jste významné mezinárodní ocenění jako jedna z nejlepších soukromých univerzit. Máte z toho radost, čekáte další?
3: Z ocenění máme vždycky radost, ale pro nás je největší ocenění, když si přečteme studentskou anketu po každém semestru, tak většina naštěstí těch komentářů je pozitivních. Studenti chválí naše vyučující, většina je spokojená, chválí to, jak jsou předměty poskládány a to je vlastně to, co si přejeme.
2: A já jenom připomínám, že příští středu máte den otevřený dveří jako každý rok.
3: Přesně tak, všechny zveme do Prahy strašně z Dubecké ulice od 17 hodin 16. září.
2: A já vám děkuji za rozhovor, popřeju samozřejmě hodně úspěchu, hodně chytrých studentů a budu se těšit za rok na shledanou.
3: Děkuji, na shledanou.
2: V dnešní business party se mnou povídal za Metropolitní univerzitu Praha její ředitel, pan doktor Marek Beneš.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc
5: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Celý tento týden jezdí moderátor Frekvence 1 společně s Bobíkem před základní školy rozdávat pochoutky od Bobíka. Každý den jiné město a jiná základní škola. Vždy pro děti budeme mít chutné svačinky.
7: Nedaleko Bohušovic je řeka plná smetany a nad ní Tvarohové hory. Tam vzniká poctivý smetanový Bobík.
6: Ochutnejte nový smetanový krém Bobík s příchutí dračího ovoce.

0: Tak to byla Pink na frekvenci 1. Za minutu bude 17 hodin.
1: A budou velké hlavy, třeba James Altra zahraju.
0: A nebo Kristýnu.
1: A taky budou Aerosmith.
0: A my opět zítra ve 2 těšíme se na vás.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 17 hodin, 2 minutky k tomu. Honza Homolka má slovo.
13: Hezké odpoledne, zražování benzínu může pokračovat. Medveděv hrozí západu a Sparta dostala velkou pokutu. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Cena benzínu Natural stoupla na 44,22. Nafta průměrně stojí necelých 48 korun. Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, který začal koncem února. Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, ta by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci nad daného dne jako nynější jednodenní známka. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že ruský vojenský potenciál umožňuje zasáhnout Kyjev a objekty NATO tak, že z nich zůstane pouze šedý jaderný prach. Zmínil také, že na hodinách soudného dne zbývají už jen vteřiny, což je podle něj kvůli západu. Ten se snaží je postavit svět na pokraj jaderné katastrofy. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky z více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní ve Westfálsku, v něm se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Royal. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu. 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí, uvádí ligová fotbalová asociace.
12: Frekvence 1.
14: Počasí.
13: Zpočátku bude převážně zataženo v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty 16 až 21. Teď je krátce po 17. hodině, tudíž na frekvenci 1. S vámi budou tradičně velké hlavy.
14: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
15: Hezký podvečer, velké hlavy vás zdraví.
16: Čau.
17: Čau.
18: Mám takovou peknou úvodnou informaci. Věděli jste, že na letisku v Tel Avive sa predávají balóniky s heliom, aby se děti nenudili?
15: Vdechujou to, anebo...
18: Môžu si s tým robiť, čo budú chcieť.
16: A není to, ale ty ako zdravotník bys to mohl vedieť?
18: Úplne to nie, no tak keď nenadýchaš 10 balónikov, tak si v pohode.
16: Jo?
19: Aspoň spí potom celou cestou a máš pokoj.
15: Počkej, a není to lepší třeba pro dospělí, že by to dechali?
18: Aha.
16: A děti se tomu smály?
15: Přesně.
16: To je
15: hrozná sranda.
16: Tak, přátelé, sranda. Kopec je připravena. Co budeme řešit?
15: Pracovní pohovory, protože budou vypadat úplně jinak.
13: A zpropadený, zpropitný.
12: Velké hlavy. Frekvence 1.
16: Pojďme ale do Číny. Ženy z Číny. Žena z Číny přišla s neobvyklým nápadem, jak se dostat do intimní blízkosti svého oblíbeného herce.
13: Jo, jo.
16: Zaplatila výrobu seriálu, do kterého se sama obsadila a ve scénáři si vymínila přes 60 scén, ve kterých se svým idolem se líbá.
13: Ježíš, to je dobrý.
18: Ale mě by velmi zajímalo, ako to vyzeralo na pleci.
15: No, tak jak asi furt to kazila, furt se to muselo opakovat, líbačka znova.
16: Moc lintá.
19: No, jestli to nemáme hezký chlapy, jednoduchý. Duší, že jo?
15: Máš pravdu, máme.
12: Velké hlavy.
20: Jana

0: totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Dáváte spropitné,
1: no, jasně, ano,
0: je to slušnost, ale prej Češi dávají málo, co Slováci? No, nic,
2: já dávám víc. Úplně 50% vždycky.
1: 50?
2: To, no to bude tím, že nechodím vůbec do restaurace. No.
1: Ty takovej kolenovrt. No.
2: Kolenovrt.
1: Přednastavená nabídka spropitného při placení kartou začíná části hostů lézt na nervy. Podle průzkumu 17% lidí přiznává, že při pohledu na terminál s nabídkou několika procentních částek cítí tlak. Nejčastěji přitom Češi při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já si pamatuju dobu, kdy třeba v hospodě se zaokrouhlalo z 26 až 60 na 29,30. Když si ho chtěl hodně
0: Ale ty doby jsou teda pryč, jakože si platil třeba 489 korun, zaokrouhlil na 500, cítil ses jako král. To už je pryč.
1: No. Nebo třeba 399. Nechte 300.
2: Já mám svůj návrh. Kdyby zavědli, že jsem nespokojen minus 10, minus 20, jo, bylo by to podle mě fér.
3: No to by bylo ale všichni naštvaný.
0: A to by bylo hrozně oblíbený.
4: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
5: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Už je to 49 let, co naposledy šmykli gilotínou hlavu. Hmm.
1: Myslíte, že to bolí?
0: Myslíš gilotínou?
1: No tak.
2: Tak to zkus. A pak nám řekneš. Frekvence
3: 1. No. Kráľovnu Máriu Antuanetu takisto popravili na gilotíne. Podľa historických záznamov nechcene šliapla na nohu katovi a jej posledné slova smerom k nemu boli...
2: Pardon.
3: No niečo v tom zmysle, ona bola veľmi slušná.
1: Jako, že omlúvam sa.
3: Omluvte mne, pane, neudelala...
1: Jsem to schválne.
2: A co třeba, kdyby řekla, no tak snad mě kvôli tomu nezabijete, ne?
1: Ty krásne.
0: Kvôli takový kravi, že se hlavy neřežou.
2: A prej jo.

0: Byli ste niekdy na pracovním pohovoru?
1: To bolo hrozné.
2: Ja jo.
3: Ja jo, taky no.
1: Tá otázka typu, že a kde sa vidíte za 10 let?
2: Pozor.
3: Ne, to mi nikto nedal.
2: Ne.
0: Ja som to, jo, ja som vždycky říkal ne. Na vašem místě.
2: No. Ja som túto otázku dostala.
3: To je hrozná otázka. Ja som ešte stará škola, tam som ptali
0: kolikci. A v IKEA pamatujete, jak to probíhá ten vtípek starej?
3: No, povedz to.
0: Ne. Pojďte dál, služte si židli, sedněte se. Ježišmarja, to jsem to pokazal.
2: Nehezky to, že tak jako švédsky.
1: Tak za chvilku povieme ešte viac.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy, kde na 188,5 kilometru došlo k dopravní nehodě dvou vozidel a kolona před nehodou se tvoří mezi 194. a 188. kilometrem. A se zdržením v obou směrech počítejte na dálnici D1, kde se tvoří kolony z důvodu prací na vozovce. Ve směru z Prahy na Brno se zdržíte okolo hodiny a půl mezi 13. až 51. kilometrem a ve směru do Prahy budete v koloně popojíždět mezi 62. až 55. kilometrem okolo hodiny. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
6: Velké hlavy Frekvence 1.
9: Pracovní pohovory a pravidla kolem mest se mají od příštího roku změnit. Zaměstnavatelé už se uchazečů nebudou smět ptát, kolik vydělávali v předchozí práci a ještě před podpisem smlouvy jim budou muset sdělit minimální nabízenou mzdu. Od roku 2028 se navíc zaměstnanec bude moci zeptat, jaký je průměrný plat lidí na obdobné pozici v té firmě.
3: Nejhorší bude zjistit, že ten kolega bere o 10 000 víc a přitom ho poslední 3 roky zaučoval.
0: Pojďme si zahrát nějakou scénu na pohovoru.
1: Tak dobře, tak já jsem ten jako ten, co tam robí ten pohovor.
0: Ředitel.
1: Pán uchádzač.
10: Ano.
1: Povedzte mi o sebe něco pravdivé.
10: No tak to radši ne, já tu práci fakt potřebuju.

0: Maldra a Scalio. Akta X.
1: Akta X.
2: 33 let od toho seriálu.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Já si strašně pamatuju to, pravda je tam někde venku.
4: A som rád, že si spomenul práve Maldra a Scaliovu, pretože oni dlho dúmali, dobre ani, koho dajú do ženskej postavy. Pôvodne to mala byť Pamela Anderson, pretože mala pritiahnuť ľudí...
1: Na kozy.
4: Presne tak. Ale tá Gillian Anderson, ktorá hraje Scaliovu, urobila na castingu niečo, čo ich zaujalo. A kvôli tomu tú úlohu dali jej.
1: Chytila mimozemšťana.
4: Čo predviedla.
5: Uhranula.
4: Urobila niečo, presne, urobila niečo také... neobvyklé, čo človek niekto vydrží viac, niekto menej,
0: ale... Dívala sa im do očí.
4: Ona skoro 2 minúty...
5: Zadržovala dech.
4: ...sa dokázala uprene pozerať na jeden bod a nemrkla.
0: Nemrkla.
1: A to 2 minúty.
0: Pamela Anderson nedokáže. Ne. Páči to, táhne pohled dolu.
1: No
5: jí ne.
6: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
6: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
7: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
8: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
9: Tak ne. Co to je? Prozrať to.
7: No nemůžem.
9: Ale to pošuškejte do telefonu.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Patrick Hart, spisovatel a člověk s nezaměnitelným smíchem.
1: Mohli se potkat.
2: Má narozeniny.
0: Má narozeniny.
3: Je starší Patrick Hartl alebo skupina Queen?
0: Tak 55 Hartlovi, ne?
3: Ale, tak, ale no, ty jsi ale velmi prestrelil.
2: Jo. Jakože méně?
3: No jasně.
2: 48.
3: No, trošku víc.
1: Tak to je Queen, jsou starší.
3: Takže má rovnou.
0: Queen jsou starší.
3: Takže má rovnou. 50. 50 má dneska.
1: Jsou starší. To.
0: Queen jsou starší.
3: Vždycky?
0: Jo.
3: No, tak dobře, tak ale kolko, že fungují Queen?
1: Že oni začali v nějakým 69.
3: Ale nebo... tak oni se předtím volali jinak. Smile.
2: Smile.
3: Smile se myslím volali Queen.
1: No, ale jako, oni jako kapela Queen
3: 56,
1: je
3: 56 rokov existují.
2: Takže jsou co?
3: Jsou starší.
2: Tak jednu,
0: jsou skvělí.
2: Jednu dáme.
1: Tady jinou nemáme.
2: Ne, máme ještě jednu a tu vám musím ráda. Pozor, na tu se totiž všichni těšíte.
1: Christmas, no to je ono, Ježíš.

0: si.
1: Tak teď jdeme do finále. A máme tu takú nepríjemnú situáciu na parkovisku.
2: Promiňte.
3: Ano.
2: Já neumím dělat nepříjemnou.
3: Ne,
1: ale no já
3: tak mluv normálně.
2: Promiňte, no. To jste vy, co jste zachránil mýho syna v autě?
3: No ano.
2: A kde má čepici?
1: Já.
2: Mějte se krásně, ahoj.
1: Dobrý do podopit.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A v chci zrát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
13: Slyšíš to, co to je?
14: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
13: Tak to je pecka.
14: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
13: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
14: Podmínky akce u obchodníka.
15: Breno. Podlaha dělá domov.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Honza Homolka. Hezký podvečer.
16: Hezký podvečer. Pokud by Česká republika měla zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda okamžitě zakročí. V tuto chvíli stát situaci monitoruje, řekl ministr Havlíček. Na ministerstvu obrany končí k pátku ředitel kabinetu ministra Karel Kortánek, a to na svoji žádost. Redakci novinek to potvrdili 2 zdroje. Pražští radní a dopravní podnik musí určit problémové lokality okolo stanic metra i zastávek MHD a vytvořit plán, který stanoví četnost úklidu a lhůty pro opravy závad. Uložili jim to zastupitelé. Britská vláda chce dát starostům anglických měst možnost vybírat od turistů poplatky za přenocování v dané lokalitě. O plánu informují britská média. Majitel mistrovských Pardubic Petr Dědek, jeho společnost Real Most, se snaží získat marketingová práva na hokejovou extraligu. Od sezony 32-33 podle ostatních klubů poškozuje dobré jméno soutěže. APK to uvádí v tiskové zprávě.
5: Frekvence 1.
14: Počasí.
16: Zítra bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
14: Frekvence 1.
5: Doprava.
16: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
0: Se zdržením více než hodinu počítejte na dálnici D1 na výjezdu z Brna ve směru na Prahu, kde na 188,5 kilometru došlo k dopravní nehodě dvou vozidel a kolona před nehodou se tvoří mezi 200 až 188 kilometrem. A se zdržením v obou směrech počítejte na dálnici D1, kde se tvoří kolony z důvodu prací na vozovce. Ve směru z Prahy na Brno se zdržíte více než hodinu mezi 27. až 51. kilometrem a ve směru do Prahy budete v koloně popojíždět okolo 45 minut mezi 62. až 55. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blavčka.
17: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
18: Frekvence 1, Press Club. Romana Navarová a host.
19: Hostem dnešního Press Clubu na Frekvenci 1 je ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Vítejte, díky, že jste si udělala čas.
20: Krásný podvečer vám i posluchačům.
19: No a budeme mluvit jak jinak, nežli o novele stavebního zákona, také o dostupnosti bydlení. Ptát se ovšem můžete i vy, vážení posluchači, na známém telefonním čísle 257 400 999. V úvodu asi otázka, která je na snadě. Sněmovna včera přehlasovala Senát vaše novela stavebního zákona, tedy míří k prezidentovi. Bude mít podle vás nějaké výhrady?
20: Tak s panem prezidentem jsme o novele stavebního zákona hovořili již 19. srpna, kdy jsme měli společnou schůzku, věnovali jsme tomu tématu zhruba jednu hodinu. Pan prezident měl připraven spoustu dotazů a podnětů, na které jsme mu společně s paní vládní zmocněnkyní odpověděli. Nicméně nám přišel dnes dopis z kanceláře pana prezidenta s dalšími doplňujícími třemi dotazy, na které mu moc rádi odpovíme.
19: Můžeme je zmínit pro naše posluchače?
20: Můžeme je zmínit. První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb a třetí dotaz se týká...
19: Nevadí, já jsem vás tou otázkou překvapila. Nicméně je tady vidět, že zdá se, pokud pan prezident dostane odpovědi na tu tři otázky, nemělo by nic bránit jeho podpisu.
20: Věřím tomu, že to tak bude.
19: Vaše hlavní heslo znělo jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Pojďme to říct úplně prakticky, pro mě i pro naše posluchače. Takže člověk, který se bude chtít postavit rodinný dům, co vlastně dnes musí všechno oběhat a co po zavedení nového systému obíhat nebude?
20: Tak dneska musí obíhat i takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit a všechno mu řeknou na tom jednom místě a ta jeho žádost se bude posuzovat také na tomto jednom místě. Nebude mu se tedy obíhat různé úřady, různá města často, ale vše vyřídí na tom stavebním úřadě.
19: Co stavebníka bude zajímat určitě na prvním místě, tedy jak tohle dlouho bude trvat, jaké jsou tam ty zákonné lhůty, takže o kolik se takové řízení může tedy zkrátit?
20: Pokud se budeme bavit o běžném občanu, který například chce postavit rodinný dům, tak tam by stavební povolení měl získat do 60 dnů.
19: Odpůrci ovšem upozorňují na zaprvé nedostatek stavebních úředníků. Vy je převádíte do státní stavební správy. Co když část úředníků odmítne přejít pod ten stát? Jste na to připraveni?
20: Určitě úředníci jsou zlaté srdce a zlaté ruce stavebního práva. Nicméně musíme si uvědomit, že ta personální situace je v krizi již dnes. Máme přes 600 stavebních úřadů, zhruba 1/3 z nich funguje s jedním úředníkem. Pokud tento úředník vypadne, tak se vlastně nepovoluje. Další zhruba 1/3 těch úředníků je v předdůchodovém nebo důchodovém věku, kteří z toho systému by vypadli, i kdyby k té reformě stavebního práva nedošlo a k té centralizaci. My nabízíme každému úředníkovi, který dnes pracuje jak na stavebních úřadech, tak na těch dotčených orgánech, že své místo v nové státní stavební správě má. Nicméně s tím, jaká ta situace
19: jaký
20: dnes
19: je... Jaký je ten ohlas, by mě zajímalo přesně, tedy jestli víte, jaký je zájem, popřípadě kde vezmete ty úředníky, kteří budou chybět?
20: Určitě víme, my si děláme vlastní analytické podklady. V tuto chvíli náš tým objel přes 460 krajů obcí, máme svoje data a v každé té obci, na každém tom stavebním úřadě nám bylo řečeno, že že přejdou. Ne všichni úředníci, ale nikde nám nebylo naopak řečeno, že nikdo nepřejde a všichni vlastně zůstanou. Takže počítáme s tím, že zhruba 2/3 těch úředníků, kteří dnes fungují, by nám měli přejít do státní stavební správy.
19: Jen se musím vrátit, naši posluchači jsou velmi pozorní. Vy jste řekla, objeli jste 460 krajů?
20: Obcí. Omlouvám se, obcí a krajů, kde jsou stavební úřady.
19: Paní ministrně, poprosím, je tu dotaz někoho z našich posluchačů. Vezměte si sluchátka, prosím. Vítejte a můžete se ptát.
3: Dobrý den, já se nechci tak úplně ptát, ale my s manželkou už 2 roky vlastně čekáme na stavební povolení, takže člověk v praxi vidí, jak dlouho ten systém trvá, jak je neprůchodný, tak my jsme jenom rádi, že ta novela stavebního zákona konečně prošla, protože to s napětím sledujeme a teď teda doufáme, že ji podpoří i pan prezident.
19: Děkujeme za postřeh, to byl tady reálný příklad toho, jak to tady vypadá, či spíše nevypadá, že pán tady 2 roky čeká na stavební povolení. Další věc, já se tady musím ptát na ty i kritické věci, které se ozývají. Starostové těch obcí se totiž bojí, že přijdou o část kontroly nad tím, co se na jejich území postaví. Vy říkáte, že naopak posilujete roli obcí v územním plánování, tak konkrétně tedy, kde obec získá větší pravomoc a kde naopak ji ztratí?
20: Tak obec vlastně o nic nepřijde. Občas bohužel starostové mají vlastně pocit, že ty stavební úřady jsou jejich. Oni jejich nejsou. Oni pořád vykonávají státní správu, akorát ji vykonávají v rámci přenesené působnosti a starosta jako samospráva by vůbec neměl do procesů, které stavební úřad řeší, zasahovat. To je ta takzvaná i systémová podjatost, o které se často mluví a kterou my tou centrální stavební správou vlastně odstraňujeme. Obce posilujeme v tom, že kromě toho, že si schvalují už dnes územně plánovací dokumentaci, tak ji budou nově i pořizovat. Takže nebude nějaký úředník na tom úřadě pověřené obce nebo úřadu územního plánování rozhodovat o pořizování toho územního plánu, ale sama obec si vybere cestu, jak chce ten územní plán pořizovat. S tím, že my myslíme samozřejmě i na ty, které nemají kvalifikovaný personál nebo nemají dostatek finančních prostředků a za ty bude územní plán pořizovat ten úřad rozvoje území.
19: My jsme se doteď bavili jen o těch malých stavebnících, zeptám se i na další věc. Bývalý ministr Ivan Bartoš za Piráty včera zákon znovu označil za zákon psaný na míru developerům. Tak pokud bude chtít developer postavit velký bytový projekt a obec bude proti, tak kdo bude mít nakonec poslední slovo, paní ministrině?
20: Tak já bych nejdřív chtěla odmítnout tu zkratkovitost Alex developer. Pokud se podíváme, kde je v České republice největším stavebníkem, je to stát, jsou to kraje, jsou to obce, jsou to jejich organizace. Po nich to jsou malí stavebníci, jako jsou občané, rodiny. Až po nich jsou další investoři, včetně těch developerů. Před tím zákonem jsou si všichni rovni. Ten zákon neřeší, kdo má jaký majetek, kdo kolik investuje, ale posuzuje rozsah a záměr. A tam je jedno, kdo je stavebníkem. Takže před zákonem jsou si všichni rovni. A pokud se budeme bavit třeba o těch stavbách pro hromadné bydlení, je to zase na obci. Obec ve své územně plánovací dokumentaci říká, co a kde chce postavit. Pokud nebude chtít mít na svém území třeba tyto velké bytové projekty, velké bytové komplexy, tak v územním plánu pro ně to funkční území nevymezí. Bude tam mít individuální výstavbu, anebo třeba u hromadné výstavby si dá podmínku, že se musí bydlení musí být třeba do nějakého určitého počtu bytů a tak dále.
19: Říká host dnešního Presklubu na frekvenci 1, jimž i nadále zůstává ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová za ANO.
18: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
19: Zeptám se na další velmi tvrdé slovo. Kritici používají totiž také slovo prokorupční. Tvrdí, že koncentrace rozhodování do menšího počtu státních úřadů může naopak zvýšit riziko korupce. Tak proč by podle vás měl být nový systém, paní ministryně, vůči korupci odolnější než ten současný?
20: Tak určitě ten systém bude fungovat v rámci jedné správy pod jedním úřadem, který bude mnohem průhlednější. Dneska těch 600, zhruba 20 stavebních úřadů funguje samostatně pod vlastním ičem městského úřadu nebo krajského úřadu. Ta neprůhlednost a ta potenciální míra korupce je určitě širší, než jaká bude v transparentním jednom úřadě.
19: No a nebude mít úředník, který bude rozhodovat o velkých a miliardových projektech, příliš velkou moc v jedných rukou?
20: O tom ale nikdy nebude rozhodovat jeden úředník. O tom bude rozhodovat ten úřad, který bude hájit všechny veřejné zájmy. Ať se bavíme o ochraně životního prostředí nebo památek, nikdy to nebude jeden úředník, ale budou to vlastně ti úředníci, kteří proto mají kvalifikaci a mají ty takzvané zkoušky odborné způsobilosti.
19: Další věc, která zajímá naše posluchače, ta novela stavebního zákona nově výslovně říká, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb jsou ve veřejném zájmu. Tak nemůže to v některých případech usnadnit vyvlastňování? To jsou velmi často časté obavy našich spoluobčanů, že se bojí, že přijdou o svůj pozemek, protože někdo přijde a řekne, že to je tady vyšší moc.
20: Vyvlastňování,
19: vyšší zájem.
20: Vyvlastňování se řídí samostatným zákonem, neřeší ho stavební zákon a do tohoto zákona my v tuto chvíli v podstatě vůbec nešaháme. Kde mohu ubezpečit občany, že vyvlastňování nebude možné, tak je to u těch právě bytových komplexů nebo stave pro hromadné bydlení. Možnost vlastnění ve veřejném zájmu se bude i nadále týkat pouze veřejné technické a dopravní infrastruktury, tak jak je tomu dnes.
19: Mm-hmm. Senát, paní ministrině, vám v srpnu řekl, vlastně v zápětí pak vetoval, abyste jeho veto nepřehlasovali a zákon předložili standardní legislativní cestou, tak proč jste jejich argumenty odmítli?
20: I poslanecký návrh je standardní legislativní cesta, na kterou myslí naše ústava a naše legislativa česká, takže na tomto není nic nestandardního. Navíc my jsme v rámci druhého čtení vlastně připravili ten takzvaný komplexní pozměňovací návrh, který prošel mezirezortním řízením a prošel i vládou, jednohlasně ho schválila.
19: Kolik dneska stojí provoz současné stavební správy a máte určitě spočteno, máte čísla a kolik bude stát ta nová státní stavební správa po jejím úplném zavedení?
20: Tak náklady dnešní stavební správy nelze úplně propočítat, protože tím, že působí v přenesené působnosti, tak se financuje jednak z takzvaného RUDu a pak z příspěvku na přenesenou působnost. Takže se to nedá jednoduše spočítat. Nicméně my ty transformační náklady máme spočítané zhruba na 2 miliardy korun v roce 2027 a 2028, s tím, že pak ten provoz té nové státní stavební správy bude vycházet kolem 9 miliard korun. Máme propočítáno, že už v roce 2029 ty přínosy, které to přinese, ať už v rámci odvodů daní a tak dále, budou na stejné úrovni jako náklady a od roku 2030 již tam bude ten přínos mnohonásobně vyšší.
19: Mm-hmm. Řekněte mi další věc, obavy, které jsou, že vlastně ti úředníci nějakou dobu pojedou jak v tom starém systému, tak v tom novém systému. I to vzbuzuje značné obavy. Co s tím?
20: Určitě to už se dělo i s předchozí legislativní úpravou v roce 2024, kdy některá ta řízení běžela ve starém podle starého zákonu a některé podle nového. Stavebník si bude moct vybrat, zda chce jet po staru anebo po novu. My věříme tím, že dochází opravdu ke zkrácení, zjednodušení těch procesů, že více těch stavebníků se rozhodne pro ten nový model.
19: Poprosím opět, nasaďte si sluchátka a vítám dalšího našeho posluchače či posluchačku, prosím, ptejte se.
1: Dobrý večer, tady posluchač Tomáš z Prostějova. Chtěl jsem se zeptat, nevím, jestli to teda přímo spadá do téhleté novely zákona, ale vzhledem k tomu, že by ta novela měla usnadnit výstavbu bytových domů, tak si myslím, že asi jo. Jak to hodláte vyřešit s takovým tím ubytováním typu Airbnb, kdy vlastně se člověk ubytuje, ale není to v hotelu, je to v bytě někoho jiného, což vlastně odporuje tomu, řekněme, územnímu plánu, protože ten počítá s tím, že někde v určité lokalitě jsou obytné domy, ne hotely. Takže by mě zajímalo, jak tohle to hodláte do budoucna řešit.
19: Děkujeme. Možná, že to bylo i součástí summitu dostupného bydlení, který je čerstvě za vámi.
20: Tak tady, ne, toto nebylo tématem summitu dostupného bydlení, ale já bych pana posluchače chtěla ujistit v tom, že toto intenzivně řešíme. Neřeší to však stavební zákon, ale řešíme to v rámci novely takzvané 159, což je zákon o podpoře cestovního ruchu, kde bude právě upraveno i to krátkodobé ubytování a jeho propojení na různé platformy, jako je Booking nebo Airbnb.
19: Zpět ale tady k tomu summitu dostupného bydlení. Víte, mnohokrát tady z hosty probíráme, skoro každý měl ve svých předvolebních plánech dostupné bydlení a tak dále, ale nic se, dá se říct, neděje. Tak Co s tím chcete udělat? A je možné, že opravdu tedy stát zabezpečí, aby bydlení pro mladé rodiny, které vlastně i třeba kvůli tomu možná odkládají, že nemají kde bydlet, odkládají založení rodiny, tím pádem klesá porodnost a tak dále?
20: Dostupné bydlení je takové pucle. Abychom na konci získali obrázek dostupného bydlení, tak to není o jednom nástroji nebo o jednom zákonu. Je to o několika různých nástrojích. Jedním z nich je ale třeba právě ta naše novela. Tím, že zrychlíme povolování, bude se stavět více bytů, tím, že jí bude více bytů na trhu, tak dojde k její zlevnění a bude větší nabídka. Druhým tím nástrojem, že chceme podporovat všechny typy bydlení, tak v oblasti nájemního bydlení budeme spouštět na přelomu roku navazující program dostupné nájemní bydlení pro obce i pro soukromé investory, aby stavěli dostupné nájemní byty. Další oblast, kterou velmi podporujeme, jsou družstevní byty, kde chystáme nejen úpravu legislativy, ale i podporu bytových družstev, například zřízením garančního fondu. Chystáme další PPP projekty, seniorské bydlení a těch plánů máme opravdu hodně, abychom na konci naší vlády mohli říct, že to pucle se nám podařilo buď to úplně složit, anebo v maximální možné míře.
19: Máme tu další dotaz, ještě jeden stihneme. Jsem říkala, že to bude opravdu velmi zajímavé téma pro naše posluchače. Prosím, ptejte se.
4: Tady posluchačka z Prahy, dobrý večer všem přeju. A chtěla jsem poprosit paní ministryni, jestli bude tak laskavá, aby mi řekla, jestli je vůbec možné, protože když bydlíme v paneláku a nemáme komoru a chceme si nechat udělat zádveří, takzvané, jak se tomu říká, tak nám bylo sděleno, že na to musíme mít architekta a přemístit hydrant a spoustu různých věcí, takže jsem od toho zatím ustoupila. Tak jestli bude nějaká změna k lepšímu. Moc krát děkuji za odpověď. Naslyšenou.
19: Moc děkujeme, to už jsou opravdu otázky na tělo.
20: Tak já moc děkuji i za tento dotaz. Ano, naše novela myslí právě i na tyto malé rekonstrukce, ať už se týkají v rámci bytových domů, panelových domů nebo rodinných domů, jako je zateplování fotovoltaiky. Takže tyto rekonstrukce a malé akce by měly být pouze s projektem bez stavebního úřadu.
19: Víc už se do dnešního Pressklubu na Frekvenci 1 nevejde, tolik tedy dnešní host, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Díky za váš čas pro naše posluchače.
20: Děkuju a budu se těšit příště zase na slyšenou.
19: No a teď už děkujeme za spolupráci, děkujeme za poslech, je tu Jana Knížková, Frekvence 1, pěkný podvečer.
21: Pressklub Frekvence 1.
22: Slyšíš to, co to je?
23: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
22: Tak to je pecka.
23: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
22: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
23: Podmínky akce u obchodníka.
24: Breno. Podlaha dělá domov.
25: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
26: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
27: Frekvence 1.
28: To nejlepší z muziky.
27: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
28: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: 18.20. Posloucháte Radio Frekvence 1 Preskup, je za námi ten aktuální čtvrteční. Pokud jste ho chtěli slyšet, neslyšeli, tak ho už brzy dohledáte na našem webu frekvence1.cz. No a od mikrofonu vás zdraví Jana Knížková dneska místo Ondry Kubaly, protože ten se nám někdo zatoulal, ale myslím, že to vůbec nevadí. Do 22. hodiny spousta skvělé muziky a pozor, my vlastně do té 19. budeme, dalo by se říct, tak trošku pátrat, nebo vy budete pátrat, protože já tady pro vás mám vstupenky na velkolepou akci, ale podrobněji až za chvilku.

Tohle jsou Repišáci na frekvenci 1, 18 hodin, 32 minut k tomu. A přátelé, pozor. My tady totiž pro vás máme soutěž. Soutěžíme vlastně celý tento týden a dneska za malou chvíli, ono se teprve uvidí, za jak moc velkou chvíli, budete moct soutěžit o 4 vstupenky na takzvaný Večer legend, což je dvojí koncert Alphaville a zpěvačky Sandry. Budeme soutěžit tady u nás na frekvenci 1. Všichni určitě znáte hity jako Hiroshima, Sounds Like a Melody, One More Night a tak dále a tak dále. Takže pozor, ty pravidla nebo ten postup, jak získat 4 vstupenky na tuhle fenomenální věc, je následující. Vy uslyšíte za chvilku písničku od Alphaville. Pro vás to bude takový signál, abyste volali sem k nám 257-400-999. A pokud se dovoláte, já tady mám v pravidlech, pokud se dovoláte jako třetí dovolající se, tak získáte 4 vstupenky na koncert do Ostravy nebo do Brna. Tady jsou totiž dvě místa, buď 19. září Ostrava, anebo 21. září do Brna. To se uvidí, to si samozřejmě můžete sami rozhodnout. Takže pozorně poslouchejte hned, jak uslyšíte ve vysílání Rádia Frekvence 1 Alphaville, tak volejte 257 409.

0: A tohle jsou Alphaville na Frekvenci 1. Celý tento týden hrajeme o 4 vstupenky na Večer legend, což je dvojkoncert, kde právě Alphaville zahrajou a taky Sandra. Takže vás čeká pořádný návrat do 80. a večer plný legendárních hitů, které znáte, které nestárnou. A my máme na telefonu vítězku, už to víme, je to Jana. A já vás moc zdravím, hezký večer.
1: Hezký večer, taky zdravím.
0: Tak Jani, je to vaše 4 vstupenky na tenhle Večer legend.
1: Tak mám radost.
0: Jako blbý je se ptát, kolik vám je, ale trošku tuším, že je to asi jako vaše muzika, nebo jak to zaonačit. Je to, no, je to muzika vaše
1: oblá? Je mi 41, pohodě. Sandru mám ráda a manžel je takový trošku větší geront a ten má rád zase Alphaville, takže...
0: I vy jste menší geront, tak to jsme dvě gerontky. Dobře, takže manžel má rád Alphaville, vy Sandru, takže si to takhle krásně rozdělíte, no to je super. A ještě máte 2 lístky, takže ještě můžete vzít nějaký 2 geronty. Koho
1: vemete? No, asi nějaký kamarády podarujem.
0: Jo, a je to do Ostravy nebo do Brna, tak ke kterým směrem se vydáte?
1: Spíš tu Ostravu.
0: Asi tu Ostravu, vážně? Jo? Jak to?
1: No, my tam máme kamarády, jezdíme tam do lázní, takže to
0: rozumím,
1: nějak spojíme.
0: Takže to spojíte, to spojíte. No, moc gratuluju, koncert si užijte, bude to velkolepý, jako takhle, když člověk vyrazí na koncert, je to prostě koncert, ale tohle je dvojkoncert, jo, takže jeden skončí, vy se nadechnete a místo, abyste byla smutná, že to končí, tak začne hned další koncert, takže to bude opravdu velkolepý.
1: No perfekt, to se fakt těšíme moc.
0: Tak jo, užijte si to moc, gratuluju, mějte se krásně, hezký večer, zase někde naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: David Guetta, Kelly Rowland, tady na frekvenci 1. Za 8 minut bude 19. hodina. Myslím, že to je ideální čas zamyslet se nad tím, jak to vlastně bude na konci pracovního týdne s počasím, co si vzít na sebe, co plánovat. Přeci jen pátek, malá sobota, utečete z práce dřív. Tak si pojďme nechat prozradit, jak to bude, slovo má Nekmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Přináším předpověď počasí na pátek. Ten bude na většině území Česka pořádně ospalý. Připravte se na to, že index ospalosti bude praskat ve švech. Páteční počasí totiž s výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje bude ve znamení velké oblačnosti a tentokrát bude pršet zejména na Moravě a ve Slezsku. Tam dokonce může spadnout až 15 litrů na metr čtvereční. To v Čechách se budou přehánky vyskytovat pouze ojediněle. Až později v odpoledních hodinách bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání zrážek. Takže ve východní polovině našeho území na pátek deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. A pokud už přemýšlíte, co s víkendem, vyražte na houby, protože v Čechách rostou.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Když uvidíte Albert,
6: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
16: A ty má pro nás Honza Homolka. Hezký večer.
17: Hezký večer. Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům při interpelacích. Ministrině financí Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší je v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. A vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
18: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
17: Do cen paliv letos výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, který začal koncem února. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že ruský vojenský potenciál umožňuje zasáhnout Kyjev a objekty NATO tak, že z nich zůstane pouze šedý jaderný prach. Zmínil také, že na hodinách soudného dne zbývají už jen vteřiny, což je podle něj kvůli Západu, který se snaží postavit svět na pokraji jaderné katastrofy. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Westfalsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v šestém kole šance ligy. Baník zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
15: Frekvence 1.
2: Počasí.
17: Zítra bude zpočátku převážně zataženo v jihovýchodní polovině území, většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
2: Frekvence 1.
15: Doprava.
17: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
3: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě na 188. kilometru počítejte na dálnici D1 na výjezdu z Brna ve směru na Prahu, kde budete popojíždět v koloně mezi 202. až 188. kilometrem okolo 40 minut. A se zdržením v obou směrech počítejte na dálnici D1, kde se tvoří kolony z důvodu prací na vozovce. Ve směru z Prahy na Brno se zdržíte více než 2 hodiny mezi 31. až 49. kilometrem. Ve směru do Prahy budete v koloně popojíždět okolo 30 minut mezi 60. až 55. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
17: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1. Výjimečně večer, Jana Knížková.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
16: 19. hodina je za námi. Jana Knížková vás zdraví od mikrofonu Rádia Frekvence 1. Přeju nádherný čtvrteční večer 10. září. My se za chvilku spojíme s mým kolegou Mírou Michálkem, protože on má pro nás opět doporučení, kam vyrazit na výlet. A jen tak mimochodem je to tady obsah další naší epizody podcastu Jana a výlety na míru. Takže kam vyrazit, co tam můžete vidět, co tam můžete zažít, to probereme. My se spolu za chvilku spojíme takzvaně naživo. Do té doby skvělá muzika, která bude zpříjemňovat čtvrteční večer, Kygo, Divokej byl, anebo Coolio, tak přeju pohodu.

0: Přátelé, právě teď na frekvenci 1 míříme za Mírou Michálkem. To je kolega, o kterém je známo, že pokud nesedí v hospodě, tak je na výletě, nebo naopak. Takže zdravíme, ahoj Míro.
1: Teď ses netrefila ani do jednoho, dobrý večer.
0: Tak si před hospodou, nebo?
1: No, jsem před hospodou, chodím tady v parku, teď jsem si málem našlápl tady kikirína, musím dávat pozor, radši budu statický, stát
0: ne,
1: na místě.
0: Počkej, to znamená štěstí, to vymeď hned pravou i levou.
1: Jo, seš si jistá.
0: To se říká, pokud šlápneš do exkrementu, tak se ti splní tvoje nejtajnější přání. A podle mě tvým nejtajnějším přáním je vyrazit se mnou do Český Třebový.
1: Ano, to druhý nejtajnější, abych do něj příště nešláp. Ale no, jasně, Česká Třebová, tak to je místo, které je teďka aktuálně v našem novém dílu podcastu Jana Výlety na míru. Česká Třebová je malé, krásné městečko uprostřed takových příjemných hor. Není to žádná velká šlapačka, ale jsou tam senzační výlety. Do okolí dá se tam krásně jezdit i na kole, ale hlavně je to meka všech železničářů, protože je tam ohromná železničářská škola, je tam veliký železniční uzel, který ty velmi dobře znáš. Mm-hmm. Výborná kavárna přímo na nádraží.
0: Na nádraží, přesně.
1: No a hlavně, co mě tam teda zaujalo, co jsem nečekal, že je tam muzeum velorexu. To si myslím, že zásadní informace, která by vám neměla utéct, a dokonce jsou tam vyhlídkové jízdy velorexem. No kde tohle zažiješ?
0: Vy se vlastně v tom podcastu dozvíte, jestli v tom Míra někdy seděl. A mě překvapila jedna věc. Ty si totiž říkal, že oni tam umožňují jízdy ve velorexu, ale nenechají tě to řídit.
1: No nenechaj, no, tak víš co, přeci jen to vozítko sice vypadá uboze, ale jeho cena už plhá do několika statisíců korun.
0: To je pravda.
1: A navíc ta bouračka v tom může být fatální a abych se přiznal, nejsem si jistý, když to opravdu jako pořádně osolíš do zatáčky, co se bude dít na těch třech kolech.
0: Zavlaješ. Jo, je to
1: já ani nevím, jestli to má zpátečku, člověče, teď, když nad tím přemýšlím.
0: Já ani vlastně nevím, jakou může mít takový vozítko hodnotu teď.
1: No já si myslím, že jako když bude opravdu hezký, tak 500 000 nebude problém, no.
0: A nebo takzvaně nevyčíslitelnou. No a krom toho teda, že železnice a muzeum železnice, tak je tady taky kopec pro cyklisty, že jo? A to ty jsi?
1: Jo, Peklák, no jasně, to je hodně známý místo, jak jsme se shodli na tom, že jako teďka pro cyklisty až nasněží, tak tam budou jezdit v tom lyžařském vejtahu lyžaři.
0: Jo, to je dobrý, no. Prostě, tak jezdíš buď nahoru vejtahem, anebo tam jezdíš lanovkou.
1: Tak. No ale prostě místo, který je na víkend úplně jak dělaný a kdyby vám to bylo málo a stihli jste to za den, tak jsme řešili i to, že tam dá krásně asi 15-kilometrovou trasou dojít do Litomyšle, kde si můžete užít další den a potom se zase vrátit.
0: Takže Česká Třebová, další místo, které Míra vymetl, o něm mluvíme v nové epizodě našeho podcastu, tak si to poslechněte, no a ty se můžeš vrátit s tím svým dárečkem na botě zpátky do butiky.
1: A to budou nadšení teda.
0: Tak jo, díky moc, hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1 a přátelé, my se teď v tuhle hodinu a minutu vrátíme k dnešnímu ránu. Lubka s Mírou zase, samozřejmě začátkem nového školního roku, vítají ve svém studiu zajímavé hosty. Dneska byla hostem velice sympatická herečka. Já si teda pamatuju, myslím, že se to jmenovalo Zlatá labuť a ta mě teda hodně zaujala. Každopádně ona hraje taky v seriálu Polabí. Jmenuje se Hanka Kusnierová. Tak ještě jednou. Hanka Kusnierová, tak snad to čtu správně. Každopádně my se vrátíme k tomu rozhovoru jednou otázkou. Zajímá nás pro tuhle chvíli odpověď na to, zda se točí seriál Polabí opravdu v Polabí.
1: Některé exteriéry ano. Exteriéry ano, samozřejmě, ale interiéry se točí kousek za Prahou. Hmm.
2: Takže každá ta voda, která tam je Labe? A nebo je to třeba někde, já nevím, dejme tomu Sázavá, Vltava, která se vydává?
1: Takhle, ptáte se člověka, který za celou dobu toho seriálu, což jsou už 2 roky, co to točíme, já jsem měla dohromady asi tak 5 exteriérů a z toho všechny byly někde u nějaký vily. Takže já jsem zrovna ta postava, která všechno točí v bytě nebo kolem bytu.
3: Takže nejste úplně jako úplně v terénu. No?
1: Ne, nejsem úplně v terénu, ale myslím si, že to je opravdu Polabí. Občas tam je možná nějaká Berounka, ale je to spíš to Polabíčko. No.

0: Na frekvenci 1 skvělá muzika a taky samozřejmě trocha té zábavy. No, zábavy někdy i víc, když se zadaří. Každopádně v neděli mezi 13. a 14. se o tu zábavu stará vždy Petr Jablonský, imitátor, který je naprosto fenomenální a vlastně některé ty jeho kousky jsou tak reální a tak opravdový, že někdy nevím, jestli si povídám s ním, nebo třeba zrovna, já nevím, s premiérem, nebo, já nevím, s Alenou Pavlovskou. No, každopádně, pojďme si připomenout jeden ten telefonát, který proběhl právě teď v neděli a kohože Petr Jablonský pro tentokrát imitoval.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady Honza Protivín.
1: Honzo, já vás zdravím.
2: Tak, zdravím.
1: Kdo to bude? Kdo to bude? S kým si budeme povídat?
2: Pane Okamuru bych si ptal.
1: No, tak já vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Takže já jsem připraven na vaše dotazy. Doufám, že budou zajímavé.
2: Jo, já mám dva dotazy. Vy jste ten předseda poslanecký sněmovny.
1: Ano, to je pravda. Já to neraz zdůrazňuji, ale jsem předseda poslanecké sněmovny, ale jsem jinak obyčejný člověk, který jezdí v úplně obyčejném ojetém autě po Pekarové, takže v pořádku.
2: No, to, já to nevím a to je váš problém.
1: No, to jistě, no, to je problém. Tak my šetříme, takže...
2: To takhle, kdybyste uvažovali o změně názvu České republiky.
1: Tak teď vám úplně nerozumím, jak to myslíte, jestli byste to tady upřesnil.
2: No, že bychom se to mohli jmenovat Česká Ukrajina nebo Ukrajina Česká.
1: No tak prosím vás, že to říkáte zrovna mě, tak víte, že hnutí SPD, včetně mě, tak je proti všem Ukrajincům, proti všem, kteří tady jsou na černo a tak dále. Takže to je přece moje doména, jako my se snažíme to celý, co nejvíc jako... eliminovat, regulovat. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že tady je spousta Ukrajinců.
2: A no ale oni jsou tady na černo a jak tady můžou být na černo?
1: No jistě právě, tak to je hrozné. Kdyby tady byli aspoň na žluto, ale na černo to je příšerné. Takže opravdu jako, tak vy mi ale mluvíte, doslova mi to berete z ústa, prosím vás, nepředušujte mě. Teď já to říkám za vás. Já taky Ukrajince nemám rád, samozřejmě. Nejsou to Češi ani Moraváci jako třeba já. A Ukrajina je prostě jediný stát na světě, který je přesvědčený, že za všechno tedy nemůžou Židé, ale Rusové. To tak každý ví, že je to úplně naopak. Takže já to samozřejmě vím. A oni pořád prostě sem lezou, oni tam, prosím vás, proč sem lezou, když oni tam takových let už, jako já nevím, prostě žijí vlastně v chudobě, že jo, v problémech. No a doufám, že já jsem doufal, že už si zvykli. No a oni prostě jako vyprovokují válku prostě, jo, rozumíte, jako chudák Putin prostě, jo. Takže opravdu jako já s vámi naprosto souhlasím. Já bych je hnal svinským krokem.
2: Jo, dobře.
1: Mějte se krásně, skládejte básně a hezky česky.
2: To neumím.
1: No, tak se to naučte, protože to bude důležité.
2: Jo, dobře, já se naučím možná.
1: Tak jo, mějte se krásně, naschánou.

Frekvence jedna, skvělá muzika, čtvrteční večer k tomu všemu, ať už děláte cokoliv, tak vám přeju, ať u toho máte hlavně klídek a pohodičku, třeba jste v práci, tak ať to v práci utíká. No a nám se blíží, nám všem, 20. hodina. Po té 20. hodině tady na Frekvenci 1 si připomeneme odpověď na otázku kolegů Petra Suchánka, zase to pletu, Michala Suchánka a Petra Kolečka. A však mi moc dobře víte. No a taky se zaměříme trošku víc na jednu konkrétní muziku. To nás čeká, taky spousta skvělé muziky do té 20. hodiny a k tomu přání hezkého večera.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Víš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
8: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
7: Do cen paliv výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, ten začal koncem února. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona, a přišla také s horkou novinkou. Prezident Pavel má 3 otázky, které ministryně odeslal. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
9: První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb.
7: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků. Během domácího derby se Sláví je v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: 20. hodina za námi, vy posloucháte Rádio Frekvence 1, Jana Knížková vám přeje skvělý, pohodový, ničím nerušený čtvrteční večer. Muzika je připravena pro následující minuty, bude třeba Katy Perry, Dan Barta, ale taky, pozor, Take That. Když se řekne Take That, 90. léta, vy, co jste staří, podobně jako já, tak všichni víte, to byly takový pohlední a snad jsou pohlední doteď. Každopádně v té době byly pohlední, svalnatí, takový prostě hezounci, tak oni mají písničku, kterou si připomeneme a řekneme si o té písničce něco víc v téhle hodině, tedy za malou chvilku. No a taky Michal Suchánek, Petr Kolečko, to jsou dva sympatičtí. Tak ty vám taky pošlem v téhle hodině. No a teď ta muzika třeba právě od Katy Perry. Tak hezký večer.

Frekvence 1 je nám společníkem taky ve čtvrtek večer. Ondra Kubala většinou ve svém vysílání, tedy ve čtvrtek a v pátek, nabízí muziku takovou trošku novějšího rázu. A jednu písničku teď nabídneme právě od Michaela Patrika Kellyho, kterého si můžete pamatovat z legendární Kelly Family. On totiž spojil síly s britskou skupinou Take That. To je mi spojení, ty bláho. Výsledkem je novinka Feel My Love, ve které se potkávají dva výrazné hlasy. Kelly říká, že se její hlasy skvěle doplňují a výsledná skladba je podle něj 100% Take That a 100% právě Michael Patrick Kelly zároveň. Na písničce se navíc podíleli i další známí hudebníci a producenti. Kytaru a piano nahrál Jamie Scott, který stojí za hity One Directions, nebo Eda Sheerana, nebo taky Justina Biebera. A doprovodné vokály naspíval Mike Needle, spolupracovník například Toma Gremna. Prostě víte, kterýho. Takže pojďme si poslechnout, pojďme si užít Feel My Love, což je už třetí single z připravovaného 10. studiového alba Take That s názvem Dreamers, které má vyjít na konci tohoto roku.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Michal Suchánek, Petr Kolečko, tito dva tady na Frekvenci 1 mají svoje místo, opět se vrátili po prázdninách odpočatí a plní elánu a humoru a budou odpovídat na jednu z vašich otázek. Kdybyste se chtěli cokoliv zeptat, kdyby vás cokoliv zajímalo a chtěli byste jejich pohled na věc, na problematiku, kterou řešíte, tak samozřejmě toho můžete využít. Slouží k tomu formulář na našem webu a nebo mailová adresa, což je @frekvence1.cz a můžete využít taky sociální sítě. Teď si ale pojďme užít, cože?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Proč se nám při pohledu na někoho, kdo zívá, chce taky zívat? Může se člověk nakazit zíváním, nebo je to jenom nějaký pozůstatek z pravěku? Že by pozůstatek z pravěku bylo zrovna zívání?
3: No jako já teda si myslím, že to je pravda, no, že opravdu je to na každý, že když někdo zívá, tak ty začneš taky zívat.
2: No jasně, no. A já jsem nikdy člověče, teď opravdu nikdy jsem nevychytal, jak je to možný. Od dětství jsem se tím trápil. Podle mě to jsou nějaký vzkazy mimozemštěnů nebo něco takového.
3: No tak to by v tom pravěku to, jako jestli to nebyl nějaký opravdu signál, no. Jako takový, jako mají třeba delfíni, takový ty nebo psy, tak vlastně se to vysílalo tím zíváním a pak to přešlo, prostě evolučně se to vlastně stalo fyzickou věcí a takové věci je spousta, že jo, proto máme třeba dvě ruce a dvě nohy, že to vlastně postupně, že už předtím měli dvě ruce a dvě nohy a že se to postupně tak jako vžilo, že to je správný počet nohou a rukou.
2: Jo. No, protože my jsme zkoušeli, že se jako nedíváš a někdo si zívnul a ty se taky zívnul, i když ho nevidíš. Takže jsem zjistil, že to musí být nějaký, jako nějaký vlny. Nebo nějaký
3: no echolokace se tomu říká, echolokace, mají to vlastně netopíři. Horníci jako sebe zívají v šachtě, že?
2: No,
3: ještě oni zívají teda hodně, protože je to docela dřina v té šachtě.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: čtvrtek večer, 10. září 2026. No a já jsem si tak říkala, že bych vám dopřála nějaký ten fóreček. My s mým kolegou Romanem Mikešem teda už nevysíláme v odpoledních hodinách, ale sem tam se na sítích, na těch sociálních objevují fóry, tedy výzva Zkus mě rozesmát. No a vy taky ty fóry můžete slýchávat ve vysílání třeba o víkendu. A já vám jeden takový fóreček dopřeju právě teď. Tak si ho užijte.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Z jakého soudku to dneska bude?
0: Je to takový vztahový fóreček.
3: Jo.
0: Manžel se ráno vrací domů, vstoupí do dveří a manželka mu najednou takovou flákne, že bomblí. A když se v poledne probere, tak ona nad ním stojí a říká: Karle, promiň, já jsem zapomněla, že máš noční. Posílejte nám fóry, můžete dál do dvou schránek. Jedna je páni@frekvence1.cz a druhá je
3: dámy@frekvence1.cz.

21. hodina se blíží, posloucháte Radio Frekvence 1. No a po 21. hodině se vrátíme k Martě Jandové. Marta Jandová tady na Frekvenci 1 vysílá mezi 10. a 11. Má takovou vlastně velice, dalo by se říct, oblíbenou rubriku. A to, že zatelefonuje tomu, kdo má v ten den narozeniny. Ale vlastně to všechno to probíhá tak, že vy vlastně máte nějaký požadavek, třeba, že vaše babička, tetička, nebo sestřička mají narozeniny. Dáte Martě vědět, ta, když vás nějak vybere, vylosuje, tak zavolá tomu člověku a myslím si, že jako není lepšího přání, než když vám prostě po vlnách Rádia Frekvence 1 někdo připomene, kolik vám je, že jo? Tak každopádně my si jeden z těch zvuků, jeden z těch vstupů z toho dnešního vysílání připomeneme, ale něco mi říká, že to teda nebude úplně o blahopřání, bude to na jiné téma, bude to o natáčení filmů v České republice, tedy té zahraniční produkce a setkávání se s fenomenálními hvězdami. To všechno ale až po 21. hodině.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V letadle do Prahy hořelo. Juchelka obhajuje nižší dávky a novela podle Mrázové lidem ulehčí život. U zpráv Frekvence 1 se vítá Honza Homolka. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu. Juchelka při interpelacích řekl.
2: Cílem úpravy podpory v nezaměstnanosti z roku 25 bylo primárně rozhýbat český trh práce a posílit tak frikční nezaměstnanost. Tento efekt se však právě v roce 26 neprojevil. Takže v situaci, kdy je trh práce stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za nezbytnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je především pomoci lidem překlenout období bez práce, což zůstává zachováno, a současně motivovat uchazeče k co nejrychlejšímu návratu na trh práce.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla s horkou novinkou. Prezident Pavel má tři otázky, které ministryni odeslal ve čtvrtek. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: Tak dneska musí obíhat i takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdu, zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit a všechno mu řeknou na tom jednom místě.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Kanada poskytne Ukrajině balíček protivzdušné obrany a podporu pro energetický průmysl, řekl ukrajinský prezident Zelenský před schůzkou s kanadským premiérem Carneym v Calgary. Podrobnosti o nové kanadské vojenské pomoci pro Kyjev nezdělil. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl, na mistrovství světa zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Noňu to uvedl na tiskové konferenci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, čekejme srážky a také déště, postupné ubývání, nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: 21 po Kobere, Jana Knížková přeje pohodový večer. No a přátelé, za chviličku Marta Jandová. Marta Jandová, která bude mluvit o natáčení v Praze a setkávání se se světovými hvězdami. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že byste třeba šli tady, Vinohradský a proti vám třeba Leonardo DiCaprio. Já myslím, že byste ho ani nepoznali. Nebo třeba kdyby proti vám šel Keanu Reeves, toho byste už vůbec nepoznali. No, každopádně, tohle je téma, které dneska Marta řešila, my si to připomeneme. Za chvilku se zaměříme taky na novou muziku, na tu novější, a to od kapely Vesna, písnička se jmenuje Vínečko. No a taky pro vás mám skvělou muziku, která vám bude čtvrteční večer krásně zpříjemňovat. Už teď můžu slíbit, že bude třeba Belinda Carlisle, nebo Carl Sly. Prostě Belinda, Enrique Iglesias a právě teď Jennifer. To skoro vypadá, když jste něco pila, že jo? Právě teď, teda za chvilku, Jennifer Lopez.
5: Say low.

Frekvence 1, skvělá muzika a teď muzika takového novějšího rázu. Na Frekvenci 1 nabídneme českou dívčí skupinu Vesnu, která chystá na podzim svou dosud největší samostatnou zhovo. Show jako blázen. Pište si, 22. října vystoupí v pražském fóru Karlín, kde představí koncert s názvem Vysněná show. Kapela slibuje svoje největší hity, včetně eurovizní My Sister's Crown, ale taky písně z debutového alba Pátá bohyně v symfonickém provedení. A zazní taky ukázky z mezinárodního projektu Female Antennes. Vesna vznikla v roce 2017, stojí za ní zpěvačka a textařka Patricie Kaňuk-Fuchsová. Kapela kombinuje moderní pop s folklórem, rapem a prvky slovanské hudby a zpívá v několika slovanských jazycích. Do národního povědomí se výrazně dostala právě v roce 2023, kdy Česko reprezentovala na Eurovision Song Contest s písní My Sister's Crown. No a jejich říjnový koncert má být tedy nejen přehlídkou dosavadních hitů, ale taky největším samostatným vystoupením kapely. Pojďme si právě teď na Frekvenci 1 užít jejich písničku

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, pokud posloucháte od samého rána, tak víte, jak to přesně pokračuje. Máme v programu Lupku s Mírou od 6 do 9, od 9 do 10 Miloš Pokorný a od 10 do 11 je tady naše úžasná Martička Marta Jandová, která se nám taky vrátila po prázdninách, plná elánu a zážitků. No a ve svém vysílání většinou řeší takové zajímavá témata. No a tentokrát jedno z těch témat se týkalo natáčení v Praze, a to natáčení filmů zahraničních produkcí. A zamyslela se nad tím, jak to asi může vypadat, když se třeba tady v Praze potkáte s nějakou světoznámou hereckou hvězdou. Pojďme si to připomenout.
1: Dneska tady řešíme takový zábavný téma vlastně, protože v Praze se natáčí spousta různých amerických seriálů, filmů a tak dále. Jak už jsem řekla, například tady nedávno byla Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio. To se teda přiznám, že mám kamaráda, který dělá catering, a on samozřejmě je úplně jako nepotká, že by s nima jako kecal, jo, ale říká, že byli opravdu milí, že hezky jako vždycky slušně pozdravili, a já si myslím, že i tady to je důležitý. Třeba když se mě někdo ptá, jako jaký to je být slavná, nebo tak, já říkám, hele, je to úplně stejný, člověk stejně jako by měl být slušnej, a to mi jednou totiž někdo poradil. Někdo, jeden kamarád mi jednou řekl, hele, počítej s tím, že každého člověka potkáš určitě minimálně dvakrát. Takže když poprvé člověk je nepříjemný, tak ten člověk se na to pamatuje. A třeba když jsme začínali s mojí kapelou a jezdili jsme po festiácích, já jsem se vždycky hrozně styděla a zdravila jsem všechny kabeláky, co tam jako táhali ty naše věci, táhali kabely a tak. A vždycky, když jsme přišli na ten festival znova, tak mě všichni už z dálky zdravili, protože věděli, že to není ta namyšlená, rozumíte, jak to myslím. A americký herci, oni, spousta z nich, jako spousta z nás normálních lidí, taky můžeme být třeba stydliví, nemáme rádi být ve velké skupině lidí nebo být jako moc na pozoru. Já třeba jako poslouchám audiobiografii vlastně od herce Anthonyho Hopkinse, který říká, že byl hrozně stydlivý a že vlastně, když někdy byli lidi, tak on spíš utíkal do kouta, kde nikdo nebyl. Tak koho jste potkali vy? Mám tady zprávu od Petra z Plzně. Ahoj Marti, při Dovče na Korzice jsme si počkali na zpěvačku Alize před jejím tanečním studiem v Ajáčiu. Byla strašně ochotná se s náma vyfotit a dodnes z toho žijeme. Měli jsme ji jenom pro sebe. Nádhera. Píše Péťa. Děkuju Petře za zprávu. A pak tady píše, ne, tady vidím jméno Johnny Depp. Zdravím Marti, od 90. chodím na zámek Hrádek u Nechanic jako hasič na hasičský dozor při natáčení filmů. Na prvním natáčení jsem se potkal s Bruno Kramerem z Maigret a taky například s Johnny Deppem na natáčení From Hell. No a byl fajn, Johnny, byl fajn. Alenka ještě píše, mně se poštěstil, že jsem byla v New Yorku pozvána na otevírání butiku Sarah Jessica Parker. A byl to teda zážitek. Ale největší zážitek byl, když jsem potkala v té době ještě prince Charlese. A nebo když jsem byla na audienci u papeže v Římě. Hezký den, Aleno. Aleno, prosím vás, napište mi, já chci taky takové jako být pozvaná na takovýhle místa. Jak to děláte? Že vy jste taky nějaká známá, slavná, nebo důležitá, inteligentní a krásná určitě k tomu samozřejmě.

0: Frekvence 1, skvělá muzika a taky trochu zábavy. O tu zábavu se starají velké hlavy. Velké hlavy jsou 4. Velké hlavy každý všední den mezi 17. a 18. hodinou glosují aktuální témata a většinou se to snaží glosovat tak, aby se u toho člověk za břicho popadal. Tak takhle. Někdy mám pocit, že se za břicho popadáme, hlavně my, když to vysíláme. No a my si jeden z těch zvuků, jeden z těch vstupů právě teď připomeneme a já věřím, že se bude líbit.
1: Patrik Hartl, spisovatel a člověk s nezaměnitelným smíchem.
2: Mohli se potkat.
0: Má narozeniny.
3: Je starší Patrik Hartl alebo skupina Queen?
1: Tak pěta pade Hartlovi, ne?
3: Ale všede. Ty jsi ale velmi prestrelil.
0: Jo. Jakože méně?
3: No jasně.
0: 48.
3: No trošku víc.
4: Tak to je Queen, jsou starší.
3: Takže má
1: Queen
3: rovnou.
1: Jsou starší.
3: Takže má 50. Rovnou 50. má dneska.
4: Jsou starší. To.
1: Queen jsou starší.
3: Fakticky?
1: Jo.
3: No tak dobře, tak ale kolko, že fungují Queen?
4: Oni začali nějakým 69.
3: Ale
4: nebo...
3: tak oni se předtím volali jinak. Smile.
0: Smile.
3: Smile se myslím volali Queen.
4: No ale jako, existují... jako kapela Queen
3: 56. 56 rokov existují.
0: Takže jsou co?
3: Jsou starší.
0: Tak jednu,
1: jsou skvělí.
0: Jednu dáme.
4: Ganga. Tady jinou nemáme.
0: Ne, máme ještě jednu a tu vám musím ráda. Pozor, na tu se totiž všichni těšíte.
4: Christmas, no to je ono. Ježíš dárky.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood
5: a v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Přátelé, blíží se 22. hodina. Nejvyšší čas jít na kutě, i když někteří z vás určitě nemůžou, protože jste v práci a čeká vás ta noční, nebo vás čeká, nevím, cesta domů z hospody. Já nevím, při čem všem můžete poslouchat Frekvenci 1 v tuhle hodinu. No, každopádně, ať ten večer probíhá co nejlépe, ať máte pohodičku, ať vás nikdo nesejří, ať vás nikdo nezlobí. No a já se loučím, přeju vám krásný čtvrteční večer. No a Jana Knížková s Vojtou Eflerem zítra po 14. hodině. Dobrou noc.

0: 22 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
2: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
1: Do cen paliv výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, ten začal koncem února. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla také s horkou novinkou. Prezident Pavel má 3 otázky, které ministryně odeslal. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb.
1: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků. Během domácího derby se Sláví je v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnosti i srážek, od západu ubývat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

je častý na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas

0: potom.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: A proto hned dvakrát za ráno hrajeme o solidní balík peněz.
3: Co pro to udělat? Stačí doplnit jedno slovo.
4: Tak to už, co to je? Prozraďte to.
2: No nemůžem.
4: No to pošuškejte do telefonu.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V letadle do Prahy hořelo. Juchelka obhajuje nižší dávky a novela podle Mrázové lidem ulehčí život. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu. Juchelka při interpelacích řekl:
2: cílem úpravy podpory v nezaměstnanosti z roku 25 bylo primárně rozhýbat český trh práce a posílit tak frikční nezaměstnanost. Tento efekt se však právě v roce 26 neprojevil. Takže v situaci, kdy je trh práce stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za nezbytnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je především pomoci lidem překlenout období bez práce, což zůstává zachováno, a současně motivovat uchazeče k co nejrychlejšímu návratu na trh práce.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla s horkou novinkou. Prezident Pavel má tři otázky, které ministryni odeslal ve čtvrtek. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: Tak dneska musí obíhat i takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdu, zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit a všechno mu řeknou na tom jednom místě.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Kanada poskytne Ukrajině balíček protivzdušné obrany a podporu pro energetický průmysl, řekl ukrajinský prezident Zelenský před schůzkou s kanadským premiérem Carneym v Calgary. Podrobnosti o nové kanadské vojenské pomoci pro Kyjev nezdělil. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl, na mistrovství světa zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Noňu to uvedl na tiskové konferenci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, čekejme srážky a také déšť a postupné ubývání. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Juchelka vysvětluje snížení podpory. Zdražování benzínu může pokračovat a Sparta dostala velkou pokutu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty rostla skoro o 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022. Vyšším cenám se podle hlavního analytika firmy XTB Jiřího Tylečka nevyhneme ani v dalších dnech.
2: Bohužel to vypadá tak, že se nevyhneme dalšímu zdražování. To už by sice mohlo být o něco pomalejší, ale stále můžeme směřovat k rekordům, tedy alespoň na naftě, protože na benzínu už jsme je překonali, jsme nad těmi jarními hodnotami. No a ta situace je nadále nestabilní. Cena ropy nám roste, velkoobchodní ceny paliv taky, takže na tom mezinárodním poli to nevypadá na nějaké velké sklidnění, takže bohužel si budeme muset na vyšší ceny přivyknout.
1: Do cen paliv výrazně zasáhl konflikt na Blízkém východě, ten začal koncem února. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla také s horkou novinkou. Prezident Pavel má 3 otázky, které ministryně odeslal. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: První dotaz se týká integrace státní stavební správy a jak bude vlastně zajištěna ochrana veřejných zájmů, zda to budou ti odborníci, kteří je posuzují dnes jako ty dotčené orgány. Druhý dotaz se potom týká černých staveb.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíly. Poslancům zemského sněmu v severním Porýní Westfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Fotbalová Sparta dostala od disciplinárky pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků. Během domácího derby se Slaví je v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku. Jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvádí Ligová fotbalová asociace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnosti i srážek. Od západu ubývat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V letadle do Prahy hořelo. Juchelka obhajuje nižší dávky a novela podle Mrázové lidem ulehčí život. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Humolka. Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti byli evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn. Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně Schillerová uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu. Juchelka při interpelacích řekl.
2: Cílem úpravy podpory v nezaměstnanosti z roku 25 bylo primárně rozhýbat český trh práce a posílit tak frikční nezaměstnanost. Tento efekt se však právě v roce 26 neprojevil. Takže v situaci, kdy je trh práce stabilizovaný, nepovažujeme takto vysokou podporu za nezbytnou. Smyslem podpory v nezaměstnanosti je především pomoci lidem překlenout období bez práce, což zůstává zachováno, a současně motivovat uchazeče k co nejrychlejšímu návratu na trh práce.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová v presklubu prozradila, v jaké fázi je novela stavebního zákona a přišla s horkou novinkou. Prezident Pavel má tři otázky, které ministryni odeslal ve čtvrtek. Dozvíte se také, jaké výhody novela nabídne ohledně byrokracie.
3: Tak dneska musí obíhat takzvané dotčené orgány, které chrání různé veřejné zájmy. Ať se bavíme o životním prostředí, ať se bavíme o památkách, ochraně zemědělského půdu, zemědělského půdního fondu nebo dalších. Dneska vlastně půjde pouze, nebo od roku 2028 půjde pouze na ten stavební úřad, kde vlastně dá tu jednu žádost nebo bude požadovat informace, co musí doložit a všechno mu řeknou na tom jednom místě.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Kanada poskytne Ukrajině balíček protivzdušné obrany a podporu pro energetický průmysl, řekl ukrajinský prezident Zelenský před schůzkou s kanadským premiérem Carneym v Calgary. Podrobnosti o nové kanadské vojenské pomoci pro Kyjev nezdělil. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl, na mistrovství světa zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Noňu to uvedl na tiskové konferenci.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude zpočátku převážně zataženo, čekejme srážky a také déšť, postupné ubývání, nejvyšší den teploty 16 až 21 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.